0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak poroci Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc, původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu, jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, půl kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme půl kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyně Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu. Náhra.
1: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v městičkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
2: A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla
1: jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom takhle honce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla a není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 36. recept, Romane.
2: No, to je velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Jo. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidlo. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Můžete se tím splnit, nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa, tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení, musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo. Kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový.
1: Já jsem velmi kávový. Já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsem pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže...
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz... Třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a... Tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem jim tam tehdy donesl covid jako desert, takže
0: jako
1: to celkem...
0: Molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: pinčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je
0: hezký. S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví desáté narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarohovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné Hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte na Kačině.
1: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná Hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
2: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. On byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
1: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné Hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
3: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná Hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná Hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná Hora, ale pro vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou Horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné Hory až po Kačinu.
1: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
2: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy a to založení je opravdu královské, přes 250 metrů na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura sloupy. Však se také Kačině říkalo v době Chotků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkala, to je úplně něco jiného, protože my když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů. Ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
1: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
3: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOM, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál? On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň 5. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina těm proslula. A pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků. Oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se. Ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu, a to bylo třeba bruslení.
0: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny Jana Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovýhle úžasné záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy od kojení, vidíme tam před kojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne. Jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: A já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek. A že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřilo novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval. A novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora. A vlastně na konci té obory, na kopečku, uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground, no pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí. A ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tady tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal to arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak to se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme.
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to tak je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: Ono, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn na Jižní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci Vržinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřelo, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely i za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty intrukavé dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně propagační akce.
2: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodaři tak abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
2: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
1: To je jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch hraběc vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže Tak to se tady hrávalo i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek, to tady ze spodu vidíme.
1: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny a v tom jezdil protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich malbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou Horou.
0: My jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná Hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jdu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
1: Připomenu jednu věc a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat, nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že ji magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný čas té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na trhu jsou mnoho let a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemií a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je do

0: Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják. Ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
2: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
0: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. I když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
2: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny, takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj, toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
2: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha. Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu.
2: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat. Můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening dvou konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký. Ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno. Návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie, to je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, když jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku, jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré
2: oči.
1: Já vám
2: moc děkuji. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Rusko vyzvalo cizince a zahraniční diplomaty k opuštění Kyjeva. Čeští diplomati tam zůstávají. V Ostravě Porubě přibyly další kamery v bytových domech. Čeští fotbalisté prohráli s výběrem Španělska. Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Hezké ráno. Česko-diplomatickou misi z Kyjeva zatím nestáhne. Ministerstvo zahraničí tak reagovalo na výzvu Ruska, aby zahraniční diplomati a cizinci opustili ukrajinskou metropoli. Moskva uvedla, že bude na Kyjev intenzivně útočit. Za případné důsledky budou podle ní odpovědní ti, kteří její varování ignorovali. Není to poprvé, co Rusko takto varovalo, připomíná mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
2: Podobná varování ze strany Ruska nejsou ničím novým. Naši kolegové v tuto chvíli zůstávají v Kyjevě a případné kroky budeme přijímat v souladu s interními krizovými předpisy. Český velvyslanec ostatně dnes ráno absolvoval svůj obvyklý běh v jednom z kyjevských parků a v této aktivitě hodlá pokračovat i nadále.
0: Vchody a výtahy dvou bytových domů v ostravské části Poruba nově střeží kamery. Přibyly k těm už dříve nainstalovaným. Postupně chce městská část vybavit kamerami všech 43 domů ve své správě. Záznam z kamer nepřetržitě sledují pracovníci dohledových center.
3: Obyvatelé bytových domů na hlavní třídě a Opavské ulici si v minulosti stěžovali na lidi bez domova, kteří tam hledali místo k přespání. Pokud teď v dohledovém centru zjistí, že se do domů pokouší někdo dostat, volají městskou policii. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Kameníci ve frýdecko-místecké části Chlebovice pracují na nové zídce u tamního kostela a hřbitova. Původní kamenná zídka se už rozpadala a hroutila se směrem do ulice. Řemeslníci ji proto rozebrali a teď staví novou, popisuje mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová.
4: Stávající zídku jsme museli nechat odstranit, následně očistit kameny a nyní probíhá výstavba nové zídky, včetně zákrytových desek a zábradlí. Na opravu zídky navazuje přesun památníku obětem první a druhé světové války, který bude posunut blíže k hřbitovu k dalšímu památníku faráře Bohuslava Uhlíře.
0: Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwareu. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT systémech české justice. Sport. Čeští fotbalisté jsou v elitní skupině Ligy národů dál bez bodu. Ve třetím utkání prohráli v Ovidu se Španělskem 1-3. Jedinou branku národního týmu dal obránce Sláma. Za úřadující mistry světa skoroval Jamal, Rodri a Merino. Češi zakončí reprezentační přestávku úterním zápasem v Londýně proti Anglii. Ta vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0 a v tabulce je o 3 body druhá za 100% Španělskem.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno anebo skoro jasno. Během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty kolem 23 stupňů, na horách 13 až 17. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, jižní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuální ranní provoz je na silnicích v Moravskoslezském kraji klidný, plynulý, bez nahlášených dopravních nehod. V případě komplikací volejte linku zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme krásné ráno, 4 minuty po 5. hodině, je neděle 4. října. Svátek slaví všichni Františkové, tak už teď přejeme jen a jen to nejlepší. Například ze známých osobností slaví třeba spisovatel Miloš Urban nebo herec Václav Neužil, herečka, také influencerka Nicole Lightkýbrozená Štíbrová. A těch oslavenců je mnohem více, my se k ním dostaneme v pravidelném kalendáři už za malý okamžik. No a také se podíváme do Kopřivnice, protože přestavba tamního koupaliště je v polovině. Stavaři aktuálně svařují nové nerezové vany, dokončují instalaci tobogánu. No a jestli se práce stihnou do příštích prázdnin, to prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava krátce před 17:30. Teď posíláme písničky, které nestárnou, třeba od Karla Gotta nebo Petra Reska. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď je 5:12, neděle 4. října a Český rozhlas nabízí originální kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 4. října. Svátek slaví František. To znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 59 lety v roce 1967. Úžasní diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
3: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
2: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt.
4: Odvaha, chlapci. Síla, vášeň. Chlapci.
2: Nedávno zahájili Cimrmani 60. sezónu. Držte se, chlapi. Lustrační zákon přijalo federální shromáždění před 35 lety v roce 1991. Původně měl mít jen omezenou platnost 5 let. Platí dodnes. Poprvé v historii Severoatlantické aliance byl přesně před 25 lety v roce 2001 aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy. NATO schválilo seznam požadavků, kterému předložili Spojené státy americké necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
5: Dělám to nerad, ale musí to být obušku. Hitler,
2: 80 má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.
6: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální meteorologické informace jsou připraveny v 5 hodin, téměř 17 minut. Pojďme se podívat na Lysou horu. Tam je 8 stupňů Celsia a jasno. Ostravě Porubě mají 5 stupňů Celsia, také jasno. A na Horní Bečvě je 7 stupňů Celsia a jasno. Podle předpovědi má od západu přibývat oblačnost ráno a dopoledne má být jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne bude oblačnost přibývat, večer lokálně až do zatažena. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17 a stylové podmínky mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Tolik aktuálně počasí, hezké nedělní ráno přejeme.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Je 5:21, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Instalace nového tobogánu a svařování nerezových van. Takto momentálně vypadá na kopališti v Kopřivnici. Po 8 měsících od zahájení stavby je místo k nepoznání. Stavaři už například zbourali i starou budovu se šatnami a na místě už je hrubá stavba té nové.
2: Jsou tam připravené práce na novou sklouzačku, která bude vlastně instalovaná příští týden.
3: My se s referentem investic města Michalem Pokorným procházíme právě po staveništi. Museli jsme si vzít vestu a přilbu, protože ono už je to opravdu stavba v tom pravém slova smyslu. My tam vzadu vidíme i tobogán, ten tam taky původně nebyl a momentálně tam jeřáb vyváží schody.
2: Původně nebyl tobogán byl kdysi na provozní budově, ale vzhledem hloubce, která byla udělána na původním koupališti, se přesunul na opačnou stranu kvůli hloubce.
3: My jsme čelem k těm nerezovým vanám a za zády máme budovu, kde bude zázemí pro návštěvníky. Nicméně ona tu původní už vůbec nepřipomíná. Ta původní šla dolů?
2: Ano, kompletně celá byla zdemontovaná, zbouraná a postavila se vlastně funglnova. Ona byla hodně ve špatném stavu.
4: Na koupališti bude nové kompletně všechno. Sluné terasy, bufet s občerstvením i 50-metrový nerezový bazén. Vedle něj bude relaxační zóna pro neplavce.
2: Má tam být nějaký v podstatě leknínové hnízdo, mají tam být vodní děla, mají tam být různé kraby, lekníny, různá vodní clona a tak dále.
4: Nové koupaliště místní obyvatelé už dlouho vyhlíží. Vysvětluje tisková mluvčí města Lucie Macháčková.
5: Vzhledem k tomu, že letos bylo kopřivnické koupaliště zavřené a lidé museli dojíždět do jiných měst, tak už se všichni opravdu moc těšíme. Rekonstrukce koupaliště jde podle plánu, takže první návštěvníci by se mohli okoupat už v létě 2027.
4: Rekonstrukce koupaliště vyjde radnici na 205 milionů korun a je jednou z největších investic města za poslední dobu. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připraveny jsou krátké zprávy s Lenkou Blažejovou.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta ani autobusy. Karvinské solankové inhalatorium v parku Boženy Němcové bude v provozu jen do konce října. Přes zimu ho město uzavře a znovu pak otevře na jaře. Před zimní odstávkou pracovníci vypustí vodu z potrubí, aby mráz nepoškodil rozvody. Radnice v Horním Benešově na Bruntálsku opravila dětská hřiště v ulicích Školní a Masarykova. Oba areály teď mají nový gumový bezpečný povrch. Původní plochy byly staré a už ve špatném technickém stavu. Divadelní ceny Itálie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Petr Nárožný a Zdena Herfortová. Slunečno a nadprůměrné teplo si lidé v Česku mohou užívat ještě do středy příští týden. Poté takzvané babí léto s největší pravděpodobností skončí. Uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav. Ve čtvrtek se začne ochlazovat a na většině území zaprší. Dnešní aktuální počasí bude v Moravskoslezském kraji skoro jasné s teplotami do 23 stupňů. K večeru pak více oblačnosti, ale bez deště. Na horách dnes budou teplotní maxima kolem 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Náměstí Svobody v Třinci je pro veškerou dopravu uzavřené. Koná se tam akce Srdce Evropy a Den mobility a uzavírka potrvá do dnešní půlnoci.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

5:39, to je přesný čas, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za okamžik pro vás budeme mít tipy pro dnešní den. Pozveme třeba na zelobraní, do Žínky, na zámek nebo na den mobility. A bude toho samozřejmě více, třeba už za chvíli také předpověď počasí v telefonátu s meteorologem. Hezké ráno přejeme.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace. U telefonu je Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Václave, jak to aktuálně s počasím vypadá?
2: Tak v celém kraji máme většinou jasno, teploty jsou v širokém rozpětí od 14,5 stupňů v městě Albrechticích až po nulu v Rýmařově. Vítr ten je slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Tak v těch ranních a dopoledních hodinách očekáváme ještě malou nebo téměř žádnou oblačnost. Během odpoledne a večera bude od západu ale přibývat. Maximální denní teploty budou dnes od 19 do 23 stupňů, na horách to bude kolem 15 stupňů a vítr bude během dne přechodně mírný jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: A přidáme ještě předpověď na začátek pracovního týdne, tedy jak bude v noci a zítra.
2: Zpočátku noci čekáme ještě většinou oblačno, během noci bude oblačnost částečně ubývat a k ránu se také mohou výjimečně vytvářet mlhy. Minimální teploty budou od 10 do 6 stupňů, pované slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří. Zítra očekáváme polojasno, ráno lokálně až oblačno s ojedinělými mlhami, večer ubude oblačnosti postupně až do vyjasnění. Maximální teploty budou zítra o něco málo nižší než dnes, to znamená 17 až 21 stupňů, na horách kolem 14 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Předpověď počasí je Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace, naslyšenou.
2: Děkuji, hezkou neděli, naslyšenou.
1: Tolik aktuálně počasí, přejeme krásnou neděli s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodin

Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Připraveny jsou tipy pro dnešní den, takže si je můžete vybrat z nabízených akcí. V Bystřici u Třince dnes slaví dožínky. Začínají v 10 hodin bohoslužbou, ve 14 hodin je pak na programu dožínkový obřad a od 15 hodin bude hrát Varmužova cymbálová muzika. Zámek v Hradci nad Moravicí otevírá mimořádný okruh, kde průvodci představí nejreprezentativnější salony knížat Lichnovských. Prohlédnout si můžete Hubertovu světnici, Velkou předsíň, odkud hosté vstupovali do přijímacího salonu kněžny, a také spojovací koridor. Zámek je otevřený od 10. do 16. hodiny. V Úvalně u Krnova zase pořádají zelobraní, krouhat zelí tam začínají po 8. hodině, součástí akce, která bude probíhat v tamním zahradnictví, je i občerstvení se zelím. Náměstí Svobody v Třinci a okolí bude mezi 11. a 17. hodinou centrem udržitelné dopravy a zdravého

0: životního stylu. Bude tam Den mobility. Od 15 hodin pak na náměstí začíná benefiční koncert Srdce Evropy na podporu dětí s handicapem a vystoupí i písničkář Jaromír Nohavica. No a ve Frýdecko-Místeckém faunoparku se můžete dnes lecos dozvědět o chovu sov a dravců a sledovat i jejich let. Od 16 hodin tam bude zkušený sokolník představovat své ptačí svěřence. Tolik tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

5 hodin 52 minuty, to je přesný čas. Připraveny jsou také zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Mimo jiné v nich uslyšíte i o tom, že hygienici upozorňují před blížící se sezónou respiračních nemocí na důležitost prevence. A těch informací bude mnohem více. Hezké ráno.

0: hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Bílovci vznikne nové bytové družstvo. Z 10 na 15 let by se mohla prodloužit platnost řidičských průkazů, navrhuje to ministerstvo dopravy. Hygienici upozorňují před blížící se sezónou respiračních nemocí na důležitost prevence. Dnes bude v regionu slunečno, večer pak oblačno, teploty kolem příjemných 22 stupňů Celsia. U poslechu zpráva zvítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Bílovec na Novojičínsku založí bytové družstvo, které bude ve městě stavět nové bytové domy. V první etapě by mělo vzniknout až 18 nových bytů. Založení družstva schválili zastupitelé, potvrdila to za bíloveckou radnici Lenka Gulašijová. Bytové družstvo čekají první administrativní kroky a také zvolení místa, kde bude odstartována první etapa výstavby. S jejím zahájením se počítá už v příštím roce, pravděpodobně v Radotínské ulici. Platnost řidičských průkazů v Česku by se mohla prodloužit z 10 na 15 let, vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy.
2: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě podle mě.
3: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na Pražském Vyšehradě. Novinka má podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
4: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
3: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Hygienici upozorňují v souvislosti s nástupem chladnějšího počasí na blížící se sezonu respiračních onemocnění. Infekce se přenáší například při kašli. Riziko přenosu je možné podle odborníků snížit, mimo jiné pravidelným mytím rukou, vyhýbáním se kontaktu s nemocnými lidmi a nebo větráním místností, říká mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
5: Prevence respiračních infekcí nestojí na jediném opatření. Největší význam má kombinace očkování, správné hygieny a ohleduplného chování v době, kdy jsme nemocní. Pokud máme příznaky infekce, je důležité myslet nejen na své zdraví, ale také na lidi ve svém okolí.
0: Dnes naposledy je v Opavě přístupná výstava o historii tamního dominikánského kláštera a kostela svatého Václava. Zájemci ji najdou ve Slezském zemském muzeu. Výstava popisuje rozsáhlý archeologický výzkum těchto památek a nalezené dobové předměty. Návštěvníci uvidí, jak vypadal každodenní život ve středověké Opavě a jaká řemesla byla tehdy obvyklá.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty od 19 do 23 stupňů, na horách 13 až 17 a vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní s rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Dejte pozor na Rudné v Ostravě Porubě. Ve směru na Opavu je omezený provoz, část jízdního pruhu je zablokovaná, budou se tam dnes betonovat základy nových sloupů.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
7: Přejeme krásné nedělní ráno, jsou 4 minuty po 6. hodině. Za chvíli nás čeká pravidelná ranní rostička, bude vás provázet opět Petr Peč. Přidáme i informace o počasí a také půjdeme za sportem, protože fotbalový Baník Ostrava využil reprezentační přestávky k přátelskému zápasu se spřízněným polským klubem GKS Katovice. My toho více uslyšíme krátce před 6:30. Přidáme ještě písničky, které nestárnou, třeba od skupiny Činasky nebo Vladimíra Mišíka. Bude toho opět více, tak hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava. Ten přeje Pavel Janošec.

0: Začít ráno zdravým pohybem můžete i dnes v 6 hodin a 12 minut, ať jste kdekoliv. Připravte se na ranní rozcvičku Českého rozhlasu Ostrava. Povede vás Petr Peč, se kterým se ve vysílání setkáváte vždy krátce po 6. hodině od pondělí do neděle. Takže začínáme.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Položíme se na bok, opřeme se o pokrčený pravý loket a pravé koleno. Hlava, trup a nohy jsou zpevněné v jedné rovině. S výdechem krčíme a přitahujeme levé koleno k hrudníku. Totéž opakujeme na levém lokti a koleni. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: 6:17 nabízíme meteorologické informace. Pojďme se podívat na Javorový vrch. 6 stupňů Celsia a jasno odtud hlásí. Možnově 4 stupně Celsia, také jasno. A v Rýmařově mají 6 stupňů Celsia a jasno. Podle předpovědi má být ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 13 až 17 stupňů. No a rozptylové podmínky mají být mírně nepříznivé. Během dne pak budou většinou dobré. Tolik aktuálně počasí. Hezké ráno.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14:50 a v neděli v 9:50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, pojďme za sportem. GKS, neboli Hornický sportovní klub Katovice, tedy GKS, je tradiční polský fotbalový klub se silnou fanouškovskou základnou, podobně jako tady Baník Ostrava. A právě tyto dva kluby si v sobotu v celodenním programem a zápasem obou ligových týmů připomenuli 30 let družby fanoušků. Tak dlouho a na takové úrovni žádný jiný český klub takovou spřízněnost nemá. A byl u toho i náš reportér David Procházka.
2: Před stadionem GKS Katovice probíhá před zápasem za krásného počasí babího léta velká družba mezi fanoušky GKS a Baníku Ostrava. Fanoušci GKS ve žlutém, baníkovci v bílém, sedí smíšeně u stolu, baví se, občerstvují se a chystají se na zápas družby.
3: Víťa.
2: Zavířovat. Tak Baník je asi ve vašem srdci, podle tak odhadu jste asi padesátník jako já?
3: Ano, skoro. No, po mojí dceři to je druhá láska, no. Jako, dcera je největší a Baník to je srdcovka, no. Prostě dědeček mi je vodil na Baník, mi dal tu lásku k Baníku a to je do smrti, no. To nikdy, nikdy to nevymyslí, nikdy.
2: Fanoušek Patrik, fanoušek GKS, to jak často byl v Ostravě na mečach?
4: V Ostravě na mečach. Tak budeme ze dva razy možná tylko.
2: Fanoušek Katovic, třicátník Patrik, říká, že v Ostravě na Baníku byl asi jen dvakrát, když spojil návštěvu Ostravy i se známou ulicí Stodolní.
4: Pozdravím všechny kibiců Baníka.
2: A jaká je ta družba?
4: Největší přijazd, jaká může být.
2: A pokračuje, že družba mezi kluby je silná, že hodně podobná jsou města s hornickou historií a sázející na zábavu a mladé.
4: To děkuji. Děkuji ti bardzo.

0: před přátelskou a bouřivou atmosférou a také s pyrotechnickými vložkami nakonec Baník Ostrava uhrál v Katovicích i smírné skóre 1-1. Ze stadionu Jana Furtoka v Katovicích David Procházka, Český rozhlas.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připravili jsme krátké zprávy. Má Jelenka Blažejová.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Hospic ve Frýdku Místku chce posílit tým lékařů i sester, hledá zdravotníky se zkušenostmi s paliativní péčí. Souvisí to i se spouštěním nové služby, mobilního hospice. Podle ředitele Jana Jursy stávající lůžková péče už nedokáže uspokojit velký zájem klientů. Frenštát pod Radhoštěm zatím nenašel zhotovitele Cyklopointu. Už do druhého výběrového řízení se nepřihlásil ani jeden uchazeč. Stavba nového prostoru pro cyklisty tak nezačne dříve než v příštím roce. Radnice v místě plánuje přístřešek, stojany i posezení. V českém a polském Těšíně začal mezinárodní divadelní festival Bez hranic. Kromě českých a polských inscenací nabídne i divadelní soubor z amerického Chicaga. Vystoupí také pražská Laterna Magika s hrou Perpetuum Havel. Ve Zlíně se bude konat dětský festival řemesel a profesí budoucnosti. Nabídne dětem možnost poznávat jednotlivé obory prostřednictvím praktických aktivit, tvoření i moderních technologií. Festival se uskuteční 9. a 10. října v Baťově institutu. Atletický meeting Zlatá tretra Ostrava se příští rok bude konat o týden později, než bylo původně v plánu. Organizátoři museli 66. ročník posunout na úterý 29. června kvůli změně termínu mistrovství Evropy atletických družstev v rámci evropských her v Istanbulu. Už zakoupené vstupenky na ostravskou Zlatou tretru zůstávají v platnosti. Počasí dnes bude slunečné s teplotami do 23 stupňů, na horách teploty kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici D48 u obce Horní Žukov se pracuje na vozovce a je tam omezený provoz. Omezení potrvá do dnešních 18 hodin.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: 6 hodin 32 minuty, tolik krátké zprávy. No a pokud rádi chodíte na výlety, tak určitě doceníte značení turistických tras. K tradici značkaření se dozvíme více ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už za malý okamžik. Hezké nedělní ráno přejeme.

0: 6:39, to je přesný čas, posloucháte Český rozhlas Ostrava. No a pojďme na turistický výlet. K němu patří systém značení turistických tras. V Česku patří toto značení díky Klubu českých turistů k nejpropracovanějším na světě. Má historickou tradici a je za ním dlouhé úsilí, plánování a nadšení dobrovolných značkařů. O tom si s Břetislavem Boháčem, někdejším předsedou Klubu českých turistů oblasti Moravskoslezské a současným předsedou Rady Síně slávy české turistiky, povídala redaktorka Petra Štrimplová.
1: České značkaření, to je fenomén.
2: No jo, úplně, protože jenom v republice máme 44 000 km. To je pěších značek a nějakých podobné číslo je na cyklotrasách.
1: Je to srovnatelné s nějakou zahraniční zemí okolní?
2: Ne, naprosto vůbec ne. To je zas ta parta těch značkařů a je dobře, že ji máme, protože není to vůbec jednoduché, kolikrát nám vandalové ty značky nějakým způsobem ničí. Hodně jsme dostali zabrat, když byla ta kůrovcová kalamita, protože ty firmy, které to likvidovaly, jim bylo jedno, jestli tam je značka nebo není značka. No a pochopitelně, kdyby to uřízli nad tím kousek, tak ten strom by tu značku udržel ještě. No, stejně se to muselo přeznačkovat.
1: V jaké výšce se to maluje?
2: No tak, aby to jen tak
1: pohledově,
2: na
1: tom, pohledově, aby to bylo
2: kolem těch 2 metrů.
1: Na to jsou určitě pravidla, systém nějakého barevného rozlišení, vzdálenost jedné značky od druhé.
2: Máme skutečně ta pravidla pro značení turistických cest velmi propracovaná. Většinu tvoří cesty pro pěší, ale jsou též trasy, kde jsme to zjednodušili, že tam, kde se dá jezdit na lyžích, tak na tu značku pěší přimalujeme lyžaře. Cykloznačení má trošku jiná pravidla, protože jsou značky pro terén a pro komunikace, ať už teda lesní cesty nebo i hlavní cesty. Trend v současné době je vytlačit pěší turistiku z těch asfaltových tras. Tam narážíme z pravidla na to, že značkaři nedostávají souhlas těch vlastníků těch nemovitostí, že tam to půjde o 10 metrů.
1: No a kolik těch značkařů třeba funguje v rámci celé republiky, nebo jestli tady to vztáhneme ke kraji?
2: No, máme asi 200 organizovaných lidiček a máme zhruba 4000 kilometrů těch.
1: A stačí to tady u
2: nás?
1: Nějaký nábor rekrutinový?
2: Jo, tendence je nabídnout při nějakých akcích, třeba v těch turistických oddílech mládeže, se naučit namalovat si svou značku. Jsou lidi, kteří hledají své uplatnění, takže musí pochopitelně absolvovat nějaké školení.
1: Břetislav Boháč z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je minuta po 6:45. Připraveny jsou aktuální meteorologické informace. U telefonu je Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Václave, jak to aktuálně s počasím vypadá?
2: Tak v celém kraji máme většinou jasno, teploty jsou v širokém rozpětí od 14,5 stupňů v městě Albrechticích až po nulu v Rýmařově. Vítr ten je slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Tak v těch ranních a dopoledních hodinách očekáváme ještě malou nebo téměř žádnou oblačnost. Během odpoledne a večera bude od západu ale přibývat. Maximální denní teploty budou dnes od 19 do 23 stupňů, na horách to bude kolem 15 stupňů a vítr bude během dne přechodně mírný jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: A přidáme ještě předpověď na začátek pracovního týdne, tedy jak bude v noci a zítra.
2: V počátku noci čekáme ještě většinou oblačno, během noci bude oblačnost částečně ubývat a k ránu se také mohou výjimečně vytvářet mlhy. Minimální teploty budou od 10 do 6 stupňů, pované slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří. Zítra očekáváme polojasno, ráno lokálně až oblačno s ojedinělými mlhami, večer ubude oblačnosti postupně až do vyjasnění. Maximální teploty budou zítra o něco málo nižší než dnes, to znamená 17 až 21 stupňů, na horách kolem 14 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Předpověď počasí je Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace, naslyšenou.
2: Děkuji, hezkou neděli, naslyšenou.
1: Tolik aktuálně počasí, přejeme krásnou neděli s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď je 6 hodin 52 minuty. No a připraveny jsou tipy pro dnešní den. Každoročně 4. října je světový den zvířat, protože je svátek svatého Františka z Assisi. Ten je považován za patrona zvířat. No a slavit ho dnes budou v Kopřivnici, takže na prohlídku zve městský útulek Kopřivnice. Prohlédnete si tam psy, kteří čekají na nový domov. Součástí je také přednáška kynologů na téma soužití lidí a psů. Útulek se pro zájemce otevírá ve 14 hodin. Další akce speciálně pro děti. Na nedělní pohádku můžete do kina ve Frenštátě pod Radhoštěm. Herci divadla Nosálci tam vystoupí s představením Digitime, které s lehkostí a humorem připomíná, že svět za displejem není všechno. Pohádka začíná o 15:30 odpoledne. Také zveme na bouřlivou planetu. To je pořad Planetária Ostrava, který můžete vidět od 17. hodiny. Nabízí pohled na naši planetu z její temnější stránky, exploze sopek, zemětřesení nebo ničivé vodní stěny, známé jako tsunami. Pořad jeho tvůrci doporučují dětem ve věku od 10 let. No a ještě zveme do kostela svatého Vavřince v Píšti na Opavsku. Dnes tam bude varhaní koncert. Od 16. hodiny zahraje student Opavské církevní konzervatoře Mikuláš Jančálek. To byly tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. 6 hodin 54 minuty, to je přesný čas. Hezké nedělní ráno.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Na výměnu součástky Volkswagenu bude v Česku muset zhruba 200 tisíc aut, většinou škodovky. Krnov opraví Ježnickou ulici. Fotbalisté Baníku Ostrava v přípravě remizovali v Katovicích 1-1. Dnes bude v regionu opět slunečno, teploty až 23 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Dobré ráno. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů. Řekl to vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je náchylný na korozi. Proto ho chce společnost vyměnit za odolnější, aby předešla riziku. Svolávací akci automobilky teprve chystají a majitelé vozů pak budou kontaktovat napřímo anebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Ulici Ježnickou v Krnově čeká rekonstrukce. Město ji opraví v celé délce, od křižovatky s ulicí Albrechtickou až po tamní sanatorium. Radnice má hotovou projektovou dokumentaci a ještě letos chce vybrat dodavatele. Práce začnou nejspíš příští rok a potrvají do roku 2028, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
6: Oprava zahrnuje kromě samotné vozovky také výstavbu chodníků, sjezdy k jednotlivým nemovitostem i nové autobusové zastávky. Původně krajskou silnici město získalo v roce 2023 s příslibem dotace na její opravu. Kraj zaplatí zhruba třetinu prací.
5: Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Míl.
7: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici, proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
5: Novela by se týkala obytných automobilů o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny.
0: Sport.
5: Fotbalový Baník Ostrava sehrál v reprezentační přestávce přátelský zápas na hřišti spřízněného polského klubu z Katovic. Zápas přátelství sehrál na počest 30 let družby fanoušků před vynikající atmosférou. Baník vedl v prvním poločase po gólu Denise Němce. Domácí ve druhém poločase vyrovnali na konečných 1-1. Pokračuje trenér Baníku Roman Skuhravý.
8: Já jsem hrozně rád, že jsme přesně teď v tom víkendu mohli hrát takovýhle zápas, protože proti skvělému soupeři a v takovýhle atmosféře to se mě poštěstilo poprvé a jsem strašně rád, že jsem toho byl součástí. A samozřejmě pro kluky prostě to vás nenechá. No a ten první poločas, musím říct, že z mého pohledu s obou stran měl velkou kvalitu. Škoda, že jsme to tam nepojistili při té šanci šancla, ale daleko větší radost jsem měl jako z kompaktnosti a z dobrý defenzívy.
0: Počasí.
5: Bude skoro jasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně i mírný jižní do 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Z Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Aktuálně dejte velký pozor na námrazu a teploty pod nulou na silnici přes Bílou v Beskydech. Přejeme klidnou jízdu a v případě komplikací volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Přejeme krásné a klidné ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty po 7 hodině. Za chvíli začne seriál plný dobrých rad všeho druhu s redaktorem Arturem Kubicou, tedy dvakrát měř a jednou řeš. Tentokrát se zaměříme na balkónové převislé jahodníky a jak to zařídit, aby přežili zimu. Čeká nás i pravidelná řidičská abeceda, tedy připomínáme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Dnes uslyšíme o tom, kdy použít denní svícení nebo mlhovky. A těch informací bude mnohem více, včetně písniček, které nestárnou. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Převislé jahodníky, tak ty jsou ideální volbou pro pěstování v truhlících a závěsných nádobách, na balkónech a na terasách a navíc většina převislých odrůd plodí a kvete od jara nepřetržitě až do podzimu. Jenže právě teď je čas, kdy je dobré převislé jahodníky připravit na přezimování. Takže jak na to? Ty malé mateční rostlinky se vysazují na zahradu, kde přezimují, a na jaře je zase vyjmete ze země a dáte do nádob a pěstujete jako vždy. Nebo, když nemáte zahrádku, a to je náš případ, tak se rostliny přesadí do nových nádob s novou zeminou a uloží v chladném sklepě, kde je dostatek světla. Hnojení je také důležité, protože v truhlících rostliny nemají kde vzít dostatek živin, jenže přihnojuje se naposledy na konci léta, a to hlavně hnojivy s nízkým obsahem dusíku a vysokým obsahem draslíku a fosforu, která zpevní pletiva a podpoří kořeny. V zimě to není zapotřebí, protože rostlina je ve vegetačním klidu. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: 7:16 nabízíme aktuální meteorologické informace. Pojďme se podívat třeba, jak to vypadá na Šeráku. Tam je 8 stupňů Celsia, mají tam jasno. V Ostravě Porubě je také 6 stupňů Celsia a jasno. A například ve Vítkově 7 stupňů Celsia a jasno. Podle předpovědi by mělo být ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají být mírně nepříznivé během dne, ale budou většinou dobré. Tolik aktuální informace o počasí. Krásné ráno přejeme.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
2: Naším pondělním hostem bude spisovatelka Karin Lednická. Ačkoliv se letos rozhovorům vyhýbá, udělala výjimku. I proto, že vysíláme její trilogii jako četbu na pokračování. Jaké další náměty jí v životě otevřel její šikmý kostel a proč nerada poslouchá audioknihy? O tom i mnohém dalším bude rozhovor Kateřiny Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes naposledy vám v řidičské abecedě nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si řekneme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhová světla. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připraveny jsou krátké zprávy s Lenkou Blažejovou.
3: Bylo 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Řidičské průkazy pro osobní auta by mohly nově platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje ministerstvo dopravy. Týkala by se pouze nově vydaných dokladů. Pro řidiče nákladních aut a autobusů by se nic neměnilo. Stát chce změnou ulevit úřadům, které každý rok vydávají nebo vyměňují asi 700 tisíc řidičských průkazů. Čím dál víc učitelů používá při výuce umělou inteligenci, vyplývá to z informací České školní inspekce. Speciální školní aplikace pomáhají pedagogům třeba s přípravou hodin nebo přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Podrobnosti v dalších zprávách. Přestavba kopřivnického koupaliště je v polovině. Stavbaři tam instalují nový tobogán a svařují nerezové vany. Zbourané už je i původní zázemí pro návštěvníky a na místě stojí hrubá stavba nových šatén a bufetu. Připraveno má být na novou letní sezonu. Největší hlubinné akvárium se žraloky, rejnoky a dalšími mořskými rybami v České republice vznikne v novém vzdělávacím centru Loděnka v zoologické zahradě v Olomouci. Stavba centra začala letos v březnu a dokončená má být v roce 2028. České hokejistky na závěr turnaje Euro Hockey Tour ve finském Lahti proti Švýcarsku ztratili dvougolové vedení a prohráli 2-3 po samostatných nájezdech a stejně jako v srpnu v Kotenu skončili poslední. Počasí dnes v regionu bude slunečné s teplotami do 23 stupňů. Na horách dnes teploty kolem 15.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici druhé třídy číslo 451 přes Vidly ve Vrbně pod Pradědem se pracuje a je tam omezený provoz. Pro vozidla nad 7,5 tuny tam platí úplný zákaz vjezdu. Práce potrvají až do března příštího roku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: V Jablunce na Vsetínsku otevřeli nové komunitní centrum Srdce Jablunky. Místo má lidem nabídnout prostor pro setkávání i malé kulturní akce. Více o tom uslyšíme už za malou chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. 5 minut zbývá do 7:45 a zveme do Jablunky na Vsetínsku, kde otevřeli stálou expozici malíře Karla Hofmana. Je to součást nového komunitního centra Srdce Jablunky. Na slavnostní otevření dorazili i dcery malíře, které v Jablunce prožili mládí, a také sběratelé, kteří do galerie zapůjčili jeho obrazy.
1: Galerii, která je plná hostů, mi ukazuje Marcela Vejcejová Hofmanová, dcera výtvarníka Karla Hofmana. Významně se podílela na podobě galerie a teď mi ukazuje obraz, který jako jediný zachycuje jejich rodinný dům.
2: To je tady tenhle ten obraz a tohle to je ten, tam žil stařenka a staříček Hofmanovi.
3: A vás z Jablunky, ano, kterou vy pamatujete?
2: Já nemám vůbec fotografii toho domu. Tady potom otec postavil svůj dům s ateliérem a tady je teda ten evangelický kostel, kde jsme dneska my.
1: V Jablunce žila do svých 18 let se svou mladší sestrou, herečkou Drahomírou Hofmanovou, která si pro slavnostní otevření připravila přednes básně Jaroslava Seiferta.
4: My víme dobře,
1: taky ona je plná emocí a má radost ze stále expozice svého otce.
5: No, já jsem nadšená. Toto prostě, to je neskutečný.
1: S Drahomírou Hofmanovou stojíme u velkého grafity, které zdobí novou galerii zvenku.
5: To si vždycky, když tu budu, zajdu tady se na to podívat. Nádhera, nádhera. Toto prý ještě domalovával ten...
3: Pan prorok?
5: Ano, před tím zahájením velice těsně. To je čerstvý. A je to hotovo.
1: Dílo na poslední chvíli před zahájením dokončil Michal Filák alias Prorok. Stihlo se to tak?
6: Ano.
1: Dlouho to trvalo?
6: 2 dny.
1: Jak byl těžký ten výběr, podle čeho budete malovat?
6: Já jsem ani na těch moc fotografií jako na internetu nenarazil, takže tahle byla taková, jako, že i já jsem vlastně ji našel a říkal jsem, jo, ta by se dobře malovala, a vlastně jsme zjistili, že jsme se zhodli, jakože oni si vybrali úplně stejnou.
1: Obrazy pro galerii zapůjčili sběratele, je mezi nimi i místní Marcela Vávrova. Tak který ten obraz je ten váš?
7: Mandloně, kvetoucí mandloně z Itálie. A tento obraz, pokaždé, když měl Hofman výstavu kdekoliv, přišel a půjčoval si tento obraz. To měli rodiče v přízemí. Já mám všechny obrazy od Hofmana, co mám obrazy, jo. A v patře mám obraz Víla v Itálii a to taky si brával na ty výstavy.
1: Boris Oprchál je architektem, který navrhl Srdce Jablunky. Není to tedy jenom galerie, i jakýsi komunitní prostor?
8: Ano, je to multifunkční priestor, který se dá využít různými způsoby, dá se přizpůsobit různým akciám. Radost má z toho, že se podarilo ten priestor využiť na maximálnej možnej miere a odprezentovať aspoň časť tých prvkov, ktoré tam boli po veľkú dobu schované, ako sú tie drevené tramové stropy pôvodné a takisto fragment tej štítovej tehlovej steny.
1: Říká architekt nového komunitního centra s názvem Srdce Jablunky, ktoré obec využije pro přednášky, divadla, koncerty a výstavy. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
9: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace a u telefonu už je meteoroložka Marie Glofáková. Přejeme klidné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Marie, jak to s počasím v těchto chvílích vypadá?
2: Aktuálně máme všude jasno, teploty se pohybují nejčastěji kolem 4-5 stupňů Celsia, ale ten rozptyl mezi těmi extrémy je docela velký. Například na Rýmařovsku je teď kolem 1 stupně Celsia, zatímco stanice město Obrechtice Žáry má 15 stupňů Celsia, to bylo celou dobu nad hranicí inverze. Vítr fouká slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: To je aktuální situace. Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Po většinu dne bude malá oblačnost v průběhu odpoledne a večera, potom od západu bude oblačnosti přibývat, ale půjde většinou o takovou tu vysokou, průsvitnou, zirovitou oblačnost, takže sluníčko přes ní bude vidět stále. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni Celsia. A vítr bude foukat většinou slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní, mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Ještě poprosíme o předpověď počasí na noc a zítřek.
2: V noci očekáváme převahu velké oblačnosti, které bude v průběhu noci částečně ubývat. K ránu se můžou lokálně v údolí vytvořit mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni Celsia a vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude zcela bezvětří. Zítra začneme s trošičku zvětšenou oblačností, ojediněle se mohou vyskytovat mlhy. Večer potom bude jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: A také poprosíme o hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu pro dnešek.
2: Tlak vzduchu přepoštěný na hladinu moře je 1030 hektopaskalů, relativní vlhkost se pohybuje většinou kolem 95%.
1: Předpověď počasí a Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Hezky den a naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme klidné ráno.
3: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
4: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, 5 minut zbývá do 8 hodiny ranní, připraveny jsou ještě tipy pro dnešní den, tak si pojďme společně projít seznam akcí, na které můžete zajít a zpříjemnit si dnešní den. Zveme třeba do Bystřice u Třince, kde slaví dožínky. Začínají tam v 10 hodin bohoslužbou, ve 14 hodin je pak na programu dožínkový obřad a od 15 hodin bude hrát Varmužova cymbálová muzika. Zámek v Hradci nad Moravicí zase otevírá mimořádný okruh, kde zájemcům průvodci představí nejreprezentativnější salony knížat Lichnovských. Prohlédnou si Hubertovu světnici, Velkou předsíň, odkud hosté vstupovali do přijímacího salonu kněžny, a také mohou vidět spojovací koridor. Zámek je otevřený od 10. do 16. hodiny. Zveme i do Úvalna u Krnova, kde pořádají zelobraní. Krouhat zelí tam začínají už po 8. hodině. No a součástí akce, která se koná v tamním zahradnictví, je i občerstvení se zelím. Náměstí Svobody v Třinci a okolí bude mezi 11. a 17. hodinou centrem udržitelné dopravy a zdravého životního stylu. Bude se tam konat Den mobility. Od 15 hodin na náměstí bude benefiční koncert Srdce Evropy na podporu dětí s handicapem. Vystoupí i písničkář Jaromír Nohavica. No a ve Frýdecko-Místeckém fauna parku se můžete letos dozvědět o chovu sov a dravců a sledovat i jejich let. Od 16 hodin tam bude zkušený sokolník představovat své ptačí svěřence. Tolik tipy pro dnešní den.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Umělou inteligenci využívají čím dál víc, i učitelé mají na to speciální výukové aplikace. V Hanušovicích na Šumpersku se musí přesunout fotbalové hřiště i tenisové kurty mimo záplavové území. Fotbalisté Baníku Ostrava v přípravě remizovali v polských Katovicích 1-1. Dnes bude v regionu Severní Moravy a Slezska slunečno, teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy, vycházejí z předem naprogramovaných materiálů. Učitelé mimo jiné vidí, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce už v roce 2024 využívalo AI 46% českých učitelů. Mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura doplňuje další podrobnosti.
4: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
2: Speciální aplikace pro školy vyvinuli například nezisková organizace AI dětem nebo společnost SCIO. Hanušovice na Šumpersku čeká rozsáhlé stěhování sportovišť, které před 2 lety zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Současné sportoviště na soutoku Moravy a Brané je stále bezprostředně ohroženo záplavami. Stěhování bude stát až 100 milionů korun. Město na něj chce získat dotace. Hotovo by mělo být do roku 2030, řekl to starosta Hanušovic Marek Kostka. Ukrajina zesílí útoky na ruské ropné rafinérie. Oznámil to aktuálně prezident Volodymyr Zelenský. Reagoval tím na novou ruskou strategii. Moskva se podle Zelenského teď snaží svými útoky zhoršit lidem život natolik, aby z Kyjeva a dalších velkých měst odešli.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve velkém rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že ukrajinská reakce bude zaměřená na ruskou energetiku a především na ropné rafinérie. Nebudeme jako oni útočit na libovolné civilní objekty, zdůraznil Zelenský. Ukrajinský prezident očekává, že už na podzim bude mít armáda k dispozici balistickou raketu FP-9 ukrajinské výroby, která je schopná zasáhnout Moskvu. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Baník Ostrava v reprezentační fotbalové přestávce remizoval v Katovicích 1-1. Zápas se hrál v přátelské atmosféře k příležitosti 30. výročí družby mezi oběma kluby a fanoušky. Vedoucí gól Baníku dal v prvním poločase Denis Němec po centru kapitána Michala Fridricha.
6: Chtěli jsme ten zápas využít vlastně k tomu, aby jsme zase něco vyzkoušeli, nacvičili a dostali se zpátky do nějakého rytmu. Takže myslím, že před tou kulisou, která tady dneska byla jako fantastická, že jenom bychom si přáli víc takových zápasů i v České lize, kdyby to bylo i na venkovních stadionech, tak by to bylo o to lepší. Snažili jsme se hrát tu kratší hru a dostali jsme se i do vedení a škoda, měli jsme i další šance, které jsme mohli využít.
3: Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý během dne, přechodně mírný jižní a bude mít rychlost do 6 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Částečně omezeným provozem počítejte kvůli stavebním pracem na silnici 1/56 v Petřkovicích v Ostravě. Omezení tam platí do dnešní půlnoci.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
7: Posloucháte stále Český rozhlas Ostrava a za okamžik nás čeká pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo a my se podíváme až do Ameriky a dozvíme se, že se od nás pomalu vzdaluje. Vysvětlí nám to už za chvíli Martin Písařík. A také se podíváme do Kopřivnice, tam je už v polovině přestavba koupaliště. Stavaři aktuálně svařují nové nerezové vany, dokončují instalaci tobogánu a jestli se práce stihnou do příštích prázdnin, to prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava krátce před 8:30. Teď je 8:05, posíláme písničky, které nestárnou, třeba od Olgy Lounové nebo Pavla Bobka, no a Pavel Janošec přeje hezký poslech.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Počasí.
1: Od 8:45 nabízíme aktuální informace o počasí. Pojďme se podívat třeba, jak to vypadá na Lysé hoře. 10 stupňů Celsia a jasno. Ostavě Porubě 7 stupňů Celsia, také jasno. A například v Osoblaze mají 9 stupňů Celsia a jasno. Podle předpovědí má být ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky mají být mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Tolik aktuálně počasí, hezké nedělní ráno přejeme.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14:50 a v neděli v 9:50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. A bavit se spolu budeme o psích a kočičích seniorech, o tom, jak o stárnoucí psy a kočky správně pečovat a jak jim prodloužit život. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 20 minut půjdeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava do Kopřivnice a to k tamnímu koupališti. Instalace nového tobogánu a svařování nerezových vad, tak to na místě momentálně vypadá. Po 8 měsících od zahájení stavby je tamní koupaliště k nepoznání. Stavaři už například zbourali i starou budovu se šatnami a na místě je hrubá stavba té nové.
1: Jsou tam připravené práce na novou sklouzačku, která bude vlastně instalovaná příští týden.
2: My se s referentem investic města Michalem Pokorným procházíme právě po staveništi. Museli jsme si vzít vestu a přilbu, protože ono už je to opravdu stavba v tom pravém slova smyslu. My tam vzadu vidíme i tobogán, ten tam taky původně nebyl a momentálně tam jeřáb vyváží schody.
1: Původně nebyl tobogán byl kdysi na provozní budově, ale vzhledem hloubce, která byla udělána na původním koupališti, se přesunul na opačnou stranu kvůli hloubce.
2: My jsme čelem k těm nerezovým vanám a za zády máme budovu, kde bude zázemí pro návštěvníky. Nicméně ona tu původní už vůbec nepřipomíná. Ta původní šla dolů?
1: Ano, kompletně celá byla zdemontovaná, zbouraná a postavila se vlastně funglnova. Ona byla hodně ve špatném stavu.
3: Na koupališti bude nové kompletně všechno. Sluné terasy, bufet s občerstvením i 50-metrový nerezový bazén. Vedle něj bude relaxační zóna pro neplavce.
1: Má tam být nějaký v podstatě leknínové hnízdo, mají tam být vodní děla, mají tam být různé kraby, lekníny, různá vodní clona a tak dále.
3: Nové koupaliště místní obyvatelé už dlouho vyhlíží. Vysvětluje tisková mluvčí města Lucie Macháčková.
4: Vzhledem k tomu, že letos bylo kopřivnické koupaliště zavřené a lidé museli dojíždět do jiných měst, tak už se všichni opravdu moc těšíme. Rekonstrukce koupaliště jde podle plánu, takže první návštěvníci by se mohli okoupat už v létě 2027.
3: Rekonstrukce koupaliště vyjde radnici na 205 milionů korun a je jednou z největších investic města za poslední dobu. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Jen s Tescomou.
1: Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Český rozhlas Ostrava a krátké zprávy s Lenkou Blažejovou za malý okamžik.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Lidé mají poslední den na nákup státního dluhopisu Flexibond. Objednat si ho můžou do dnešní půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň z příjmu. Další typy dluhopisů chce ministerstvo financí nabídnout v listopadu. S blížícím se svátkem všech zesnulých umístila radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm do svého atria takzvaný dušičkovník. Lidé na strom můžou zavěsit fotografie svých blízkých, na které vzpomínají. Stačí snímek přinést do místního turistického informačního centra. Doplnit ho můžou lidé i kratším textem. Včelaři z ostravské Staré Bělé po více než půl století opravili svou klubovnu. Na rekonstrukci získali zhruba 40 000 korun od 3 okolních obcí. Další peníze přinesli dárci a část prací zvládli členové vlastními silami. V moravských Kopanicích v Žítkové se otevřelo nové ekologické centrum v Janušově usedlosti. Představí také projekt na ochranu tradičních ovocných odrůd. Ekoskanzen vznikal postupně v posledních zhruba 10 letech obnovou tradičních staveb. V areálu je památkově chráněný obytný dům, chlév, stodola, sklep i roubená sušírna ovoce. A chystají se tam různé kurzy zaměřené na ovocnářství nebo řemesla. Čeští fotbalisté jsou v elitní skupině Ligy národů dál bez bodů. Ve třetím utkání prohráli v Oviedu ze Španělskem 1-3. Jedinou branku národního týmu dal obránce Sláma. Za úřadující mistry světa skoroval Jamal, Rodri a Merino. Počasí v regionu bude slunečné s teplotami do 23 stupňů. I na horách bude hezky až 16 stupňů a slunečno.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 u hranic ve směru na Ostravu jsou vozidla údržby, je tam omezený provoz. Silničáři v tomto místě dálnice budou až do 16 hodin.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A pokud rádi chodíte na výlety, tak určitě doceníte značení turistických tras barvami rozlišené cesty v terénu, ulehčují orientaci a umožňují výletníkům pochod naplánovat. K tradici značkaření uslyšíte více za malou chvíli.

0: Stále posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava a teď je 8 hodin 38 minut. A pojďme na výlet turistický. Toho se týká také systém značení turistických tras. V Česku totiž patří díky Klubu českých turistů k nejpropracovanějším na světě. Má historickou tradici, stojí za ním dlouhé úsilí, plánování a nadšení dobrovolných značkařů. O tom si s Břetislavem Boháčem, někdejším předsedou Klubu českých turistů oblasti Moravskoslezské a současným předsedou Rady síně slávy české turistiky, povídala redaktorka Petra Štrimplová.
1: České značkaření, to je fenomén.
2: No, úplně, protože jenom v republice máme 44 000 km. To je pěších značek a nějakých podobné číslo je na cyklotrasách.
1: Je to srovnatelné s nějakou zahraniční zemí okolní?
2: Ne, naprosto vůbec ne. To je zas ta parta těch značkařů a je dobře, že ji máme, protože není to vůbec jednoduché, kolikrát nám vandalové ty značky nějakým způsobem ničí. Hodně jsme dostali zabrat, když byla ta kůrovcová kalamita, protože ty firmy, které to likvidovaly, jim bylo jedno, jestli tam je značka nebo není značka. No a pochopitelně, kdyby to uřízli nad tím kousek, tak ten strom by tu značku udržel ještě. No, stejně se to muselo přeznačkovat.
1: V jaké výšce se to maluje?
2: No tak, aby to jen tak
1: pohledově,
2: na tom,
1: aby pohledově, to bylo
2: jo, kolem těch 2 metrů.
1: Na to jsou určitě pravidla, systém nějakého barevného rozlišení, vzdálenost jedné značky od druhé.
2: Máme skutečně ta pravidla pro značení turistických cest velmi propracovaná. Většinu tvoří cesty pro pěší, ale jsou též trasy, kde jsme to zjednodušili, že tam, kde se dá jezdit na lyžích, tak na tu značku pěší přimalujeme lyžaře. Mm-hmm. Cykloznačení má trošku jiná pravidla, protože jsou značky pro terén a pro komunikace, ať už teda lesní cesty nebo i hlavní cesty. Trend v současné době je vytlačit pěší turistiku z těch asfaltových tras. Tam narážíme z pravidla na to, že značkaři nedostávají souhlas těch vlastníků těch nemovitostí, že tam to půjde o 10 metrů.
1: No a kolik těch značkařů třeba funguje v rámci celé republiky, nebo jestli tady to vztáhneme ke kraji
2: Moravskoslezskému? Máme asi 200 organizovaných lidiček a máme zhruba 4000 kilometrů těch.
1: A stačí to tady u
2: nás?
1: Nějaký nábor rekrutinový?
2: Jo, tendence je nabídnout při nějakých akcích, třeba v těch turistických oddílech mládeže, se naučit namalovat si svou značku. Jsou lidi, kteří hledají své uplatnění, takže musí pochopitelně absolvovat nějaké školení.
1: Břetislav Boháč z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: odtud hlásí 12 stupňů Celsia a jasno, Mošnově mají 9 stupňů Celsia a jasno a na Horní Bečvě 12 stupňů Celsia, také jasno. Podle předpovědi má být ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 19 až 13, 23 stupňů Celsia, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky mají být mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Tolik aktuální informace o počasí. Krásné ráno přejeme.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut zbývá do 9. hodiny a připraveny jsou tipy pro dnešní den. Tak kam pozveme? Protože si dnes připomínáme Světový den zvířat, tak při této příležitosti zve na prohlídku městský útulek Kopřivnice. Prohlédnete si tam psy, kteří čekají na nový domov. Součástí je také přednáška kynologů na téma soužití lidí a psů. Útulek se v Kopřivnici otevírá ve 14 hodin. Teď jedna akce speciálně pro děti, jde o nedělní pohádku v kině ve Frenštátě pod Radhoštěm. Herci divadla Nosálci tam vystoupí s představením DigiTime, které s lehkostí i humorem připomíná, že svět za displejem není všechno. Vše začíná o 15:30 odpoledne ve Frenštátě pod Radhoštěm v tamním kině. Dále zveme do Planetária Ostrava na Bouřlivou planetu. To je pořad, který můžete vidět od 17 hodin. Nabízí pohled na naši planetu z té temnější stránky. Exploze sopek, zemětřesení, ničivé vodní stěny, známé jako tsunami. Pořad jeho tvůrci doporučují dětem od 10 let. No a kostel svatého Vavřince v Píšti na Opavsku dnes pořádá varhanní koncert. Od 16 hodin tam zahraje student Opavské církevní konzervatoře Mikuláš Jančálek. Dobré tipy pro dnešní den. Hezké ráno.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Ostravě Porubě přibyly další kamery v bytových domech. Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. V Opavě končí výstava o historii tamního kláštera. Neděle v regionu bude slunečná, teploty kolem 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Hezké dopoledne. Chody a výtahy dvou bytových domů v ostravské části Poruba nově střeží kamery. Přibyly k těm už dříve nainstalovaným. Postupně chce městská část vybavit kamerami všech 43 domů ve své správě. Záznam z kamer nepřetržitě sledují pracovníci dohledových center.
2: Obyvatelé bytových domů na hlavní třídě a Opavské ulici si v minulosti stěžovali na lidi bez domova, kteří tam hledali místo k přespání. Pokud teď v dohledovém centru zjistí, že se do domů pokouší někdo dostat, volají městskou policii. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Zájemci o 3měsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, popisuje mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
3: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
0: Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny tři typy dluhopisů budou opět v nabídce ve třetím vánočním upisovacím období, které bude spuštěné zřejmě v listopadu. Přesný termín ještě ministerstvo financí nemá. Desítky aut se večer sjeli na nelegálním tuningovém srazu na parkovišti u obchodního domu v Modřicích na Brněnsku. Policie tam zatím nemusela řešit větší problémy. Část účastníků přijela z Prahy, kde byla podobná akce už v pátek. Na okraj Brna ale nakonec dorazilo méně aut, než se čekalo. Podle policie ale někteří řidiči zamířili kvůli velkému počtu hlídek do Olomouce, potvrzuje mluvčí olomouckých policistů Libor Hejtman.
4: Pár desítek vozidel se nám zřejmě z toho tuningového srazu odtrhlo, nejelo do Brna, ale přijelo do Olomouce, kde jsou v tuto chvíli na jednom parkovišti na okraji města u obchodního domu. Teď kontrolujeme vlastně všechny ty vozidla a účastníky této akce.
0: V Praze policisté na nelegálním tuningovém srazu zaznamenali skoro 180 přestupků, jednoho řidiče zadrželi. Dnes naposledy je v Opavě přístupná výstava o historii tamního dominikánského kláštera a kostela svatého Václava. Zájemci ji najdou ve Slezském zemském muzeu. Výstava popisuje rozsáhlý archeologický výzkum těchto památek a nalezené dobové předměty. Návštěvníci uvidí, jak vypadal každodenní život ve středověké Opavě a jaká řemesla tehdy byla obvyklá.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, anebo skoro jasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Varování z Krnova, v tamní Opavské ulici je omezený provoz. Opravují se tam chodníky v oblasti Horního předměstí. Omezený provoz bude platit do poloviny listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké nedělní dopoledne přejeme s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty po 9. hodině, za okamžik se podíváme do Třince, tam chtějí mít svou lavičku Václava Havla. Tamní knihovníci na její vybudování schánějí peníze ve veřejné sbírce. Více o jejich aktivitě uslyšíte za chvíli. Za chvíli zůstaneme u knih také, protože nás čeká čítárna. Knížka většinou čtenáře nadchne, pohltí, poučí, zabaví a nechá toulat po světech, kam by se v životě nepodíval. Takže tipy na zajímavou četbu zprostředkujeme za okamžik. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Pěkné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Pojďme do Třince, tam by měla vzniknout lavička Václava Havla. Město by se tak přidalo k dalším místům po celém světě, od Paříže po Washington, kde se lidé na lavičce Václava Havla mohou v klidu sednout a popovídat si. Umělecké dílo je nejen k oživení veřejného prostoru, ale má i důležitý symbolický rozměr. Vybudování lavičky by knihovníci chtěli stihnout ještě letos, kdy si připomínáme 90 let od narození Václava Havla.
1: Lavička Václava Havla, ta by mohla najít své nové místo před Třineckou knihovnou, je to tak?
2: Ano, určitě. My si myslíme, nebo většina z nás v knihovně si myslí, že takovéto symboly ve veřejném prostoru a umělecká díla, která připomínají nějakým způsobem demokracii, umění komunikovat, umění dialogu, tyhle ty hodnoty, vlastně sílu tvoření, neboření, tak by měly být zastoupeny ve veřejném prostoru. A tohle to splní právě vlastně lavička Václava Havla, která je dílem Bořka Šípka a je to unikátní dílo. Je to dílo, které se sestává ze dvou židlí, které jsou pevně spojené kulatým stolečkem, jehož středem vlastně prorůstá strom. A právě tahle ta symbolika vyvízí k tomu, aby si dva lidé spolu sedli a třeba v klidu souzněli nebo nemluvili a nebo vedli dialog. A tyhle ty vlastně kompetence, které potřebujeme k tomu, abychom měli funkční demokracii, potřebujeme taky ve veřejném prostoru nějakým způsobem amplifikovat a ukazovat na ně. Takže proto potřebujeme tuto lavičku u knihovny a myslím si, že bude mít svoje zastoupení. Můžou se zde setkávat generace, můžou se zde konat komunitní akce a tak dál. Vlastně je to dílo, které má propojovat lidi a vybízet k nějakému tvořícímu procesu.
1: Říká Martin Čadra z knihovny města Třince. Máte vhodný strom před knihovnou?
2: Máme platan, on teda ještě celkem mladoučký, takže je to platan, který má před sebou snad dlouhou budoucnost i s tímto dílem. A chtěl jsem poukázat na to, že vlastně tohleto dílo nebude samo a je součástí celé sítě laviček několika desítek měst v České republice, v tuzemsku má tuto lavičku a přibývají i lavičky ve světě. Můžeme zmínit velké metropole jako Philadelphia, Washington a další. A právě v tuto chvíli, nebo možná už jsou připraveny, nebo se připravují lavičky pro jihokorejský Busan, Frankfurt nad Mohanem, Lucemburg a další velká města. Takže Třinec může být součástí vlastně této sítě.
1: A myslíte si, že se to Třinci podaří ještě letos v roce nedožitých 90. narozenin Václava Havla?
2: Já bych to Třinci moc přál, aby si naježil takovéto dílo a já doufám pořád, že se to povede.
1: Vy jste vypsali vlastně sbírku na podporu pořízení této lavičky.
2: Každý, kdo chce přispět, tak může právě na platformě Donio. My jsme prodloužili tuto sbírku a pokud se to povede, tak samozřejmě bude připravena lavička i se zázemím kolem lavičky, s přístupovým koridorem k té lavičce. No a pokud se sbírka nenaplní, budeme hledat další cesty, jak získat další finance.
1: Říká Martin Čadra, Střince Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: mi voní dým.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a rozhlasová čítárna se nechává pravidelně inspirovat knihkupci a knihovníky ve výběru novinek i četby, která čtenáře oslovuje a baví. Pro sérii typů jsme se vypravili do Šenovské knihovny s tamní ředitelkou Simonou Slavíkovou, natáčela redaktorka Petra Štrimplová.
2: Tak nejprve nabídneme čtivo dětem.
3: U starších dětských čtenářů, to znamená kolem toho 12. roku, byl v loni nejčtenější detektivní román norského autora Jo Nesbø, Lovci hlav, který se odehrává v současném Norsku. Ale já bych vám ráda představila jinou dětskou knihu, kterou možná v každé knihovně nemají. Jsou to slovenské pohádky Jana Basgera Od rozprávky k rozprávke. Slovenština je blízký jazyk, kterému by se měly děti učit rozumět. A vůbec, kniha je moc krásná, tak bych vám malý kousek přečetla. Chlapec pri ohníku. Vraj, kedysi dávno, na samotě pod Jedlovou horou býval mladý drotár Ignác so svojou početnou rodinou. Políčko, čo mali okol dreveničky po rodičoch, veľa úrody nedávalo, a tak sa každú jar s drotárskou krosňou na chrbte uberal do sveta a domov k rodine sa vracal až v neskorú jeseň.
4: Tak vlastně čichne člověk do časů dávno minulých, kdy existovala i řemesla, která už dneska nejsou běžná.
3: Ano, přesně tak, ty pohádky jsou moc půvabné, ale pojďme teď na dospělou literaturu. Když jsem vybírala nejčtenější knihu, která v loni vítězila u dospělých čtenářů, tak to byla tahle kniha Rosie Clark, Děvčata z Harper's. Je to první díl série knih, jehož děj začíná v Londýně rokem 1912, kdy na rušné ulici Oxford Street se otevírá nový obchodní dům Harper's a hledá zaměstnance, a do děje se tak dostávají osudy čtyř mladých žen. A musím konstatovat, že tato kniha mne osobně přivedla ke čtení e-knih, neb další díly této knihy jsme v knihovně fyzicky neměli, tak jsem byla nucena si půjčit e-knihu, tak mě to pohltilo, jo. Je to moc pěkný román na pokračování.
4: Tak dáváme i tip na novou dimenzi čtenářství. E-knihy, dnešní moderní trend, co máme dále v nabídce?
3: U další knihy jsem se nemohla rozhodnout. Zda vám představím hodně známou a hodně čtenou knihu a autorku Jaroslavu Černou a její knihu Záhada černolických vražd, která je první ze série knih přenášejících nás do poloviny 15. století, kde mladý vyšetřovatel za vydatné pomoci Kata Mydláře vyšetřuje dobové zločiny. A nebo zda vám představím knihu méně známého autora, Petra Šulisty. Jmenuje se to Pozbíráno nejen mezi rakvemi, aneb není pěta jako pěta. Jedná se o skutečné příběhy sepsané řečníkem na pohřbech. A víte, oni obě knihy mají jedno společné. Musíte mít na ně hodně dobré nervy, takže vás tak vtáhnou do děje. Za sebe pravím, že ani jednu z těchto velmi zajímavých knih, které vás okamžitě vtáhnou do děje, jsem nedočetla, neb jsem na to opravdu neměla nervy.
4: Tak zvlášť ta posledně zmiňovaná, to bude asi hodně dramatické, ty příběhy.
3: Jsou na podiv i úsměvné. Ale přeci jen je to o tom posledním rozloučení s člověkem na téhle zemi, tak jsou takové velmi zvláštní.
4: No, tematika, která nebývá úplně běžně obsahem beletrie, tak stojí to určitě za přečtení tip od nás.
1: A do Šenovské knihovny se vrátíme zase po písničce, a to od skupiny Eruption, a nabídneme další tipy, mimo jiné od regionálních autorů.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Zpátky k čítárně Českého rozhlasu Ostrava. Ředitelka knihovny Všenově Simona Slavíková dnes nabízí tipy na zajímavé čtení v rozhlasové čítárně. Vychází ze zkušeností místních čtenářů a také se zaměřila na oblíbené knížky. No a při výběru se zaměřila i na regionální literaturu.
1: Další knihu, kterou vám chci představit, je kniha nevidomého autora pana Václava Valáška. Jmenuje se Gizdi a koltuni, aneb historky dětské. A já bych vám jenom kousínek přečetla.
2: Už ten název je teda zajímavý.
1: V nářečí. Chcete-li, nechte se touto knihou přenést na severní Moravu do jedné pohraniční vesnice, ještě před několika lety obývané sudetskými Němci. Dostanete se do 50. let minulého století a začtete se do řady příběhů, jejichž hlavním hrdinou je kluk jménem Venca. Zde se v 36. roce narodil a se svými 6 staršími sourozenci prožil velice chudobné, avšak nejkrásnější dětství. Je to psáno dialektem, ostravštinou a kniha má 2 díly.
2: No, Gizdům člověk rozumí, ale koltuni, co si pod tím představit?
1: No, je to něco podobného jako ti Gizdi darebáci, koltuni, ale to už pro ty větší chlapce.
2: Tak.
1: Když byli malí, tak byli Gizdi, a když byli trošku větší, tak byli koltuni.
2: Jenom aby člověk rozklíčoval, co ho vlastně v tom titulu nebo v názvu titulu naláká. Takže Václav Valášek, Gizdi a koltuni, dvoudílná záležitost. Dále.
1: Další kniha je kniha povídek Žofie Zejdové Náhoda na víně a je zvláštní jednou novinkou, a sice tím, že každou z povídek si můžete nejen přečíst, ale pokud už jste unaveni, tak vám ji po načtení QR kódu přečte sama autorka z internetu. A tady k téhle knize mám takovou jednu zajímavou příhodu z praxe. Půjčil si čtenář muž své manželce a pravda je, že knihy pro manželku vybíráme my, knihovnice, tak se mu ji tak trošku podstrčila a když ji vracel, tak pravil. No, tahle knížka, to je hrůza. Představte si, manželka si pozvala kamarádky a u vína to poslouchali. Musel jsem utéct do hospody.
2: Tak tip na, nejen pro manželku, i pro manžela.
1: Opravdu, to je skutečnost.
2: My to necháme obestřeno tajemství.
1: Ano.
2: Další.
1: A nemělo by se zapomínat na verše, tak bych vám ráda představila loňskou novinku paní Dajany Zápalkové, mimochodem předsedkyně literárního klubu Petra Bezruče. Kniha básní se jmenuje V krámku života. Já bych vám jednu takovou kratší přečetla.
2: Ano.
1: Času. Času je prý dostatek, plný koš z lahví vína zralým sýrem. A já ho nenašla. Času je spousta. Od pondělí do pátku ráno se rodí, večer umírá. Ale je bezejmenný, nelze jej oslovit, omladit, aby neunikl. Je zahalen závojem a já jen hledím, hledám ho. Je mi vzdálen jako voda v poušti.
2: Tak paní Dajana Zápalková, kterou jsme už na vlnách Českého rozhlasu Ostrava představovali, pochází z Bašky a literárně velmi činná. Takže to je novinka.
1: Ano, novinka.
2: Tak, V krámku života.
1: A jako poslední bych představila knihu z naší produkce. Vloni vydala naše knihovna, je to dílo pana Milana Pastrňáka, jmenuje se Laši a Lašsko. Já vám tady přečtu jenom takový kousínek z úvodu. Na severovýchodě České republiky, na pomezí Moravy a Slezska, v Beskydech a kraji pod nimi, se nachází region, v němž se setkávají 3 etnografické oblasti, 3 skupiny obyvatel. Laši, Valaši a Gorori. A právě tedy o těch Laších je celá tahle kniha a my jsme moc rádi a hrdí, že jsme jí mohli pomoci na svět.
2: Co všechno tam člověk najde? Tam je určitě bohatý obrazový materiál, je tam
1: spousta fakt, spousta životopisných údajů o rodácích, je tam spousta fotografií a také spousta faktů a možná i méně známých věcí právě o Lašsku, které je takové někdy na pokraji diskuze. Jo, zda existuje, neexistuje.
2: Koukala jsem, že tam je i notový zápis, nějaké lašské písničky, jsou tam mapky, tak sáhněte po jedné z aktuálních vlastně novinek Laši a Lašsko od Milana Pastrňáka. Tipy Simony Slavíkové, z Šenova, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: kuče nebo kloustci? Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
2: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela. Taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
1: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra šestého dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: depozitáře.
1: Židovská komunita byla historicky nedílnou součástí skladby obyvatelstva na Ostravsku. No a na svátek světel, ostravskou synagogu a také na jedinečný osud příslušníka ostravské židovské komunity odkazuje zajímavý exponát ve vitrínce Ostravského muzea. Jde o vystavený chanukový svícen. Doslova je to pokladem zachráněným z popela. S historikem muzea Jiřím Sochorkem prozkoumala chanukový svícen redaktorka Petra Štrimplová.
2: Tak úplně nahoře v jedné vitrínce trůní předmět, který samozřejmě má taky souvislost s historií Ostravy. Multikulturní, multináboženské Ostravy, chanukový lavicový svícen a více mi k němu řekne historik Jiří Sochorek.
3: Tak jedná se o svícen chanukový, jak už jste říkala, který sloužil de facto v rámci židovského svátku světel, který trval 8 dní. Proto vidíme na onom svícnu 8 kalíšků, do které se nalíval olej a postupně se každý den de facto zapalovali v rámci tohoto svátku. V pozadí za ním vidíte takzvané opěradlo za těmi kalíšky, kde návštěvníci mohou vidět dva lvy, kteří stojí na zadních nohou a v předních tlapách drží desatero. No a všechno tohle zakončuje de facto koruna nahoře toho opěradla.
2: Odkud pochází tento exponát?
3: Tak tenhle exponát doslova z popela vyhořelé synagogy vytáhl v roce 1939 jeden z věřících, Isidor Reisser, který provozoval na ostravském centrálním náměstí sklenářství. Po válce, když byl založen samostatný židovský stát Izrael, tak si tento svícen Isidor Reisser vzal do Izraele sebou. Později po jeho smrti se dostali do rukou jeho dcery Lily Reisserové, která ale žila ve Spojených státech amerických. No a v roce 2022 byl slavnostně předán do muzea, kde byl před těmi mnoha lety v Ostravě z té synagogy zachráněn.
2: Ještě padlo, z jakého materiálu je?
3: Jedná se o kov a kombinace kovu a mosazy.
2: Připomeňme nějakou letmou historii toho židovského vlastně příběhu spojeného s Ostravou.
3: Tak je známo, že Ostrava byla poměrně hojně osídlená osobami židovského vyznání. Uvádí se v pramenech až 10 000 Ostravanů židovského původu, kteří před rokem 1939 žili v Ostravě, ale posléze během války byli ve většině deportováni do koncentračních táborů a jen málo kdo se z těchto koncentračních táborů vrátil, ale to je zajímavostí, že právě Isidoru Reisserovi se vrátit do Ostravy po válce podařilo.
2: Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let, navrhuje to ministerstvo dopravy. Krnov opraví Ježnickou ulici. Na Krétě dál platí stav pohotovosti. 8 lidí kvůli bouřkám a povodním uvízlo v soutěsce. V regionu bude slunečno, teploty v našem kraji až 23 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Hezké dopoledne. Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut. Říká mluvčí ministerstva Alena Míl.
2: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
0: Změnou chce rezort ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 tisíc. Ulici Ježnickou v Krnově čeká rekonstrukce. Město ji opraví v celé délce od křižovatky s ulicí Albrechtickou až po tamní sanatorium. Radnice má hotovou projektovou dokumentaci a ještě letos chce vybrat dodavatele. Práce začnou nejspíš příští rok a potrvají do roku 2028, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Oprava zahrnuje kromě samotné vozovky také výstavbu chodníků, sjezdy k jednotlivým nemovitostem i nové autobusové zastávky. Původně krajskou silnici město získalo v roce 2023 s příslibem dotace na její opravu. Kraj zaplatí zhruba třetinu prací.
0: Ve Valašském Meziříčí dokončili rozsáhlou opravu chodníků ve frekventované Sokolské ulici. Rekonstrukce téměř půl kilometru dlouhého úseku mezi kruhovým objezdem u Balíren a zastávkou MHD začala letos v květnu. Město za stavební práce zaplatilo 5 milionů korun, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Starý povrch dělníci kompletně vyměnili za novou zámkovou dlažbu, včetně obru. Opravili také autobusovou zastávku u Sokolovny a vyměnili veřejné osvětlení. Nový chodník usnadní lidem cestu z centra města směrem k Sokolovně a například dál k vlakovému nádraží.
0: Většina řeckého ostrova Kréta zůstává kvůli silným bouřkám ve stavu pohotovosti. Největší škody jsou ve vnitrozemských lokalitách, hlavně ve východní části ostrova. Doprava je v mnoha oblastech obtížná. Silný déšť na některých místech způsobil taky sesuvy půdy. Bláto pokrylo silnice a na farmách zničilo letošní úrodu. V soutěsce Samaria na západě ostrova uvízlo 8 lidí. Podle tamních úřadů jsou v bezpečí a mají dostatek zásob. Soutěsku budou moci opustit, až déšť ustane a klesne hladina vody.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno, anebo skoro jasno. Během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty budou od 19 do 23 stupňů. Na horách od 13 do 17 stupňů Celsia. A vítr dnes slabý, proměnlivý, během dne přechodně jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Dejte pozor na Opavsku, za obcí Jakubčovice ve směru na Skřipov je částečně omezený provoz, pracuje se tam na inženýrských sítích a dá se projet pouze kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu, knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak porotci Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu, jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten drohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme. Krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu. Náhra.
1: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rolíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale...
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na vánočku, široký takový váleček.
2: A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně. Já jsem opravdu nadšen a vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla a není to tak, jako že hned zase vyndávám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
2: No, to byl velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Ale ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůhty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckováme v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekl, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako dezert, takže
0: jako
1: to celkem
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porodce?
1: Nepamatuju si jak já, ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: pinčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru, kdo slyšel nějaký recept od něj, podívej.
1: Ježiš, to je hezký.
0: S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Oslavy 10 let pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví desáté narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce. Je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Na výměnu součástky Volkswagenu bude v Česku muset asi 200 tisíc aut, většinou Škodovky. Třinecká knihovna usiluje o lavičku Václava Havla. Ceny Itálie za nejlepší herecké výkony v činohře získali Anna Žáčková a Stanislav Majer. Dnes bude slunečno, teploty do 23 stupňů. Hezký poslech dalších zpráv přeje Lenka Blažejová. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů. Řekl to vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je náchylný na korozi. Proto ho chce společnost vyměnit za odolnější. Svolávací akci automobilky teprve chystají a majitele vozů pak budou kontaktovat napřímo, anebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Městská knihovna v Třinci chce u hlavní budovy lavičku Václava Havla. Lavičku vždy tvoří dvě židle spojené stolkem, jehož středem prorůstá živý strom. Má připomínat schopnost společenského dialogu a demokratické hodnoty. Jak říká knihovník Martin Čadra, peníze na vybudování lavičky chce knihovna získat ve veřejné sbírce.
4: Pokud se to povede, tak samozřejmě bude připravena lavička i se zázemím kolem lavičky, s přístupovým koridorem k té lavičce. No a pokud se sbírka nenaplní, budeme hledat další cesty, jak získat další finance.
2: Radní v Šumperku vybrali na svém posledním jednání firmu, která postaví u základní školy Sluneční nové parkoviště. Hotové by mělo být v průběhu příštího roku, uvedla to mluvčí města Jana Kaněvová.
5: Nové parkoviště pod základní školou Sluneční pojme od příštího roku na 40 aut. Tato nová odstavná plocha bude sloužit jak škole, tak i návštěvníkům tamního dopravního hřiště a obyvatelům okolních domů.
2: Prestižní ceny Itálie za nejlepší herecký výkon v činohře míří letos do Prahy. V ženské kategorii zvítězila Lucie Žáčková za roli Anny v představení Komuna, které nastudoval činoherní klub. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon si pak odnesl Stanislav Majer. V představení Amadoka divadla X10 stvárnil hned 10 různých postav. Cenu udělovanou hereckou asociací si oba herci převzali při slavnostním večeru v Národním divadle. Sport. A ještě počasí, dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 stupňů na horách do 17 a vítr bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ještě aktualita z dopravy. V Třinci bude až do půlnoci uzavřená ulice TG Masaryka a Lidická. Chystá se tam charitativní koncert Srdce Evropy a akce Den mobility. Tak na to dejte velký pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Teď jsou 4 minuty po 11. hodině a už na vás čekají písničky, které nestárnou. Třeba od Lenky Filipové a Karla Zicha nebo skupiny ABBA. A čeká na vás také Chaloupka strýčka Artura, tedy humorně laděný pořad věnovaný milovníkům přírody, chalupářům a chatařům. Čeká na vás také Artur Kubica. No a Pavel Janošec přeje hezký poslech.

Dobré dopoledne, vážení přátelé, pravidelní posluchači Českého rozhlasu Ostrava, stanice rázovité, plné nadšenců. Začíná Chaloupka strýčka Artura a to je speciální pořad pro milovníky dobré muziky a občas i zajímavých životních situací. Například tahle se vám určitě bude líbit. Našel jsem to tento týden a to si dva policisté důvěrně povídají a ten jeden je takový smutný a vysvětluje. Doktor mi řekl, že mám nosit brýle. Ale on ti mi neřekl, jestli je mám nosit v levé nebo v pravé ruce. Aha, na úvod strašný vtip, já vím, já to chápu, počkejte. Ale já si u těch vtipů vždycky vzpomenu, jak nějaký policista je nemocný a doktor mu na to předepíše čípky a po týdnu je kontrola a ten doktor povídá, no ale ta léčba vůbec nezabrala. Vy ty čípky snad jíte, nebo co? A ten policista se tak ohradí a říká, no a co s nimi asi mám dělat, pane doktore? To si je mám snad spát do zadku, nebo co? A na úvod si dáme tu Franku ze Šakvic a jejich polku Nad záhorím. Příjemný poslech vám všem přeje Artur Kubica, dechovek plná krabica.

byl jsem vám tento týden na Dní seniorů a to bylo v Kátriu v Ostravě a jak jsem viděl ten plný sál spokojených staříků a stařeneček, některé účinkovali v pěveckém sboru, jiné v tanečním souboru a tak jsem si říkal, no kam já se asi zařadím, až budu jednou také takový staříček a budu si užívat toho důchodu. No a pak jsem si uvědomil, že zaprvé mám skvělou práci, pak mám včely, sem tam chodím po lese, co by myslivec, takže mám psy, potom hraju v několika dechovkách na trubku, mám hodnou manželku a hubaté děti. To poslední jsem řekl schválně obráceně, abych dámy neurazil, takže já vlastně nemám šanci se mezi normální důchodce na takovou párty vůbec dostat. Ale všiml jsem si jedné věci. Ta je důležitá. Na tom setkání důchodců bylo velice málo pánů. Jakoby se jim tam ani nechtělo. No a pak jsem se dozvěděl, že tam jsou hlavně vdovy. Měli dokonce přednášku o tom, že když chtějí ulovit nějakého chlapa, tak si musí obléct nějaké oblečení symbolizující zvěř, třeba pardála nebo něco, že chlap má pocit, že je potom loví. A ono se to ví, že muž v tom ženatém stavu se dožívá delšího věku než svobodný pán, protože se o něj manželka obvykle až na výjimky stará. No a zase naopak dámy se v manželství dožívají podstatně delšího věku, protože mají pořád koho sekírovat. Tak bych si to vyložil. A objevil jsem zajímavý vtip. Vyzkouším ho na vás, protože jsem ho předělal a pak vám ho řeknu v původní formě. A to přijde dcerka do obýváku, tam maminka žehlí prádlo a ta dcerka povídá: maminko, prosím tě, nevíš, kde je ta věc na klepání koberců? A ta maminka povídá: no jasně, že vím, kde je, má odpolední, přijde až v 11 večer. Takovému vtipu se samozřejmě my chlapi nikdy nesmějeme, ale on byl původně úplně jiný. Jak přišel chlapeček do obýváku za tatínkem, říká: tati, kde je ta věc na škrábání brambor? A ten tatínek povídá: jestli není v kuchyni, tak nejspíš šla do obchodu. A to je ještě horší vtip a těm se naše posluchačky vůbec nezasmějí. No a já jsem to tady původně ani nechtěl říkat, protože my jsme slušné rádio. Teď si dáme polku Zdeňka Gurského, co ji nahrála na své CDčko Vysočinka a ta polka dostala název Jsi moja milá a je to pro všechny dámy, abych se jim omluvil.

A to se tak baví jeden pán s takovou vyzývavě oblečenou slečnou a když si tak pěkně povídají, tak najednou ta slečna se zeptá. A prosím tě, Václave, co je to za ženskou tam u toho stromu, jak se po nás tak vražedně dívá? A ten Václav se otočí, potom zbledne a povídá, nech to být. To vůbec nemá smysl rozebírat, já teď budu mít podstatně více práce vysvětlit tamhlete, kdo jsi ty. A našel jsem jeden zamilovaný vtip o manželství. A to povídá jedna paní druhé. S mým manželem bych šla klidně i na kraj světa. A ta druhá se diví a říká, ale proč? Vždyť se pořád hádáte, hážete po sobě věcmi. A ta první povídá, no právě, stoupili bychom si na ten kraj světa a tam bych do něj lokýtkem jen tak lehce strčila a byl by klid. No a já jsem tento týden našel ještě jeden vtip. Vůbec jsem ho tu nechtěl dávat, protože je trošku brutální, ale za tady ten první se mi hodí. To si povídají v hospodě dva kamarádi a ten jeden říká, tak Františku, kam letos na dovolenou? A ten František povídá, letos pojedu do Benátek. A ti chlapi kroutí hlavou, říkají, a proč do Benátek? Vždyť ty přímo města nesnášíš, pokaždé se hrneš někam na konec světa, do míst, kde není ani živáček, a najednou do Benátek, kde je hlava na hlavě. Co se stalo? A ten František povídá, víte kluci, moje žena mi pořád říká, vidět Benátky a zemřít. Tak myslím, že nám to letos vyjde. A potomhle to snad chce jedině dobré decinko, vínečka a odpočinout si, dáme si valčík Leoše Drastíka, co má název, donesli mě kamarádi a hraje to Kobeřanka z Kobeřic.

Potkal jsem vám na jedné akci krásnou akordeonistku, co tam hrála pro posluchače, mimochodem studentku třetího ročníku Janáčkovy konzervatoře, a jak mi řekla své příjmení, tak jsem si to nějak spojil, vzpomněl jsem si, že znám asi její maminku. No a nechtěl jsem jí to říkat, no a tak jsem té mamince potom po té akci zatelefonoval, že jsem tam viděl její dcerušku, protože ona učí akordeon na základní hudební škole ve Studénce, tak jsem si to tak nějak spojil, že je jasné, že když má to děvče stejné příjmení, no tak to bude samozřejmě dcerka. Jenže následovalo překvapení. Ona to nebyla dcera, byla to vnučka. A to vám mě rozčililo, protože jsem si uvědomil, že jsem ve věkové kategorii dětků. A většina mých přátel, když se tak nad tím teď zamýšlím, jsou dětkové a babky. Tak, vítejte v klubu. A objevil jsem drsný vtip na ženské. A to povídá takový suverénní mladý muž slečně, Maruško. Šla byste se mnou na večeři, prostě na rande. A ta Maruška povídá, no, kdybyste byl hezčí, tak bych určitě šla. A ten pán povídá, nevysvětlujte si to špatně, Maruško, ale kdybych byl hezčí, tak bych přeci nezval vás. No, tak to by mě zajímalo, kdo to vymyslel. Já mám jednu známou a te jsem už před časem povídal, že je krásná a chytrá ženská a ona si mě přeměřila takovým zkoumavým pohledem a řekla, zajdi si k očnímu. Tak jsem jí vysvětlil, že to, co vidí přes zrcadlem, odradí jenom ty hloupé nápadníky, ale ti chytří, kteří vidí její vnitřní krásu, tak ti oni budou usilovat až do svých posledních dnů. A pak bylo vidět, že jí to zlepšilo náladu a tak jsem si říkal, že jsem z toho velmi moudře vybruslil. A to se baví dvě kamarádky a ta první povídá, představ si, u nás v baráku vypli elektřinu, to je velice zajímavý příběh, ten se vám může přihodit. Takže oni se tak baví a ta jedna říká, u nás v baráku vypli elektřinu a to jsme zrovna šli s manželem po schodech k bytu. A ten můj nešikal spadl ze schodů, zlamal si obě ruce a nohu a zrovna, když jsem se s ním bavila. A ta druhá kamarádka chvilku uvažuje a říká, no a co jsi mu říkala? A ta druhá povídá, no jak zaslo to světlo, tak jsem se k němu nenápadně přiblížila a řekla, bav. Pojďte si zaspívat, pojďte si zatančit, dáme si jednu písničku s Vysočinkou a bude to Valčík, novou lásku.

Víte, jak když každý týden připravuju pořad Chaloupka strýčka Artura, tak zpočátku nevím, o čem to vlastně bude. Ale pokaždé si vzpomenu na nějakou pěknou příhodu a tam mě rozesměje. Třeba tady ta je docela poučná a je pro pány. Takže to taková zlobivá manželka povídá manželovi Karlovi. Už po třetí se tento týden vracíš z hospody přesně o půlnoci. Přesně o půlnoci, jak mi to vysvětlíš? No a normální manžel by řekl, že je to v době, kdy se hospoda zavírá, ale to není pro manželky dostatečné vysvětlení, takže ten profesionál na to odpoví. Ano, vracím se přesně o půlnoci, protože mi doktor nařídil pravidelný způsob života. On to vlastně ani nebyl vtip. Dámy se určitě nezasmály, takže teď to bude z jiného soudku, to je příběh, který by chlapi pochopit ani neměli. To se baví dvě drbny na rohu ulice, takové ty, co všechno vědí. A ta jedna povídá, slyšela jste o tom neštěstí, co se stalo tady té sousedce Blaškové, no to je ta upovídaná z vedlejšího domu. A ta druhá drbna je zvědavá, tak se ptá, co se jako stalo, hrozného, já se úplně děsím. A ta první drbna povídá, tak představte si, co jí potkalo. Její manžel ohluchnul. Ale když si to představíte, tak je to docela zábavný příběh. A nebo tohle je taky pěkné. To paní leží v nemocnici, v posteli, přemýšlí, že už tady asi dlouho nebude a u té postele stojí její manžel a ta paní mu povídá, slib mi Václave, že žádná jiná žena, která se později nastěhuje do našeho domu, po mně nebude nosit moje šaty. A ten Václav nad tím mávne rukou a povídá, to se nemusíš bát, Aničko, vždyť ona má podstatně menší velikost než ty. No a za to se hodí jedině Dubňanka a její valčík, kamarádi moji milí.

0: a jestli si žijete spokojené dny, tak tady mám na závěr velice drsný příběh. To se baví v hospudce dva pánové, smutní jsou velice a ten jeden v té opilosti smutně povídá. Já mám životní tragédii, moje tchyně k nám přijela jenom jednou a to hned druhý den po svatbě. A ten druhý kamarád mu závidí a říká, tak to máš štěstí, jak já ti závidím. A ten první je ještě smutnější a říká, nemám štěstí, nemusíš mi závidět, ona od té doby ještě neodjela. Už jsem tu několikrát říkal, dodnes nechápu, proč nejsou vtipy nadchány, prostě nejsou a nejsou a nejsou. A jestli nějaký znáte, tak jste výjimečný posluchač, tak to pošlete, rád to tady zveřejním. A než si dáme polku přes dědinu od Zdounečanky, tak vám ještě musím popřát hezkou podzimní, teplou, krásnou, sluníčkovou neděli. Loučí se s vámi Artur Kubica, dechovky plná krabica.
1: Má to hlavu jako kok.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně

0: Na 6. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v rádiu vašeho kraje uslyšíte mimo jiné informaci i to, že Vsetínsko má dvě nové regionální potraviny. No a také se dozvíte o dluhopisech, jejichž zájemci o tyto státní dluhopisy Flexibond mají čas podat žádost jen do dnešní půlnoci. To jsou informace ze zpráv, které budete moci slyšet přesně ve 12 hodin. No a po 12. hodině vás čeká pravidelná hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Bude vás jí provázet kolega Lukáš Kaňa. No a Pavel Janošec, váš ranní a dopolední průvodce, přeje hezký a nerušený poslech.

například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí.

0: Prachy. Si. Nekoupíš.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
6: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
6: Těžší obytné vozy by od příštího roku mohly na dálnicích jezdit až 100-kilometrovou rychlostí. Český Těšín připravuje investici do polské školy. Vsetínsko má dvě nové regionální potraviny. Bude slunečno, teploty do 23 stupňů. Dobré poledne vám přeje Tereza Hájková. Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Mil.
7: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici, proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
6: Novela by se týkala obytných automobilů o hmotnosti od 3,5 tuny do 7,5 tuny. Škola na Havlíčkově ulici v Českém Těšíně získá lepší ochranu proti vlhkosti. Jde o budovu základní a mateřské školy s polským vyučovacím jazykem. Město chystá dokumentaci pro lepší hydroizolaci základů. Přípravy by měly být hotové příští rok v březnu, říká mluvčí radnice Nataša Cibulková.
8: Pokud vše půjde podle plánovaného harmonogramu, samotné stavební práce by měly proběhnout od července do září příštího roku. Nová hydroizolace pomůže chránit školní budovu před nežádoucím působením vlhkosti a přispěje k její bezpečnosti i dlouhodobé životnosti.
6: Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Skončí druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ministerstvo financí nabízí Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Dva výrobky z Valašska letos získaly značku regionální potravina Zlínského kraje. Porota ocenila medový perník z Rožnova pod Radhoštěm a hovězí balíček pro děti z Lidečka na Vsetínsku. Celkem značku dostalo 9 výrobků. Mezi nimi je i čaj Domácí pohoda z farmy Květomluva anebo biopovidla z hospodářství v Komni.
9: Perník je plněný povidly a vlašskými ořechy, vyrábí ho sušírna z Podradhošťa. Hovězí balíček pro děti nabízí ekologická farma z Lidečka. Kromě nich porota ocenila taky sýry, mléčný karamel, švestková povidla nebo bylinný čaj. Značku můžou získat jen malí a střední výrobci a platí 4 roky. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Počasí.
6: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku slunečno, postupně má od západu přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty do 23 stupňů. V noci čekejte většinou oblačno, postupně bude oblačnosti částečně ubývat a k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty mezi 10 a 6 stupni Celsia. Zítra přes den pak bude polojasno, večer až jasno. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
6: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nemáme. S uzavírkou ale počítejte v Kopřivnici v ulici Pavla Nerudy. Probíhají tam stavební práce. Trvat by měly až do 21. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: 4 minuty po 12. hodině máme neděli 4. října. Svátek dnes slaví František, tak Františku přejeme vše nejlepší, ale máme samozřejmě i řadu dalších oslavenců a pro ty je čas právě teď, protože jim můžete poslat písničku na přání. 596 11 22 66. To je naše linka, u mikrofonu Lukáš Kaňa a přeji vám krásný den.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
10: A také s Karlem Gottem, když muž se ženou snídá.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Linka 596 11 22 66 a vaše vzkazy právě teď jako první dnes paní Jarmila, kterou zdravím do Vyšních Lhot. Krásné odpoledne přeji.
2: Zdravím vás, pane Pavle, a všechny posluchače. Dnes mají krásné narozeniny naše milá vnučka Elenka Stalmachová z Raškovic a zeťaček Zbyněk Pěkník z Kozlovic. Oběma přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, Lence úspěch ve škole, při hře na klavír, pohodu s koničkama a Zbyňkovi pohodu v rodině a v práci. To přeji za celou velkou rodinu. Stalmachový, Přečkový, Pěkníkový, Milatový a všichni, co je mají rádi a Elence, hlavně rodiče s domíškem. Vám, pane Pavle, moc děkuji za vybraní písničky a krásný den. Naschledanou.
1: My děkujeme za zavolání a přejeme krásnou neděli, naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A mezi ně patří také známá skladba v podání Moravanky Morava, krásná zem. A tuto písničku teď posílá na přání paní Maruška z Kravař Koutů. Dobré odpoledne přeji.
2: Já vám přeji všechno dobré poledne a dobrou chuť k obědu. Pane redaktore, i vám přeji pěkné poledne. Moje přání poletí na Štětinu. Vážený pane doktore Františku, přeji vám k svátku hodně zdraví, štěstí, osobní a rodinnou pohodu. Hodně lásky od celé rodiny a vnoučátek. Vojtíška, Amalky, Klárinky a Jiříčka. Mějte se moc hezky a pěknou neděli. To vám přeje Maruška z Kravař Koutů a Eriček. Pane redaktore, děkuji vám pěkně za vyhledání písničky a přeji taky moc pěkný den.
1: My děkujeme za zavolání a přejeme krásnou neděli.
3: Tam, kde vlahý vítr vané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj, napůl spící, vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava, zem krásná je.

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dědinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Za dalším přáním míříme do Ostravy Poruby, kde poslouchá víkendovou hudební poštu paní Alena. Dobrý den. Paní Aleno, slyšíme se, dobrý den.
2: Ano, slyšíme se,
1: tak,
2: dobrý
1: můžete
2: den.
1: Můžete hovořit.
2: Ano, dobrý den, zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla jednak si nechat zahrát pro sebe písničku Pro radost a dále Elišce s Argoškem z Půlneku a přeji Elišce k zítřejšímu svátku hlavně hodně a hodně zdravíčka, štěstí a dobré pohody a hodně úspěchu s Argoškem při jejich ekanisterapické činnosti, kterou tak pomáhají jiným lidem, kteří to potřebují. Dále posílám písničku paní Věrce a Petrovi Svlítku a přeji jim hlavně taky hodně zdraví, štěstí a děkuji jim za písničky, které mi posílají. Tato písnička také patří všem, kterým nemá kdo zahrát a také vám, pane Pavle, děkuji za vyhledání písničky, přeji vám hezký den. A písnička patří pro vás. Děkuji, zdravím vše, nasledanou.
1: My děkujeme za zavolání a posílám Karla Gotta se Seminem Rossi. Tak to zní jejich La Paloma.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Lucie Bílá a Ulice ve víkendovém vysílání. Za chvíli Babylon s Karlem Gottem.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
0: 596 11 22 66, to je naše linka, tady je Lukáš a u telefonu teď právě paní Františka z Karviné. Dobré odpoledne přeji.
2: Dobrý den, přeji krásnou neděli všem posluchačům. Dneska mají Františkové svátky, tam já mám dva. Mám synovce Františka Brenkuse ze Šenova a Františka Brenkuse z Havířova, ten je starší. A ten starší bude mít i narozeniny 7.10.90 roku. Chtěla bych jemu, hlavně jemu, hodně zdraví, štěstí, radosti popřát. To je všechno, děkuji.
0: My děkujeme za zavolání a posílám slíbenou písničku.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A také s Kolárovci písničku na přání teď vybírá a vzkaz posílá paní Anička z Ostravy. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás moc zdravím, pane Lukašku, a omlouvám se za to nedorozumění.
1: V pořádku, nic se nestalo.
2: Zítra slaví krásné narozeniny pan Ivan Horvat ze sídliště Pifejdy. Je to hodný otec, manžel a velmi hodný kamarád, takže mu všichni přejeme zdraví, štěstí, pohodu, ať se mu daří. A protože má rád Kolárovce, posíláme mu tu písničku. Děkuji vám, pane Lukašku, a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, přeji krásné odpoledne a posílám Kolárovce.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Své vzkazy voláte na linku 596 11 22 66, podobně jako paní Broňka. Dobrý den.
2: Dobrý den, ještě jednou vás všechny zdravím v rozhlase, vaše kolegy a všechny věrné posluchače. Zítra oslaví své svátky Elišky. A proto bych chtěla paní Elišce Kněžkové Svůneku, mé dceři Elišce, a ve čtvrtek mají svátek paní Věrky, všem oslovencům bych chtěla popřát hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, ať se jim vše vydaří a hodně božího požehnání vám všem přeje Broňka s rodinou. Připojují se také ostatní příbuzní a známí a vám děkuji za vyhledání písničky, patří také vám a chtěla bych tímto také popřát paní Elišce Svůneku, ať se jí daří v kanisterapeutii se svým pejskem Argoškem a chtěla bych jí tímto velmi pozdravit. Děkuji ještě jednou a nasledanou.
1: My děkujeme za zavolání, naslyšenou.

0: Kočičce nebo kloustci? Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Jan a Dana, skvělé kamélie ve víkendovém vysílání Rádia vašeho kraje.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
0: A další písničku na přání právě teď posílá pan Bohumír z Výškovic. Zdravím vás a přeji krásné odpoledne.
2: Já bych chtěl pozdravit celý Český rozhlas i posluchače, kteří vás poslouchají. A chtěl bych pozdravit paní Gřímkovou Miluši, která se o mě stará. Já totiž chodím od dvou bezlých a ona mi chodí nakupovat. Tím bych chtěl poděkovat a s úctou se klaním. Rovněž bych chtěl poděkovat další paní, která se o mě stará, a je to Zdenka Mitušová. Takže rovněž se klaním. Děkuju moc krát pěkně a přeji pěkný den.
0: My děkujeme za zavolání a posílám písničku Josefa Zocha.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A z Výškovic se po linkách Českého rozhlasu přesouváme do Rohova, kde poslouchá hudební poštu pan Beno. Dobrý den.
2: Krásný den, pane šéfredaktore. Dnes má svátek pan František Hanzlík ze Strahovic. Všechno nejlepší, štěstí, zdraví, boží požehnání mu přeji všichni fotbalisté ze Strahovic a všichni jeho štamgasti. Moc krát děkuji za písničku a někdy zase nashledanou.
1: My děkujeme za zavolání a přejeme krásný den. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Tak taková byla polední hudební pošta s datem neděle 4. října roku 2026. Další písničky na přání nabídneme ještě dnes klasicky po 17. hodině. Za malý okamžik regionální zprávy přesně v 1 hodinu a hned poté se vydáme na výlety s Pavlem Kudrnou. Vydáme se na zajímavá místa Čech, Moravy a také Slezska.
2: Žiju příběh z let.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Kopřivnické koupaliště bude hotové ještě před letními prázdninami. Umělou inteligenci využívají i učitelé, mají na to speciální výukové aplikace. Třinečtí hokejisté zabojují o 8. výhru v sezóně v Olomouci. Zítra bude polojasno, teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Přestavba kopřivnického koupaliště už je v polovině. Stavbaři v těchto dnech instalují nový tobogán a svařují nerezové vany. Zbourané už je i původní zázemí pro návštěvníky a na místě stojí hrubá stavba nových šaten a bufetu. Rekonstrukce plovárny je jednou z největších investičních akcí města za poslední dobu. Stojí 205 milionů korun, vysvětluje mluvčí radnice Lucie Macháčková.
3: Vzhledem k tomu, že letos bylo kopřivnické koupaliště zavřené a lidé museli dojíždět do jiných měst, tak už se všichni opravdu moc těšíme. Rekonstrukce koupaliště jde podle plánu, takže první návštěvníci by se mohli okoupat už v létě 2027.
1: Na noční nelegální sraz tuningových aut přijala do Brna zhruba tisícovka vozů. Část z nich se během noci vydala do Olomouce a zpátky. Policisté na akci zkontrolovali kolem 700 upravených aut a uložili pokuty za více než 200 tisíc korun. Zjistili přes stovku přestupků, hlavně kvůli nevyhovujícímu technickému stavu vozidel. K nejzávažnějším případům patřilo nebezpečné závodění dvou řidičů v běžném provozu. Oběma z nich hlídky na místě auta zabavili. Podle policie se ale podařilo zajistit průběh akce bez větších incidentů a mimořádných událostí. Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy, například vycházejí jen z předem naprogramovaných materiálů. Učitelé také vidí, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce už v roce 2024 využívalo AI 46% českých učitelů. Mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura doplňuje.
4: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací. Sport.
1: Hokejisté Třince nastoupí v 8. extraligovém kole na ledě Olomouce. Zápas začne v 17 hodin a oceláři jsou zatím po 7 zápasech bez ztráty bodu. Pokud by naplno bodovali i dnes, vytvořili by nový extraligový rekord. Pokračuje útočník Třince Ondřej Kovařčík.
5: No, my tam hlavně budeme chtít vyhrát, protože tam každý zápas je nesmírně těžký a tam nám to moc nejde, takže musíme se zase soustředit od první minuty a jít si zatím. My jsme za to strašně vděční a za ten start. Vlastně celé léto jsme si to říkali, že ten start potřebujeme chytit. A že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
1: V 17 hodin začne taky další utkání 8. extraligového kola mezi hokejisty Hradce Králové a Vítkovic.
2: Počasí.
1: V noci bude v regionu většinou oblačno, postupně bude oblačnost částečně ubývat a k ránu se výjimečně objeví mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Zítra přes den pak čekejte většinou polojasno, večer až jasno. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V tuto chvíli nejsou hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, budeme rádi, když zavoláte na číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Je tady první říjnová neděle s datem 4. a protože hodiny ukazují 4 minuty po 13. hodině, je jasné, že po vlnách Českého rozhlasu k vám právě připlouvají výlety neboli další pozvánky na zajímavá místa naší krásné země. A my vás pěkně vítáme u rozhlasového přijímače. Dnes vám představíme jeskyni jménem Býčí skála v Moravském Krasu. Není sice pro veřejnost běžně přístupná, ale má pozoruhodnou historii a působivá je i zvenčí. Potom zamíříme na opačný konec republiky a necháme se pozvat do Becherovy vily v Karlových Varech, kterou si nechal postavit pokračovatel slavné likérnické rodiny. Čeká nás také návštěva dělostřelecké tvrze Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji. Zvenku působí poměrně nenápadně, ale pod zemí ukrývá půl druhého kilometru chodeb a místností. A nakonec se projdeme krásnou krajinou v okolí Miletína v Královéhradeckém kraji. A protože se v městečku narodil slavný český básník Karel Jaromír Erben, vydáme se stezkou připomínající jeho balady ze sbírky Kytice.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Procházky moravským krasem na jižní Moravě vás mohou zavést i k jeskyni jménem Býčí skála. Přestože není běžně přístupná, stojí za to se u ní zastavit a dovědět se mnoho zajímavého o tomto pověstmi opředeném místě. Nás k Býčí skále zavede náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S jeskyňářem Alešem Pekárkem přicházíme k úžasnému přírodnímu útvaru zvanému Býčí skála. Čím je toto místo zvláštní v moravském krasu?
2: Jeskyně Býčí skála je největší jeskyní ve střední části moravského krasu a tato střední část je turisty poměrně hodně opomíjená. My jsme snad i rádi, že to tak je, no nicméně je to jedno z nejkrásnějších a nejzajímavějších míst v moravském krasu.
1: Nejenom, že je turisty opomíjená, ale ono se do ní zase není tak snadné dostat a podívat se dovnitř.
2: Tato jeskyně pro běžné turisty nepřístupná, ale pořádáme jednou v roce vždycky poslední tři víkendy před letními prázdninami dny otevřených dveří a je o ně velký zájem. Na našich webových stránkách vždycky spustíme rezervační systém a prohlídku je potřeba si předem rezervovat.
1: Je to náročné taková prohlídka?
2: Tato prohlídka pro turisty určitě náročná není, dokáže absolvovat téměř každý i s malým dítětem.
1: Přesto po většinu roku jsou interiéry jeskyně uzavřeny, zvláště tedy přes zimní období. Z jakého důvodu?
2: No, v zimním období tady probíhá hnízdění netopírů. Jeskyně Býčí skála je jedno z největších zimovišť netopírů a každou zimu jich tady napočítáme okolo 3000 kusů. Takže proto v zimě je jeskyně téměř zcela uzavřená.
1: Přesto stojí za to se sem vypravit už kvůli té scenérii, té strmé skály, kterou rádi využívají také horolezci, jako třeba v tuto chvíli. Ale toto místo je opředeno i dokonce legendami.
2: Ano, určitě. Býčí skála je opředena pověstmi a je to asi jedno z nejstrašidelnějších míst u nás. Samotná ta Býčí skála i zvenku je velice působivá. Je to asi 65 metrů vysoká kolmá skála, na které, jak jste říkal, se pohybují horolezci, ale vevnitř jeskyně archeolog Jindřich Vankl, dneska se mu přezdívá otec moravské archeologie, nalezl při svém výzkumu asi 40 lidských koster, bylo to v roce 1872, a popsal to jako pohřeb velmože z doby halštatské s lidskými obětmi. Dnes to už archeologové vidí jinak a popisují to, že spíš to bylo nějaké pohřebiště elit národa té doby, víceméně těch nejbohatších, kteří se nechávali na tomto místě pohřbít.
1: Takže i významné archeologické naleziště?
2: Určitě, nejenom ta předsíň, ale například v jižní odbočce se našlo sídliště pravěkých lovců sobů. Je to na celém světě asi ojedinělé místo, protože ti pravěcí lovci sobů se většinou uchylovali jenom do vstupních částí jeskyně. Někam zasahuje denní světlo, ale tady šli až hlouběji do jeskyně, protože tam začíná stále jeskyně mikroklima, kde se teplota pohybuje okolo 10 stupňů. Když si představíte konec poslední doby ledové, venku všechno zmrzlé a tam se dal rozdělat oheň, ta prostora se dá ohně vytopit. Ukázalo se, že tam jsou několika metrové vrstvy popela, takže ohně tam hořely snad po celá staletí. A takže na tu dobu to bylo asi velice luxusní a žádané bydlení pro ty pravěké lovce sobů.
1: Býčí skála je tedy jedno z míst, které určitě stojí za to navštívit, ovšem celé Křtinské údolí je zajímavé.
2: Ano, je to vlastně úsek od Adamova až ke Křtinám a je zde hodně turistických zajímavostí. Turistická značka směrem od Adamova prochází jeskyní Jáchymkou, kolem Býčí skály, pak jeskyní Kostelí, které se dají projít a je to velice zajímavé pro turisty. A vlastně před Křtinami je přístupná jeskyně Výpustek, kde je starý vojenský kryt, který je vestavěný uvnitř jeskyně. Takže opravdu doporučuji navštívit.
0: Zve k toulkám moravským krasem jeskyňář Aleš Pekárek, který k jeskyni zvané Býčí skála zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A pokud byste se o Býčí skále chtěli dovědět víc, můžete navštívit web tamní jeskyňářské skupiny býčískála.cz. Najdete tam mimo jiné i informace o příštím dni otevřených dveří v roce 2027. A nebo si otevřete naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že si můžete tuto reportáž znovu poslechnout, ale také se můžete podívat na fotografie, které pořizují naši kolegové.

A je tu vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. A do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. My jsme se ptali na nejstarší uranový důl na světě. Nápověda? Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518 a to z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a ptali jsme se, o jaký důl jde, jestli byste věděli. Za A důl Svornost, za B důl Bratrství. Tak správně bylo Ačko, jde o důl Svornost. No a ačkoliv samotná těžba uranu tady skončila v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní v Jáchymově radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, také má využití. Dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Hrálo se o flísovou deku a tu získávají pan Stanislav Seifert Měrotín, pan Martin Buchal Dubičné, pan Petr Vepřek Nemíle, paní Marie Králová Troubelice a pan Aleš Haltův Stará Paka. Máme radost, že se jim to povedlo a moc jim to přejeme. A teď, kdo vyhrává hlavní oblíbenou cenu tentokrát za měsíc září? Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, vhodný na ranní procházky nebo na večerní, noční, to kvůli bezpečnosti. No a v tom batohu najdete také flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Výherkyní se stává ze Stříbrné lhoty paní Jana Jeřábková. Moc jí to přejeme a gratulujeme.

0: Karlových Varech najdeme nejen lázeňské kolonády a hotely, ale také pozoruhodné vily. Jednou z nich je Becherova vila, kterou si na začátku 20. století nechal postavit pokračovatel slavné likernické rodiny. Dnes dům slouží jako interaktivní galerie. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou budovou se zajímavou historií provedla edukátorka Pavla Vargová.
1: Becherova vila určitě patří k ikonám lázeňské architektury v Karlových Varech, už i tím, že vlastně je to vila slavné rodiny, která se velmi přičinila k vyhlasu Karlových Varů, a samozřejmě ty interiéry, které to jsou, inspirované vlastně dobou historismu, takže tady můžete najít prvky secese, prvky baroka, prvky renesance a podobně, takže všechno je tady skloubené na jedné budově.
2: Říká edukátorka Pavla Vargová.
1: Tady vlastně bylo takové reprezentativní schodiště, kde Gustav Becher se svojí rodinou vítal návštěvníky a své hosty, takže tady tím atraktivním vchodem vcházeli a mohli být hnedka uchvácený tím pohledem do toho interiéru. I to schodiště vlastně je skutečně osazeno 24-karátovým zlatem. Je to vlastně takové plátkové zlato, kterým se osází to zábradlí.
2: My teď tím schodištěm projdeme, kam vstoupíme.
1: Vstoupíme pod takzvaný světlík, budeme se vlastně v tu chvíli nacházet téměř uprostřed Becherovy vily, protože ta je vystavěna ve čtvercovém půdorysu, takže takhle krásně se před námi otevře pohled o několik pater nahoru a pohled do celé budovy.
2: Od roku 2011 sídlí v Becherově vile galerie. Co všechno návštěvníkům nabízí?
1: Tak kromě historických interiérů, tak si je tady možnost prohlédnout si výstavu. Tato výstava se vždycky po 2 až 3 měsících obměňuje. Je to většinou výstava moderního umění nebo nějakého regionálního umělce, anebo výstava, která nás seznamuje s historií výtvarného umění. A k těm výstavám právě tady probíhají různé doprovodné programy v ateliérech v suterénu, takže můžete přijít nejen jako rodiče s dětmi, jako senior nebo široká veřejnost, ale samozřejmě tady připravujeme programy i pro školy a pro každého, kdo rád tvoří.
2: My se podíváme teď do společenského sálu Becherovy vily. Ten se využívá k čemu?
1: Společenský sál, nebo tedy my říkáme slavnostní sál, tak zde zahajujeme právě slavnostně vernisáže nových výstav, pořádají se tady různá představení, koncerty, a původně ale to byla jídelna.
2: Takže my se nacházíme v jídelně rodiny Becherů.
1: Ano, tady původně byla jídelna s obrovským oválným stolem. Gustav Becher tady slavil své 80. narozeniny. Byl tady vlastně vestavěný nábytek, který se bohužel nedochoval. Dochovalo se pouze takové dřevěné táflování, které se podařilo zachránit, zrekonstruovat. A také tady máme portrét Gustava Bechera, který jsme dostali darem. Je to tedy jeho kopie. A za tím obrazem původně bylo takové okénko, protože za tou zdí byla přípravna jídla, byla tam kuchyně a vlastně kuchařky vydávaly tímto okénkem jídlo a služebné ho potom roznášely na prostřený stůl. Zajímavostí ještě v tomhle stále, který má teda velmi zdobený strop, má také vlastně zakončení v podobě zimní zahrady, tak tady byla taková exkluzivní věc, a to je ventilace. Už v té době, vlastně před 100 lety, tak architekt Hrell myslel na to, že se tady bude jíst, že tady bude nějaký odér sídla, tak aby nešel do celé té budovy o několik pater nahoru, tak vlastně tady těmi mřížkami, které vidíte v tom stropě, tak odcházely tyto výpary pryč.
0: Říká Pavla Vargová, která Becherovou vilou provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Dělostřelecká tvrz Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji měla být součástí československého pohraničního opevnění proti Hitlerovu Německu. Vzniklo tak několik podzemních pater s více než 0,5 kilometrem chodeb. Dnes je z ní muzeum, které ukazuje nejen vojenskou techniku, ale i každodenní život vojáků a překvapivě moderní vybavení pevnosti. A my se do ní teď vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Vápeníkovou.
1: Dělostřelecká tvrz Bouda, nedaleko Tichonina, je to součást kralického opevnění pohraničního. Já tady stojím zatím před tvrzí s Petrem Štembergem. Můžeme si v krátkosti, nějak v kostce říct něco o té historii?
2: Ta tvrz byla součástí československého pohraničního opevnění, které se stavělo mezi lety 35 až 38 proti vzrůstající moci hitlerovského Německa. To opevnění se sice nepodařilo dostavět, ale stalo se vlastně symbolem naší nezdolnosti a odhodlání bránit tehdejší stát a jeho demokratické struktury. Jak to dopadlo samozřejmě v tom tragickém září 38, víme všichni.
1: Zvenčí to je jenom taková špička ledovce. Uvnitř je dnes muzeum.
2: Ano, uvnitř je dnes muzeum. Máme tady víc než 1500 metrů podzemních sálů a chodeb, které postupně naplňujeme různými expozicemi.
1: Jak říkáte, je to uvnitř obrovské, ale můžeme zkusit nakouknout a alespoň něco málo představit posluchačům.
2: Ano, pojďme dál.
3: My tam máme dole stálou teplotu 7. schodu, to znamená, je tam 5,5 stupně. Takže my jsme teď prošli vchodem mříží pancéřovou do prostoru vjezdu pro nákladní automobily. Je tady ještě jeden menší vchod, který umožňoval vstup posádce.
1: Hned u vchodu obrovská obrazovka.
2: Ano, to jsou právě nové technologie, které se tady zhmotnily z jara letošního roku v rámci rekonstrukce interiéru toho objektu. Ty nám mají umožnit interaktivně návštěvníkům ukázat to, jak to opevnění vznikalo a jaká byla situace v roce 1938 ze strany Německa a v rámci mezinárodní politiky.
1: Tak tady už vidíme takovou ubikaci pro osádku.
2: Ano, je to kombinovaná ubikace a střelecká místnost. Vidíme tady ležícího vojína, který spravedlivým spánkem odpočívá pro celodenní náročné službě. Vidíte nábytek, vidíte dobové uniformy a tamhle vzadu dokonce těžký kulomet vzor 24, který měl umožnit obranu tohoto objektu. To je další taková betonová katedrála, taková místnost, kam se měla zasouvat padací pancéřová vrata, která tu tvrz oddělovala od venkovního světa. Když jste vytáhla pojistku, tak se ta vrata dokázala za 15 vteřin automaticky odevřít a dotěsnit, protože ta vrata byla plynotěsná.
1: Takže opravdu technologie na výši minimálně na tu dobu.
2: Ano, byl to vlastně takový high-tech v tom roce 38. Ty objekty, třeba všechny našeho těžkého opevnění, měly plachovací záchody a štěrbinovou čističku odpadních vod, což byla opravdová rarita. Takže když se Němci potom začali vodit svoje soukmenovce, aby jim ukázali, jak velkého vítězství bez jediného výstřelu Adolf Hitler dosáhnul, tak je ku podivu nezajímala ani ta takticko-technická data, kterým nerozuměli, ale chodili si sem splachovat. Takže splachovací záchody, to tehdy byl největší hit.
0: Vypráví dobrovolník Muzea československého opevnění Petr Štemberg, který dělostřeleckou tvrzí Bouda provedl naši pardubickou kolegyni Milenu Vápeníkovou. A vy ji můžete navštívit každý víkend, ještě do konce listopadu. Výlety. A je tu soutěž, nová soutěžní otázka. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře nebo jako interaktivní muzeum. My jsme navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. V roce 2011 tento dům zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, anebo za B. Baron František Hildbrand. Ačko Rudolf Jelínek, Bčko František Hildbrandt. Pošlete nám textovou zprávu, je to jednoduché, napíšete výlety, uděláte mezeru a pak Ačko nebo Bčko a uděláte druhou mezeru. Pak dopíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Doplníte pochopitelně i směrovací číslo. Zprávu odešlete do nedělní půlnoci, tedy do té dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Je zpoplatněna, službu zajišťuje ATS Praha a té se posílají 4 koruny, respektive strhávají z vašeho telefonního účtu. Hlavní cena za říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Takže ve hře 5 turistických větrovek, no a zároveň batoh, který je bohatší, protože v něm je řada, myslím si, velmi dobrých turistických věcí. Takže co dodat? No kdybyste cokoliv potřebovali vědět, tak si otevřete na internetu naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že tam je znění otázky, to, jak se píše, jsou tam pravidla soutěže, ale co je hlavní, najdete tam všechny odvysílané reportáže, můžete si je znovu poslechnout a u každé najdete bohatou fotogalerii. Takže ten obrázek toho, kterého místa, myslím, může být velmi přesný. No a vy podle toho budete vybírat, k tomu vám taky slouží interaktivní mapa. A naplánujete si výlet. A pak nám třeba dáte vědět, jak se povedl. Klidně pište na moji adresu pavel.kudna@rozhlas.cz.

0: Malebné městečko Miletín v Královéhradeckém kraji se zapsalo do srdce slavného českého básníka Karla Jaromíra Erbena i do jeho baladické tvorby. Z okna rodného miletínského domku, kde se učil, psal úkoly a později i básně, viděl daleko do kraje, i k bývalému popravišti a klesu, kudy na koni jezdíval miletínský pán. A tak se teď můžeme s průvodkyní Růženou Hellingerovou a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou projít stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Dostaveníčko si dáme u Erbenova rodného domku.
1: Proč jsme právě tady, paní Hellingerová?
2: No, protože tady vlastně začíná ta naučná stezka, která vede k Miletínským lázním, pak ke hřbitovu a zpátky na náměstí a k věži. Úžasná stavba, protože jsem se dočetla, že to je nejstarší kamenná památka na Hořicku.
1: Když bych šla nahoru a podívala se z okna, kde prý pobýval Erben, tak se díval k lesům. Je možné, že skutečně ho to inspirovalo i k tomu začátku? Okolo lesa pole lán, hory,
2: Je to možné? Ano, no, však my tam přijdeme k jednomu zastavení, kde na koni jede.
1: A když bychom měli charakterizovat tu stezku Erbenovu?
2: No tak je tam zmínka o většině těch balad. To vlastně bylo zásluhou našeho, já jsem členka klubu přátel Karla Jaromíra Erbena a my jsme prostě to inspirovali.
1: Tady jste se mě ptala, tak já to zkusím odhadnout. Já bych řekla, že by to mohla být polednice.
2: Přesně tak.
1: A tady je Dej sem dítě.
2: Tak.
1: A teď jsme zřejmě na dalším zastavení tak. A přiznám se vám, že tady na mě padl velmi stísněný pocit. Popraviště. Tak to je ono. Pana Maria Immaculata, ta je tady. To je právě i symbolické, že na tom místě, kde někteří lidé vydechli naposledy.
2: Kletbu zůstavují tobě, matko má, kletbu zůstavují tobě, bys nenašla místo v hrobě, že jsi mi z vůli dávala.
1: Dceřina kletba. No. Ano, tady u popraviště. My jsme teď vystoupali jen do mírného kopečku, vyšli jsme z lesa, tady se nám odkrývá obzor. Vidím asi kostelní věžičku, anebo tu věž.
2: To je ta věž.
1: To je ta věž.
2: Vstupní brána do kláštera. No.
1: A tady jsme objevili vyhlídka na Miletín, stále jdeme s paní Růženkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Tomuto zastavení dominuje dřevěná jezdecká socha. To je ten pán ze Zlatého kolovratu?
2: Ano.
1: K těm Miletínským lázním řeknete mi něco?
2: Hodně lidí velice bylo spokojeno, že se uzdravilo. Když se podíváme přes říčku Bystřici, nově nazýváno Bystrý. Nabízí se nám několik míst, kde mohl pobývat lesní muž z balady Záhořovo-lože.
1: Teď jsme přímo na náměstí, to je náměstí Erbenovo, nebo jak se jmenuje?
2: Ano, Karla Jaromíra Erbena.
1: A tady ta socha je prací akademického sochaře
2: Jindřicha Říhy.
1: Pod bystou básníka sedí chlapec, který čte knihu. Tady je socha Jana Nepomuckého, kterou jsme ostatně viděli i v Miletínské kapli. To je 10. zastavení. Tady.
2: To je poslední zastavení, ano. Cituji. Kytíce je z kniha, jenž musí upoutati a rozechvěti všecky struny srdce každého člověka, v němž to srdce bije po lidsku a nejvíce musí rozechvěti srdce české. Karel Václav Rais.
1: Co popřejeme našim poutníkům, kteří nás poslouchali a chtějí jít po našich stopách, ale hlavně po stopách Karla Jaromíra Erbena?
2: Hlavně, aby je to oslovilo, aby se něco třeba nového dozvěděli.
0: Přeje na procházce stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena v Miletíně průvodkyně Růžena Hellingerová. 5-kilometrovou trasou s 10 zastaveními inspirovanými Erbenovými baladami se s ní prošla také naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.

My jsme v dnešních výletech navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. No takových zajímavých budov v České republice je více, tedy těch, které jsou spojeny třeba s výrobci alkoholu, se slavnými jmény. A velmi známým je historický měšťanský dům na pražské Malé Straně. Také je spojen s jedním slavným jménem. Vlastně s několika. Dokonce ho vlastnila třeba slavná herečka Slávka Budínová. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která také vlastní slavné jméno. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek nebo za B. Baron František Hildbrand. Pošlete nám textovou zprávu, já už se k ní nebudu vracet. Kdybyste tápali, tak přesné znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Dodám, že hrajeme o turistické větrovky, také o hlavní cenu za měsíc říjen, o výletnický batoh hrajeme s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, nejenom pro dnešní nedělní výlety, ale pro výlety tohoto víkendu. Už chystáme, natáčíme, připravujeme výlety. Další uslyšíte opět v sobotu po 13. hodině, stejně tak v neděli po 13. hodině, hned po zprávách. Ty další už jsou nachystány právě teď, tak si je užijte. Užijte si i další program Českého rozhlasu. No a hlavně užijte si pěkný zbytek neděle. To vám za tým výletů přeje Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Řidičské průkazy by mohly platit 15 místo 10 let, navrhuje to ministerstvo dopravy. Vrbno pod Pradědem prodloužil projekt na podporu místní ekonomiky do konce listopadu. V rakouských Alpách zemřel po pádu do Rokle český občan. Zítra bude většinou polojasno a naměříme kolem 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta a autobusy. Ministerstvo si od změny slibuje menší zátěž pro úřady. Ty ročně vydají anebo vymění zhruba 700 tisíc průkazů. Projekt na podpoření místní ekonomiky Korensy ve Vrbně pod Pradědem potrvá déle. Město prodloužilo registraci do konce listopadu. Původně měla končit v září. Do projektu se můžou hlásit lidé, spolky a firmy ve Vrbně pod Pradědem. Město na to vyčlenilo 500 000 korun.
2: Zájemci musí mít trvalý pobyt ve Vrbně pod Pradědem. První tisícovka dostane příspěvek 500 korun ve formě elektronických korentů. Ty jdou utratit u zapojených obchodníků a podnikatelů. Radnice prodloužila termín registrace, protože lidé zatím uvolněné peníze nevyčerpali. Z Vrbna pod Pradědem Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: 36-letý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburské oblasti. Informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu sestupujícím horolezcům chytil skalního bloku, který se odlomil. Podle rakouské policie se zřítil do Rokle z výšky zhruba 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt. Ve Valašském Meziříčí dokončili rozsáhlou opravu chodníků ve frekventované Sokolské ulici. Rekonstrukce téměř půl kilometru dlouhého úseku mezi kruhovým objezdem u Balíren a zastávkou MHD začala letos v květnu. Město za stavební práce zaplatilo 5 000 000 korun, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
3: Starý povrch dělníci kompletně vyměnili za novou zámkovou dlažbu, včetně obru. Opravili také autobusovou zastávku u Sokolovny a vyměnili veřejné osvětlení. Nový chodník usnadní lidem cestu z centra města směrem k Sokolovně a například dál k vlakovému nádraží.
0: Včelaři z Ostravy Staré Bělé po více než půl století opravili svou klubovnu. Na rekonstrukci získali zhruba 40 tisíc korun od 3 okolních obcí. Další peníze přinesli dárci a část prací zvládli členové vlastními silami. Součástí klubovny je taky archiv, který připomíná více než stoletou tradici organizovaného včelařství ve Staré Bělé.
4: V příštím roce plánují včelaři první obecní medobraní. Návštěvníci se tam budou moci vyzkoušet odvíčkování plastů, podívat se na vytáčení medu a dozvědět se, co všechno předchází naplnění jedné sklenice. Ze Staré Bělé Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji většinou polojasno, večer až jasno. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Porubě v ulici Opavská před vozovnou ve směru ke Slovanu probíhají stavební práce v pravém pruhu. Počítejte tam s omezením provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdy používat denní svícení nebo mlhovky? Také o tom budeme mluvit mezi 2. a 3. hodinou odpolední v závěrečném dílu seriálu Zelené vlny. Taky představíme skupinu seniorek z novojičínského spolku Být spolu aktivní a zmapujeme počasí v regionu. Přidáme výhled až do středy.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A taky s písničkami, které nestárnou v této hodince, třeba Robbie Williams, skupina Balec s Ivetou Bartošovou, tak Jirka Korn, Eurythmics, Michal Tučný nebo Marek Ztracený. U mikrofonu Lukáš Kaňa. Dobré odpoledne.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: A ve hře je nožík, atlas, hub, síťovka, pláštěnka a také rolnička do lesa. Zkrátka vše potřebné pro správného houbaře. A po vás chceme jediné, abyste věděli správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku s datem neděle 4. října. 596 11 22 66 a ptám se, kdo pak se dovolal do víkendového vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdo je u telefonu?
2: Telefonuje Věra.
1: Tak, paní Věrko, jste připravena si vyslechnout soutěžní otázku?
2: Jo, pokusím se.
1: Tak poslouchejte pozorně. Je sice drobná, ale v kuchyni je velmi oblíbená, například do polévek. Roste na loukách, pastminách, v parcích, sadech a zahradách a často vytváří takzvané čarodějné kruhy. Jak se tato houba nazývá? A mám pro vás tři možnosti. Za A špička obecná, za B helmovka řetkvičková, anebo za C čirůvka dvoubarvá. Tak schválně. Víte nebo si tipnete?
2: No tipnu, ještě jednou mi to řekněte.
1: Tak špička obecná, helmovka řetkvičková, anebo čirůvka dvoubarvá.
2: Helmovka.
1: Helmovka, říkáte varianta B a bohužel to je špatná odpověď. Je mi to líto, každopádně děkuji za zavolání, přeji krásné odpoledne, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak a uvidíme, kdo zkusí štěstí jako další volající, kdo se dovolal, dobrý den. Halo, halo, slyšíme se? Halo, halo, kdo se dovolal do dnešního vysílání, dobrý den. Tak, kdo je u telefonu?
3: Eda.
1: Edo, já vás zdravím. Tak máme už jenom dvě možnosti, špička obecná anebo čirůvka dvoubarvá.
3: Špička obecná.
1: Špička obecná. To je správná odpověď, vám blahopřeji, získáváte od nás tu krásnou houbařskou sadu a poprosím, nezavěšujte, protože na vás potřebují samozřejmě potřebné údaje. A blahopřeji, přeji krásné odpoledne, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jirka Korn ve víkendovém vysílání Rádia vašeho kraje, za malý okamžik balet a Iveta Bartošová. A za chvilku se také v našem vysílání podíváme na pohádkové babičky. Jde o skupinu seniorek z novojičínského spolku Být spoluaktivní, které spojuje láska k dětem, a tak se rozhodli, že jim budou hrát divadlo. Nebáli se toho, jak budou děti reagovat třeba na 70-letou červenou karkulku, zjistíme už za chvíli. Teď ale na jiné téma. Osvěžte si totiž s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes naposledy vám v řidičské abecedě nabídneme jednu situaci v provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Slovo má kolega Vašek Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek, a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Robbie Williams ve víkendovém vysílání Rádia vašeho kraje, za malý okamžik také Michal Hrůza a Marie Rotrová. Aktuální čas 14.33 a podíváme se na počasí v regionu za několik málo minut, abychom zjistili, zda to krásné babí léto přece jen ještě pár dnů vydrží. Teď ale na jiné téma. S příchodem do vyššího věku rozhodně neomezují své aktivity. Naopak, členky novojičínského spolku Být spoluaktivní se věnují mnoha činnostem a mimo jiné hrají pohádky dětem. Amatérské herečky si nedávno vysloužily i pochvalu od ředitele divadla, kde vystupují. Říkají si pohádkové babičky a s jednou z nich, Jarmilou Kudělkovou, natáčela naše redaktorka Iva Havlíčková.
1: Pani Jarko, pohádky. Mluvíte o tom, že jste chtěli propojovat generace.
2: My jsme původně začali hrát v klubu seniorů. Bylo to opravdu nápad naší paní předsedkyně. Náhodou jsme se potkali a budeme hrát dětem pohádky. Já jsem si myslela, že to je vtip, ale nebyl to vtip. Uskutečnili jsme to, takže naše první pohádka byla jenom
3: červená
2: asi červená karkulka, ano. A měla už úspěch, ale přišlo třeba jedno oddělení a v tom klubu seniorů tam se víc dětí nevlezlo, takže jsme hráli pro jedno nebo pro dvě oddělení, pak přišli další, hráli jsme to několikrát. No a poté následovalo, že jsme dostali klubovnu v divadle, divadlo s náma začalo spolupracovat, nabídli nám malý sál a hrajeme teď v malém sále, kde se vleze 100 dětí, takže teď už školičky přijíždějí.
1: Na pohádkové babičky.
2: Ano, na pohádkové babičky. Už máme tenhle titul, takže je to moc milé a nás to těší.
1: Vy si i vymýšlíte to téma, nebo berete klasické kusy, které nějakým způsobem stvárňujete po svém?
2: Děláme to tak, že Jarmilka Šimurdová vybere něco na internetu, přepošle mi to, já se podívám, jak to vypadá, jestli se ta nebo ona pohádka nám hodí, protože když čtete scénář, je tam napsáno třeba 5 mužů a 3 ženy a my jsme bohužel samé babičky pohádkové, tak pak vybereme společně, já trochu upravím ten scénář, tak aby se to hodilo, aby jsme měli tam dostatek třeba zvířátek, aby tam byla pozitivní role, negativní role, aby se ty děti i trošku báli, tak příjemně, aby pohádka měla dobrý konec. A samozřejmě při té pohádce pamatuju na to, aby jsme měli kontakt s dětmi, takže abychom se na ně obraceli, takže to takové živé vysílání, jako kdyby z naší strany a děti participují velmi pěkně.
1: Takže hrajete sami jako herečky, máte kostýmy, máte třeba i nějaké loutky případně, maňásky?
2: Maňásky ne, hrajeme my. V kostýmech. Máme kulisy opravdové, které chlapci v divadle nám stahují, zvedají podle scén a maluje je paní Nevřivová. Stačí jenom říct, co potřebujeme, ona nám to namaluje.
1: No a máte nějaký teda název vašeho divadelního spolku?
2: My jsme jenom pohádkové babičky spolku Být spoluaktivní.
1: A váš nejnovější kus teda? Říkala jste, že jste začínali s červenou karkulkou?
2: Letos hrajeme pohádku, nebo jsme nacvičili pohádku o dvou sestrách. Jedné laskavé a pracovité a jedné ty druhé. A dětem se to moc líbilo. Jako pan ředitel z divadla nám řekl, že opravdu zrajeme.
1: No a máte nějaké herecké zkušenosti nebo ne?
2: Řekla bych, že nás spojuje spíš i láska k dětem, protože polovina z nás jsme kantorky, ale ne, že by z mateřských škol, ale ze středních škol anebo základky. Ta myšlenka se nám prostě líbila a taky jsme nevěděli, jak děti to přijmou, že když přijde karkulka, která má 70 let, ale opravdu si to užíváme a děti si to užívají s námi a paní učitelky a ty odezvy jsou prostě úžasné. Je to moc hezké. Jedna školička řekne, my jsme byli na představení a pak už volají další a další.
1: Nabaluje se to na sebe.
2: A ještě možná můžeme přidat, že každé pondělí od podzimu do jara čteme v jedné mateřské školičce pohádky dětem před spaním.
1: Říká Jarmila Kudělková ze spolku Být spoluaktivní z Nového Jičína Iva Havlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. A bavit se spolu budeme o psích a kočičích seniorech, o tom, jak o stárnoucí psy a kočky správně pečovat a jak jim prodloužit život. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.

0: Hvězda Supernova a Marie Rotrová ve víkendovém odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď se společně podíváme podrobněji na počasí na severní Moravě a ve Slezsku, protože po telefonu už zdravím meteoroložku Marii Glofákovou. Marie, dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak tedy, jak se dnes zatím měla neděle tady u nás v regionu?
1: Tak většinou bylo slunečno, teploty se vyšplhaly zatím na hodnoty kolem 21 stupňů Celsia a vítr fouká teď většinou mírný, jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
0: Pojďme k výhledu, s jakým počasím můžeme počítat v průběhu noci z dneška na zítřek a potom v pondělí.
1: Tak teď v průběhu pozdějšího odpoledne a večera bude přibývat oblačnost, ale bude to vesměs průsvitná a cirovitá oblačnost. V noci očekáváme, že ji bude asi nejvíce, může být až oblačno. V průběhu noci, respektive k ránu, bude oblačnost zase ubývat. K ránu se můžou výjimečně tvořit mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni Celsia a vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude úplné bezvětří. Zítra očekáváme, že bude většinou polojasno, může být nějaká kupovitá oblačnost, může být zase nějaká průsvitná cirovitá oblačnost. Ráno ještě můžou v údolích přetrvávat mlhy. Večer potom očekáváme, že se vyjasní úplně. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni Celsia a vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A ještě jak bude v úterý a ve středu, bude počasí podobné tomu z víkendu?
1: Ano, ještě ta první polovina týdne bude teplá a slunečná, bez srážek, v úterý bude jasno nebo skoro jasno, ráno opět v údolích se můžou vyskytnout mlhy. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 9 až 5 stupni Celsia, v nějakých údolích, hlavně na Bruntálsku, mohou klesnout až na hodnoty kolem 2 stupňů Celsia a můžou se tam vyskytovat přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty už se ale zase budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. Vítr bude většinou slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Podobná bude středa, opět většinou jasno nebo skoro jasno, ráno s možností výjimečně mlh někde v horských údolích, v okolí vodních toků a ploch. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 9 až 5 stupni Celsia a v údolích mohou opět klesnout až na 2 stupně Celsia a můžou se tam vyskytnout přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia. Poslední takto teplý den, aspoň v rámci toho výhledu, který máme, bude čtvrtek.
0: Takové jsou vyhlídky, říká meteoroložka Marie Glofáková. Děkujeme za informace a přejeme krásné odpoledne. Naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Město Opava zveřejnilo seznam pozemků pro budoucí investory. Hygienici upozorňují před blížící se sezónou respiračních nemocí na důležitost prevence. Ostravské muzeum nabízí pohled do historie nošení dětí. Zítra bude polojasno, naměříme kolem 20 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Opava nabízí investorům volné městské pozemky. Jsou to místa vytipovaná hlavně pro výstavbu bytových domů. Konkrétní parcely najdou zájemci na městských webových stránkách. Jak potvrdil mluvčí opavské radnice Roman Konečný, magistrát musí nejdříve dostat od žadatele konkrétní plán a záměr využití pozemku.
2: A poté se zájemcem projedná podmínky případné spolupráce a další postup. Chceme vytvářet podmínky pro projekty, které budou respektovat charakter okolní zástavby, přinesou kvalitní bydlení a budou přínosem pro celou lokalitu.
1: Hygienici upozorňují v souvislosti s nástupem chladnějšího počasí na blížící se sezónu respiračních onemocnění. Infekce se přenáší například při kašli. Riziko přenosu je možné podle odborníků snížit mimo jiné pravidelným mytím rukou, vyhýbáním se kontaktu s nemocnými anebo větráním místností, říká mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
3: Prevence respiračních infekcí nestojí na jediném opatření. Největší význam má kombinace očkování, správné hygieny a ohleduplného chování v době, kdy jsme nemocní. Pokud máme příznaky infekce, je důležité myslet nejen na své zdraví, ale také na lidi ve svém okolí.
1: Obytné automobily by od příštího léta mohly na českých dálnicích jezdit rychleji, místo současných 80 až 100 kilometrovou rychlostí. Změna je součástí novely zákona, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Podle rezortu by se tak obytné vozy lépe zařadily do běžného provozu. Změna by se týkala aut o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Čím dál více učitelů používá při výuce umělou inteligenci, vyplývá to z informací České školní inspekce. Speciální školní aplikace pomáhají pedagogům třeba s přípravou hodin anebo přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání umělé inteligence nezakazuje, upozorňuje ale na možná rizika. Nová výstava Vlezmi na záda v Ostravském muzeu mapuje historii nošení dětí. Rodiče své děti přenášeli přivázané na břiše nebo na zádech už od pravěku. Výstava ukazuje různé konstrukce nosítek. Nabízí taky prožitkovou zónu, kde je možné si vše osahat a vyzkoušet, dodává mluvčí Ostravského muzea Aneta Trojáková.
4: Doprovodný program k výstavě Vlezmi na záda připravujeme ve spolupráci s odborníky, kteří se věnují tématům spojeným s rodičovstvím, s dětským spánkem nebo například fyzioterapií. Ráda bych pozvala například na dětskou vernisáž, která je určená dětem do 10 let.
0: Počasí.
1: V noci bude v regionu oblačno, postupně bude mraků částečně ubývat a k ránu se výjimečně objeví mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Zítra přes den pak čekejte většinou polojasno, večer až jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 17 a 21 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Žádné nehody teď hlášené nejsou. Pokud se dostanete do dopravních problémů, zavolejte nám a pomozte tak varovat ostatní řidiče. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Básník Zdeněk Rézel je rodákem z Brna. Covid ho ale upoutal na vozík. Žije v rehabilitačním ústavu v Hrabeni. Má roztroušenou sklerózu a bojuje. Autor dvou básnických sbírek se rozhodl oslavit své čtyřicátiny se svými přáteli, mezi které patří i známý ostravský herec Tomáš Jirman. V sanatoriích Klimkovice se ta oslava konala a na tu oslavu se společně vydáme už za malou chvíli. A v rozhlasovém listování dnes uslyšíme premiéru šesté části četby ze závěrečného dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. To všechno kolem 15:30, počkejte si.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A z muziky třeba Celine Dion, Petr Novák nebo Darina Rolincová. Dobré odpoledne přeje Lukáš Kaňa.

0: Tak ve víkendovém odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava za malý okamžik také Celine Dion. Absolvent Mendelovy univerzity Zdeněk Rézel je rodákem z Brna. Žije v rehabilitačním ústavu v Hrabini a stále píše básně pro svou múzu. Autor dvou básnických sbírek, kterého covid upoutal na vozík, se rozhodl oslavit své čtyřicátiny s přáteli, mezi které patří i známý herec Tomáš Jerman. Na narozeninovou oslavu se do sanatorií Klimkovice vydala naše reportérka Dáša Misařová.
1: Dobrý den, pane Zdeňku, pěkně vás zdravím.
2: Já vás také.
1: Dobrý den, pane Tomáši.
3: Dobrý den.
1: Pane Zdeňku, sešli jsme se spolu s vašimi přáteli v sanatoriích Klimkovice, abychom oslavili vaši čtyřicítku. Tak všecko nejlepší. Ťukneme si na to šampáněm?
2: Určitě. Děkuji.
1: A dneska, pane Zdeňku, je to nějak opačně. Já jsem vám přišla popřát a vy jste mi přinesl dárek. Obě dvě vaše knížky S touhou tygra a neb Přes nepřízeň osudu ke hvězdám a druhou, kterou jste pojmenoval Vnitru blížence.
2: Ano.
1: Jak to?
2: Má tvorba je psána prioritně pro ženy, hodně inteligentní. Samozřejmě jsou obdarováni lékaři, doktoři přírodních věd. Snažím se lidi učinit svoji poezii šťastnými a přijmět, aby lidi díky mé poezii, ne básničkám, poezii přemýšleli. Není to jednoduchá poezie. Musí si to lidé číst někdy dvakrát, třikrát, čtyřikrát, než to pochopí. Když mi někdo řekne, že to je básnička, tak jsem otevírá kurla v kapse, že to básnička není. Básnička je lidová poezie a to já opravdu nepíši.
1: Ale vy dva s Tomášem jste se seznámili právě kvůli vaší první knížce S touhou tygra a ne přes nepřízeň osudu ke hvězdám. Bylo to v knihcentru v Ostravě.
2: Ano.
1: A bylo to v roce, Tomáši?
3: 24.
2: Ano.
1: A Tomáš napsal na tu vaši knížku. Ano. Romantický básník, osamělý rytíř, který s pokorou, avšak bez bázně a se srdcem na dlani, hledí vstříc svému osudu, jako by se mezi nás přenesl z časů dávno minulých, z 19. století, nebo snad až z dob antických básníků, Vergilia, Horácia a dalších, jejichž myšlenkami často uvádí své básně. Tomáš také četl na vašem dnešním narozeninovém setkání.
2: Ano, četl. Díky Tomášovi připadá mi, když to poslouchám, že to, co píši, je opravdu umění. Tomáš to podá tak nádherně svým přednesem. To mi bere dech.
1: Na té vaší knížce je vyobrazena ale krásná žena. Kdo to je?
2: To je moje životní láska, Ivuška Očenášková. Díky ní píši.
1: Jak se to stane, že se některá z žen stane vaší muzou?
2: Jednou podvečer jsem se nudil, tak jsem byl na Facebooku a narazil jsem tam na jednu dívku. Tak krásnou dívku jsem v životě neviděl, Ivču Očenáškovou. Pak jsem se na ní opakovaně díval během dnu a jsem se dobral k Silvestru 2015. Pak si mi popřál krásný Silvestr. Ona poděkovala a 1.1.2016 jsem ji už napsal na Messengeru a jak mi odpověděla, tak už nic nebylo jako předtím. Pak jsem za týden napsal jí báseň Pocity nezadaného. Vím, co jsem měl na snídani, jaké bylo počasí venku.
1: Všechno si pamatujete z té situace.
2: Ano, právě se mi vrila tak hluboce do nitra a druhá báseň byla V tmách. Třetí už nevím, protože jsem jí za tu dobu napsal přes 250, ale žádnou ze svých básní neznám na paměť. Já to napíši, dám to z nitra na papír a končím.
1: Ještě, že máte Tomáše Jermana. Tome, kterou byste přečetl?
3: Blažená samota. Já myslím, že Karásek z Lvovic by měl poslouchat. Samotou toužím jen tiše plout, v štěstí to tím se kradmo hnout, by city nemohlo srdce tnout, však lidem radostí nitro dmout. A do vysvětlení, to se mně totiž taky líbí, že Zdeněk pod básničku napíše trošičku takovou nápovědu, jak to chápat. Když má muž již přes příliš velký strach z dalšího citového ublížení, utrpení, neb v poslední době se mu toto stalo samozřejmostí, trpkou samozřejmostí, kteréžto se snaží již nadále vystříhat.
1: Setkali jsme se v sanatoriích Klimkovice na vašich narozeninách. Přijeli vaši přátelé z Brna.
2: Brna, z Dolního Němčí, ze Slovácka, Bučovic.
1: Protože vy jste rodák z Brna.
2: Ano, jsem rodák z Brna.
1: A ta vaše velká láska je odkud?
2: Z Brna.
1: Taky z Brna.
2: Samozřejmě, jsme oba Brňáci.
1: Žijete v Hrabini?
2: Ano.
1: Proč?
2: Protože jsem málem zemřel na covid Bylo to doslova za ne 5 minut 12, ale za sekundu 12. Tam jsem byl na rehabilitaci a tím, jak jsem se snažil a dělal jsem pokroky, tak jsem si vysloužil pobyt v rehabilitačním ústavu Hrabině, ale nepodařilo se mi dostat do takové kondice, aby jsem se mohl vrátit na svůj podnájem, tak mě dali do Centra sociálních služeb v Hrabině, kde teď žijí. Od roku 2022 ten covid už skončil a já to dostal. Nikam jsem nechodil, s někým jsem se nestýkal a pak jsem covid chytnul.
0: Za básníkem Zdeňkem Rézlem a hercem Tomášem Jirmanem se do sanatorií Klimkovice vrátíme už za malou chvíli.

0: Hostem příští rozhlasové lékárny bude odborník na první pomoc a urgentní medicínu magistr Michal Biok z oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Ostrava. Jakou péči a léčbu toto oddělení zajišťuje, jak funguje a kterým pacientům je urgentní příjem určen, na to se bude ve čtvrtek po 11. hodině ptát Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: Láska, ten největší zázrak a dar, je oddávna nejvěrnější múzou básníků. A když pro nás zpívají o ženě svého srdce upřímně a vroucně, činí i náš život bohatší v dnešním okoralém světě. Pravil na oslavě 40. básníka Zdeňka Rézla v sanatoriích Klimkovice herec Tomáš Jerman. Jaký je životní příběh básníka, kterého covid upoutal na vozík? To se chtěla dozvědět redaktorka Dagmar Misařová.
3: Pane Zdenku, kdy jste takzvaně vyhmátl tu svou osudovou lásku, ještě jste nevěděl, že bude osudová v kterém roce?
4: No, moji Ivušku Očenáškou jsem našel v roce 2016. Poprvé jsem ji viděl z žátek listopadu 2015.
3: Dnes tady byla řada vašich přátel a vy jste Tomášovi pravil. Tam toho namakaného borce, tomu řekni, kdo to je ten namakaný borec? Manžel od té dobré klavíristky, což jsem zjistila, že studovala na Ostravské konzervatoři.
4: Ano, to je Petr Švarc. A je manželka Jana Švarcová.
3: A vy mu říkáte bráška.
4: Bráška, to je můj bráška. To je moje všechno v životě, protože mám své přátelé jako Tomáše, Jirmana, Kamila Lauše a své přátelé, ale on mě zachránil už třikrát fyzicky. Dělal jsem spolu kulturistiku, chodil jsem do oddílu kulturistiky a prostě stres mě dostal tam, kde jsem. Víceméně jsem tu nemocí, on vlastně už v 11 letech. Aniž jsem to pořádně věděl ze stresu, což jsem prožil v dětství, v rodině. Už tedy, aniž bych to věděl, tak jsem byl odsouzený k tomu být. Doufám, že prozatím je na vozíku. Znám dost lidí z mé okolí, co mají moji diagnózu a z vozíku se postavili.
3: A ta diagnóza, promiňte, že se ptám, zní?
4: Roztoušená skleróza.
3: Ale vy jste velký bojovník. Mám kamarády na vozíku a ten vozík se mění díky jim v trůn. A vy máte šlechtické srdce a velkou odvahu a statečnost. Co jste proto ochoten všechno udělat, abyste se zase postavil?
4: Všechno. Jak já sám sebe, když chci vyhecovat, tak si říkám, ich von den tot auf, vstávám z mrtvých, já. Ano, jestli se to ostatně podařilo, tak proč ne já, když měl přerušenou míchu a byl odkázaný být paraplegik, tak mám smůlu, ale takhle mám ne postižení, ale to je nemoc. Z každé nemoci se dá uzdravit. Z každé. A jak já říkám, vždycky má všechno své řešení. A když říkáme, že ne, tak jsme zatím na něj nikdo nepřišli. Zatím.
3: Když se mnou hovoříte, tak vaše modré oči jsou ještě modřejší. Čili ta odvaha tam je, ten tah na branku.
4: Já doufám, že jo. Mí přátelé říkají, že to ani nějak být nemůže. Jestli to někdo dokáže, tak já rozhodně ano.
3: Zdenku, první vaše kniha se jmenuje S touhou tygra aneb přes nepřízeň osudu ke hvězdám. Druhá, Vnitru blížence, ze které jste, Tomáši,
5: které
3: četl.
5: Jsem četl, ano.
3: Proč? Vy jste blíženec?
4: Ano, jsem.
3: Ta statečnost, odvaha, to tam máte vepsáno do osudu.
4: No, u nás je známo, že jsme neskutečně sarkastičtí. Když říkáme, že ne, tak jsme tuplem sarkastičtí. A že o sobě říkáme vždycky všechno, i to, co nevíme. Což je taky pravda. Já to mám prostě v povaze. A i v rodině. Můj praděda založil továrnu v Brně z matčiny strany, takže máme tam bojovníky.
3: A co vy jste studoval?
4: Mendelovu univerzitu.
3: A čím jste chtěl být, když jste byl malý?
4: Chemik, ale bohužel mě rodina nasměřovala na integrovanou střední školu automobilní a pak díky tomu jsem šel na Mendelovu univerzitu. Již by mě vzal bez přijímaček na VUT, ale radši jsem chtěl jít na Mendelovu univerzitu, čehož vůbec nelituji. Prostě mám radši Mendelovu univerzitu než VUT.
3: Proč se ptám? Kvůli vaší třetí knize, kterou jistě máte už v hlavě.
4: Ono to vždycky strašně nenápadné. Napsal jsem už dvě básně, ty mám ověřené od své korektorky a kamarádky, bakalářky Petry Kamachové, ta je od Českých Budějovic. Prostě pomaličku se to rodí, nenápadně. A pokud se to zrodí, tak to bude za ty 4 roky zhruba. To je běh na dlouhou trať a samozřejmě bych chtěl zkusit i, jak jsem říkal Tomášovi, trošku jiný, jak se říká, foch. Takže bych chtěl zkusit i prozu. Nevím, jak se mi podaří. Strašně vzlížím k vašemu doktoru Vančurovi, rozmanému létu. Třeba jsem, promiňte mi to, ale magor do přechodníků, ty se dneska už nepoužívají. Já jsem si u té první sbírky sám přechodníky vymýšlel. Pak jsem zjistil, že to mám vlastně pravidla, tak jsem musel předělat. Teď už vím, jak na to, vím, jak se to má dělat. Takže bych chtěl udělat knížku, která ne kopie, ale byla by inspirovaná Rozmarným létem. Pan doktor Vančura, klobouk dolů. To byl neskutečně dobrý spisovatel.
3: Tak moc krát děkuju. Zdenku, spolu s Tomášem vám popřejeme hodně a hodně zdraví.
4: Děkuji.
3: Hodně inspirace a s vaším plánem postavit se.
4: Jak to máte aj v tom ANEP? Přes nepřízně osuky vyznám, to je moto RAF.
3: Per aspera at astra.
4: Přesně.
5: Mimochodem rodové heslo Hohenzollernů.
4: Aha.
5: Já to znám v překladu hložím ke hvězdám.
3: Tak pane Zdenku, všecko dobré, nashledanou.
4: Děkuji vám moc, Dagmar.
5: Nashledanou a hodně štěstí přeju.
3: Ze sanatorii Klimklovice, Dagmar Misařová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: V rozhlasovém listování dnes uslyšíme premiéru šesté části četby ze závěrečného dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Zatímco lidé po válce hledají pevné body ve svých nových životech, Karvina se nenápadně začíná stávat ztraceným městem. Připravila Eva Lenartová v režii Petra Gábora, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber. Z kroniky ztraceného města čtou Alena Sasínová-Polarčik a David Viktora.

0: Čím se splachuje uhelný prach? Podzim 1945. Barka se téměř zaliká radostí. Žovka, sestřička drahá. Takovou cestu sama odvážně podstoupila a třeba to tak sám pán chtěl, aby se štěstí vrátilo do domu Pospíšilových v době, kdy Žovka dopisem oznámila úmysl přijet. Zvláštně je to na tom světě zařízeno. V jednu chvíli má člověk hlavu plnou starostí a strachů a pak najednou lusk, cvak a řešení samo přijde, jako když se z jara kytka prodere nad hlínu. Začalo to poslední Halčinou návštěvou. Barka stále neví, co se stalo, jaké slovo zaznělo, že ženka během oné rozmluvy obrátila. Do kuchyně vstoupila zamlklá a nerudná a pak lusk, cvak a najednou byla řečná a vlídná. Vypravila se na Petrovickou faru, zajela podat žádost o hledání Tomaška a nakonec přišla s tím, že začne pracovat pro Červený kříž. A možná pro vás dokážu sehnat léky, maminko. Hlásila ještě radostněji o něco později, než začala překotně chrlit spoustu informací o Londýně a jakési mezinárodní organizaci, která si vzala za úkol pomáhat zemím nejvíce postiženým válkou. Budou prý sem posílat jídlo, oblečení, mýdlo, osivo, stroje a taky léky. Pro Barku je sotva myslitelné, že by jí měl tabletky poskytnout někdo jiný než pan doktor ze závodní nemocnice, natož nějaký cizí člověk kdesi z Londýna v Anglii. Ale možná má ženka pravdu, když říká, že není třeba všemu rozumět, že prostě stačí věci přijmout. Vůbec je těžké chápat vše, co se dneska děje. Stále častěji se Barce vracejí vzpomínky na maminku, která taky obtížně vstřebávala měnící se podoby světa. Žádnou novou nepřijala, každou akorát trpně snášela, až se pod tím nákladem nahrbila do věčného mrzoutství. Kolik zlých slov si od ní museli vyslechnout. Žovko, vzpomínáš někdy na mamu? Málo, Žovka pokrčí rameny. Občas mě napadne, že jsem jí vlastně moc neznala. Prvních 12 roků mého života byla nahoře v mokroščině hospodě, pak na Gabriele. Vychovali jste mě spíše ty a Fanka. Tak na to naše setkání, pronese Ludvík přípitek. A na památku těch, kteří tady s námi nemůžou být. A nebo nechcou, zabručí polohlasně Olga, ale dál už téma nerozvádí, umlčena Žovčiným významným pohledem. Nebylo to dnes poprvé, co se ohradila vůči něčí nepřítomnosti a pokaždé ji postavila do kontrastu s vlastní přítomností. Starám se o chlapa, děcko, barák, hospodárku. K tomu navrch kupu starostí s krejčovskou živností, ale furt mám v sobě dost slušnosti, abych přišla, když mě pozvou do rodičovského domu. Třeba takový Leon. Svobodný chlap bez jakýchkoliv důležitých povinností. Co pak na tom zámku spichl tolik, že už mu rodinná sešlost není dost dobrá? A Halka? No bože, tak čeká děcko. Olga pro sebe nikdy nežádala žádné úlevy, když čekala Františka. Pracovala až do slehnutí. Karvinští přecházeli Olžino síčkování mlčením. Ovšem Žovka už za těch 10 let zjevně zapomněla, jaká sekýrnice umí její neteř být. Kdyby Leon mohl, určitě by přišel, Olinko. Co tobě připadá jako nechtění, může mít ve skutečnosti jiný důvod. Ačkoliv byla slova pronesena vlídně, stejně se Olga stáhla do zakaboněné nemluvnosti. Ubrusy, nádobí i příbory prostírala sice rázně, aby bylo jasné, že se zlobí, ale precizně, aby bylo jasné, že to ani jinak neumí. Buď jak buď, i díky ní bylo půl hodiny popolední konečně všechno hotovo a mohli si připít hustopečským vínem. Je toho jenom na okoštování, komentuje Žovka lahve červeného a bílého na stole. Ale letošní úrodu vína už určitě ochutnáte pořádně.
1: Avšak my taky máme nějaké zásoby, hlásí Ludvík. Ženko, přines z kredence jabkovicu, ať si může Žovka připomenout, čím se splachuje uhelný prach.
0: Jakmile kvit doputuje na stůl, do štamprliček a do hrdel, může konečně zaznít modlitba následovaná cinkáním lžic. A zatímco se většina přítomných přidržuje pravidla, že při jídle se nemluví, Žovka se postupně obrací k jednotlivým spolustolovníkům, aby svou desetiletou vynucenou nevědomost trochu zaplnila. Nevždy se jí to daří. Fanka odráží otázky jednoslabičnými odpověďmi. Olga shrne současný život své rodiny několika stručnými větami. Svému muži Mačejovi dovolí pouze přitakání. Ani Ludvík slovy zrovna nehýří. Avšak z jeho odpovědí lze alespoň vyvodit, že je se současnou situací na šachtě nespokojen.
1: Takový šlendrián snad nebyl ani za Němce.
0: Uleví si nakonec.
2: Tato, vykřikne Vojtek, jak můžete něco takového říct?
1: Co bych neříkal, když je to pravda, ohradí se Ludvík. To je furt samé více úhlí a na havířské pravidla se už zase zvysoka kašle. O šachtu se musí člověk starat, nedá se furt jenem fedrovat.
0: Vojtek semkne rty. Všechno vyřčené je realita. Do rozpačitého ticha vstoupí smířlivým hlasem Žovka.
3: U nás je to vlastně podobné. Přišel odsun a opuštěné usedlosti jsou přidělovány přistěhovalcům z vnitrozemí podle pravidla, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Nikdo nezjišťuje, jestli ti lidé mají nějakou zkušenost s pěstováním révy.
2: Nemůžete přece srovnávat šachtu s vinohradem, tetičko, namítne Vojtek.
0: Že ne? Vinice se dědily z generace na generaci. Rodiny je opečovávaly a teď jde všechno cugrunt. Na to se špatně dívá. Stejně jako se muselo Larišovi špatně dívat na to, jak mu nácci rabují šachty.
1: A v tom máš recht, Žovka.
0: Ludvík rozčileně bouchne pěstí do stolu.
2: Když se také svinstva na šachtě robí, opravdickému havířovi srdce krvácí. No ní?
0: Obrátí se k Mačejovi, který až doposud nehlesně sedí vedle své ženy Olgy.
2: Pamatuješ, jak jsme se právě o tomhle loni bavili?
0: Jasně, že si na to pamatuju, přikývne Mačej. Bylo by třeba dát šachtu trochu do richtiku, ale ani u nás na Hohenegru o tom vůbec není řeč. Plán těžby máme vyšší než za Němců, za to lidí míň. Přijímají každého, kdo jenom projde kolem náboráře. Jenomže ti noví o havířině ví úplné hovno, narobí víc škody než užitku.
2: U nás na Barboře je nemlich to samé,
0: nasupeně přizvukuje Ludvík.
2: A nebo se trochu zaučí a zdrhnou, protože zjistí, jak tvrdá robota to je.
0: A nebo nezdrhnou, ale začnou chlastat a bulat, doplní Mačej.
2: Nesmíte chtít všecko hned, chlapi, mírní je Vojtek. Prostě si musíme vychovat nové kádry, které splněním plánů pomůžou. Jedna věc je totiž jistá. Národní hospodářství bez zvýšených dodávek uhlí neobnovíme. A v tom je hlavní rozdíl oproti tomu vašemu vínu, tetičko.
0: Pronese až trochu jízlivě směrem k Žovce. Pro republiku je uhlí důležitější, připustí Žovka. Ale pro náš kraj jsou vinohrady stejně důležité jako pro vás šachty.
2: Velká část bývalých německých hospodářů musela kvůli Benešovým dekretům odejít a to se někteří provinili jenom tím, že se hlásili k německé národnosti, poněvadž i jejich předkové byli Němci.
3: Žovka rozpřáhne ruce v bezmocném gestu.
2: Teď ale i oni čekají ve sběrném středisku na odsun a zametají ulice místo, aby pracovali ve vinohradě. Někteří novoosídlenci si je najímají na pomocné práce.
1: A vy jste si někoho z nich taky najali?
2: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Další lidi už do vinohradu nepotřebujeme. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela. Taková šťastná náhoda.
3: No, kousne se Žovka dortu.
2: Ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
3: Ohromené ticho přeruší Olga.
4: Tak proto tady nejsou. Celou dobu jste to věděla a nic jste nám neřekla.
3: Je to tak, podívá se na ní Žovka zpříma. Barka se mezitím probere z prvotního úžasu. Ale Jezuskote, kaj se tam u vás vzali? Leon nic neřekl, když tady naposledy byl.
2: Neřekl, vím, přitaká Žovka. Prosil mě, abych ani já nic neřekla. Jenomže
3: co?
2: Jenomže v tom všem, co si neštimuje.
3: Leon s Beatou mohli dostat přidělené hospodářství po Němcích, ale odmítli.
2: No a mně s Václavem to zkrátka přijde divné. Václav je přesvědčený, že Leon chce utéct. Do Rakouska.
1: Co je to za blbost?
3: Odfrkne Ludvík pohrdlivě. Možná to není taková blbost, jak se vám může zdát, tatínku, řekne polohlasně ženka. Barka si neví rady.
1: Do Rakouska? Co by dělali kajsi v Rakousku?
3: Žovka se pootočí a jemně vezme sestřiny rozklepané ruce do dlaní.
4: Barko, nebyl by jediný, kdo si z téhle země pomáhá pryč. Jenomže to je proti zákonům. Ještě stále platí branná povinnost. Ti, kteří při pokusu o nedovolený přechod hranice chytnou, jdou rovnou do vězení.
3: Barka na ní vytřeští oči.
4: Její děcko, že by mohlo skončit v kriminále?
3: Žovka už to chce mít celé za sebou a tak pokračuje.
2: Navíc Leon pořád nemá státní rehabilitaci, pořád je folkslistař. Kdyby ho chytili, buď ho vsadí za katr, nebo ho prohlásí za Němce a odsunou. I s tou jeho Beatou.
4: Jezuskote!
3: Barku začíná přemáhat pláč.
2: Tak kvůli tomuhle si přijela, abys nám tohle řekla?
4: Taky, připustí Žovka.
3: Protože pokud mu to někdo nevymluví, ohrozí nás všechny.
4: Musela jsem vás varovat.
3: Tentokrát trvá ticho mnohem déle. Teprve po drahné chvíli se k překvapení všech ozve Vojtek.
1: Vymluvit to Leonovi nikdo nedokáže. Ale možná bych věděl, co se dá udělat, nebo aspoň zkusit.

0: Venku je možná pozdní babí léto, ale v sále hospody u Doležala vytvořil tabákový kouř listopadové šero. Snad s ohledem na důvěrnost rozmluvy, kterou chtěl s Košťálem vést, navrhl Vojtek, aby si sedli až k rohovému stolku u vchodu na jeviště. Netuší, jakou míru otevřenosti zvolit. Předseda Národního výboru mu přijde jako rovný chlap, ale zná ho jen pár týdnů, může se mýlit. Rozhodl se začít šachtou, bo není na světě havis, který by nechtěl mluvit o šachtě. Soudruhu předsedo, všiml jsem si už několikrát, že se v havířině vyznáš. Kaj jsi robil?
1: Dobrý odhad máš, synku, poplácal ho Košťál po rameni. Vystudoval jsem horní školu v Ostravě a prošel tolika šachtama, že už je ani nespočítám. Nejenom tady u nás, ale taky na Donbase a na Sibiři. Pomáhal jsem budovat moskevské metro i doly v Perzii, takže na mě si s nějakýma dřistama žádný nepřijde.
0: Vojtek na něj úžasle hledí. Ty jsi pracoval v Sovětském svazu? To ti závidím. Takové zkušenosti nemá nikdo z nás?
1: Možná ano, možná ne, pokrčí Košťál rameny. Ale jedno vím jistě. Je dobře, že v radě máš šachty na starosti zrovna ty, synek z hornické rodiny. Není totiž nic horšího, než když do havířiny kecá jakýsi úřednický chytrolín, co viděl uhlí leda u kamen. A že se teď takových vyrojilo,
0: už klíbne se Vojtek.
1: To jo.
0: Přitom i v Sovětském svazu se po říjnové revoluci rozhodli ponechat ve funkcích část buržoázních odborníků, aby dělničtí kádři získali čas pro nabrání potřebných zkušeností. I když Stalin před takovýmto postupem varoval a bohužel se ukázalo, že jeho obavy byly na místě. Někteří z nich všemožně sabotovali těžbu i provoz elektrárny. 11 jich za to bylo v šachtinském procesu odsouzeno k trestu smrti a oni je popravili? Přeruší ho Vojtek vyděšeně. Myslím, že nakonec jenom 5. Zbytku změnili trest na doživotí. Podle platných sovětských zákonů zvedne Košťál ukazováček. Ale já si stejně pořád myslím, že když buržoázním technikům nedáme prostor pro záškodnictví, můžou nám být k užitku. Napije se piva, utře si rty a najednou promluví jako obyčejný havíř, ne jako stranický funkcionář. Využít zkušených chlapů, kteří na šachtě robí celý život, je chytřejší, než pustit k rozhodování lidi, co v životě nesfárali. No a ze všeho nejdůležitější je, abychom příští rok vyhráli volby. Vyhlídky máme dobré, ne? Zatváří se Vojtek, jako kdyby volební vítězství považoval za hotovou věc. Máme, ale musíme získat i ty, kteří nás zatím nepodporují, třeba zdejší Poláky. Ale jak to chceš udělat? Zaváhá Vojtek. Máme v rodině jednoho takového zapáleného Poláka. Bogdan se jmenuje, ve Stonavě bydlí. A ten nemůže komunisty vystát. Schovává si doma staré noviny se zprávou o katyňském masakru. Občas je vytáhne. A nepřej si slyšet, co u toho říká. To je samý kurevský bolševik, bolševické švínstvo. Neumím si představit, jak by se dal přesvědčit, aby volil komunistickou stranu.

0: ale přehnané tvrzení, ne? Abych řekl pravdu, něco na tom je. Ošívá se Vojtek. Němci dobývali do pole, přeskakovali po šachtě jako zajíc a nedělali žádné přípravy. Fedrovali stylem po nás potopa. Vůbec nebrali ohled na to, co je nahoře. No a já se bojím, že někteří by v tom teď chtěli pokračovat. My komunisté nedopustíme, aby kvůli těžbě spadlo město. To je třeba říct nahlas. Ale co teda znamenají ty řeči o nové Karvinné? Co na tom nechápeš? Kroutí Košťál hlavou. Plán těžby se bude soustavně zvyšovat, abychom dostáli košickému vládnímu programu. Bude zapotřebí víc a víc havířů. A kde budou bydlet, co? Vybízivě zvedne bradu a když se nedočká odpovědi, pokračuje. Je třeba postavit co nejvíce bytů, ale zároveň by byl holý nerozum se o ty stávající připravit. Některé baráky se ale budou muset strhnout, připomene Vojtek. Němci nenapáchali škody jenom pod zemí. Třeba malý zámek i fara vedle starého kostela jsou na spadnutí. Já vím, povzdechne si Košťál. Už jsem o tom jednal s farářem Bilkem. Budou si muset postavit novou faru i klášterní školu. Zatím jsme jim nabídli ubytování v obecním chudobinci, ale takové řešení je jen dočasné. Takže Karvinná se bude opravovat a budovat dál? Žádá ujištění Vojtek. Samozřejmě, jen co nám na to Praha přiklepne peníze, začneme stavět dřevěné domky na Solce, podél cesty na Stonavu. A máme i další plány. Začal jsem s ministerstvem jednat o převodu Larišova pivovaru na město. Vždyť komu by prospělo, kdyby padla Karvinná? Takové krásné město. Košťál pobouřeně zakroutí hlavou. Podobné řeči akorát rozsévají strach. A strach je velmi účinný nástroj k ovládnutí lidí. K takto hanebným praktikám se my komunisté nesnížíme. Obyčejný člověk potřebuje mít tři základní jistoty. Práci, střechu nad hlavou a plný talíř na stole. A my mu dáme všechny tři. Bojtkova duše se tetelí štěstím, ale teď musí sebrat odvahu k nepříjemné otázce. Slíbil to mamě. Víš, soudruhu, jak jsi před chvilkou mluvil o tom, že obyčejný člověk potřebuje hlavně jistotu. My máme v rodině takový problém. O co jde? O mojeho staršího bratra. Sloužil u Lariše a teď chce podle všeho utéct do Rakouska. Bojíme se, že z toho budou problémy. Košťál zvedne obočí. No, z toho by problémy být mohly a ne malé. To víme všichni, ale zabránit mu v tom nikdo z nás nedokáže. Co bys na mojem místě dělal ty? Nic bych nedělal, protože se nic dělat nedá. Nic? No ale co, když ho chytnou na hranicích a zavřou? Tak budete tvrdit, že jednal bez vašeho vědomí. A ještě pořád je tady šance, že si najde dobrého převaděče a prostě zmizí. A kdyby došlo na nejhorší a hrozilo by, že důsledky bratrova pochybení poneseš ty osobně, můžeš se ho zříct. Vojtek se na Košťála podívá a v očích se mu zablýskne.
1: Hustopeče, 3. listopadu 1945. Barko, sestřičko moje milá, tak už je po rušičkách. Zřejmě to způsobila tesknota, která na člověka v tomto období dopadá, že usedám k tomuto dopisu. Nedovedu slovy vyjádřit, jak je mě

líto, že jsme se v létě rozloučili tak chladně. Snažím se pochopit, proč mi máš za zlé, že jsem vás obeznámila s Leonovými úmysly. Strkání hlavy do písku může být nebezpečné, kdyby se chystal něco podobného udělat můj syn Václav, chtěla bych o tom vědět. Leon a Beata už u nás nejsou. Rozloučili jsme se po posledním sklizeném hroznu. Po jejich odchodu se o nich neobjevily žádné zprávy a z toho usuzujeme, že tvůj syn a jeho nastávající dorazili bezpečně tam, kde si přáli být. Kvůli mému kvapnému odjezdu z Karviné jsem ti bohužel nestačila povědět nic o Beranových. Starý pan Beran a jeho žena jsou už bohužel po smrti. V krámě zůstal jenom Štěpán. Kromě obchodu provozuje i krejčovskou dílnu a smím-li soudit, nevede se mu špatně. Napiš mi prosím aspoň pár řádků, abych věděla, že jste v pořádku a že ta naše nečekaná rozmíška ohledně Leona už nepřetrvává. S láskou, tvá milující sestra Žovka.

0: Alena Sasínová, Polarček a David Viktora nám po šesté četli ze závěrečné části trilogie Karen Lednické Šikmý kostel, románová kronika ztraceného města léta 1945 až 1961. Pro rozhlas 20-dílnou četbu připravila Eva Lenartová. Režii měl Petr Gábor, technicky spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
0: Necelých 58 minut, takový je aktuální čas. Za chvíli zprávy Českého rozhlasu a po nich se vydáme k hvězdním návratům. Patrik Rozehnal bude vzpomínat na herecké začátky komika ze slavné herecké dynastie. Bavit vás totiž bude Václav Vidra. Uslyšíte jeho osobní vzpomínky, filmové ukázky, scénky a řadu anekdot, v jejichž vyprávění je Václav Vidra rozhodně mistr. Pohodové odpoledne vám od mikrofonu Rádia vašeho kraje přeje Lukáš Kaňa a také přeji krásný zbytek neděle.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Propustit desetinu zaměstnanců by ministerstva měla postupně během příštího roku, uvedl vicepremiér Havlíček. Cyklostezka z Frýdku Místku do Sedlišť povede Frýdeckým lesem. Třinečtí hokejisté zabojují v Olomouci o 8. výhru v sezóně. Zítra čekejte polojasnou oblohu a teploty kolem 20 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku a ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. K projednání příslušného návrhu se podle něj vláda vrátí během několika týdnů.
2: Minimálně se můžeme podívat na neobsazené pozice, pak na přirozené odchody. Máte lidi, kteří jsou v důchodovém věku a přirozeným způsobem odchází. A teď jenom otázka, jestli budou nahrazeni nebo jestli nebudou nahrazeni. A poté se podívejme, jestli tedy všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici.
0: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené a měla by mu předcházet digitalizace státní správy. Se snižováním počtu míst nesouhlasí odbory. Nová cyklostezka má propojit Frýdek Místek s obcí Sedliště. Město si nechalo zpracovat studii o možných trasách. Teď začíná podle mluvčí radnice Jany Musálkové Jekelové chystat projektovou dokumentaci.
3: V září jsme podali žádost o dotaci na zpracování podrobné projektové dokumentace. Cyklostezka propojí Frýdek Místek a Sedliště přes Frýdecký les. Cílem je vytvořit bezpečné a pohodlné propojení, které v této části města nemáme.
0: Vchody a výtahy dvou bytových domů v Ostravě Porubě nově střeží kamery. Přibyly k těm už dříve nainstalovaným. Postupně chce městská část vybavit kamerami všech 43 domů ve své správě. Záznam z kamer nepřetržitě sledují pracovníci dohledových center. Pokud zjistí, že se do domů pokouší někdo dostat, volají městskou policii. V Norsku skončilo pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, se kterými se v září na západě země převrátila loď. Norská policie je považuje za mrtvé. Na palubě rybářské lodi byly v době nehody celkem 4 Češi. Tělo jednoho z nich našli záchranáři už před 2 týdny. Tehdy objevili taky poškozený člun. Co se tehdy stalo, stále není jasné.
4: Sport. Hokejisté Třince nastoupí v 8. extraligovém kole na ledě Olomouce. Zápas začne už za hodinu a oceláři jsou zatím po 7 zápasech bez ztráty bodu. Pokud by naplno bodovali i dnes, vytvořili by nový extraligový rekord. Pokračuje útočník Třince Ondřej Kavařčík.
5: No, my tam hlavně budeme chtít vyhrát, protože tam každý zápas je nesmírně těžký a tam nám to moc nejde, takže musíme se zase soustředit od první minuty a jít si za tím. My jsme za to strašně vděční a za ten start, vlastně celé léto jsme si to říkali, že ten start potřebujeme chytit a že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
0: V 17 hodin začne taky další utkání 8. extraligového kola mezi hokejisty Hradce Králové a Vítkovic.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji většinou polojasno, večer až jasno. Nejvyšší teploty je 17 až 21 stupňů, na horách naměříte do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frenštátě pod Radhoštěm na silnici první třídy číslo 58 probíhají stavební práce. Provoz je řízený kyvadlově, počítejte proto se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Hvězdné návraty.
6: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
7: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
6: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
7: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi sjetej.
6: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
7: Tak se pochlup.
6: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
7: A kdože?
6: Vašek Vidra.
7: Kdo?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix,
2: že
3: dokonce... Říká to já
4: schování?
3: Taky.
2: Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, schody. A proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu, že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach. No tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke své tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovu od Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra. Budeme se chovat slušně, ano?
6: A je vrchní totál už je tady. To abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný?
5: Kolik je 2x2?
6: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
6: Že nevím, jsou čely, no.
5: Mě to oslovuješ, Vidra.
6: Sorry, vole, pančely, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
6: Můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt, vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt, vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
6: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova poz.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
6: Hele, to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, to on do bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš? Příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
6: Prej chlouba, hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Pane učitel, já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
6: Se na něj podívej asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo nám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
4: Ano.
5: Takže znovu, kolik je dvakrát dvě?
6: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No?
5: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu liška bystroučka?
4: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
6: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
5: Lišku bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
4: Jo, Janáček, no jo. Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
6: To je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
6: No
5: Petro, Liška Bystrouška, no, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie, Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: To je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
6: Dostojevský je nahoře?
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
4: Ano.
5: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
7: jako pokojů, nebo?
2: Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného ještě už ani nevěhla možná.
3: No tak počkej, Picasso v kubisti,
2: no,
3: že
2: to mohl jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakoňského Dudáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
4: Pan spisovatel.
5: Dobrý den.
4: Pan spisovatel.
5: Tady vám to nesvrtej.
4: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
5: No, vy jste vteřinku počkal, mohle to tak. Hodně.
4: Ano.
5: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
4: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
5: Ano.
4: Bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
5: Špalek.
4: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
5: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
4: ano.
5: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
4: No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
5: Šest půlek pohádek.
4: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
5: Šest půlek.
4: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
5: Vy s ní máte problém? Četl jste to vůbec?
4: Samozřejmě.
5: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
4: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To je naprosto jasný. Helejte, já jsem to četl samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
5: A co?
4: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
5: No helejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
4: ve Sluníčku. No, no. Jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
5: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
4: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
5: A co?
4: No, no a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
5: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
4: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev. No. Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
5: Nebo mít problémy, že jo?
4: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
5: Kolo.
4: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
5: To je dobrý, že jo?
4: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. No, to přece nemůžou číst děti.
5: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? To je, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukl, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
4: Samozřejmě, no. To je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunilově stavební spořitelny?
5: Víte vůbec, jak ty lišky plišoví, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
4: Ovšem, ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
5: No, jo.
4: S těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mě přines vy, to prostě nejde.
5: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Já jsem nějaký páral, nebo co?
4: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
5: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
4: Já nevím, co.
5: Tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: A poděděl jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl vzteklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutný?
2: Taky bývám smutný, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Preiss.
4: Jak to tenkrát bylo, něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchyně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím, zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace.
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně, není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný. Tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči. Teda vlastně kromě mozku používám taky oči,
6: no,
5: víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimně si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by mi bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskému líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co? No? Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prkotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bejt. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale jo, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na něj v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně, hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádný mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
5: Ježišo, už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšla facku? Jak to na vlachovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem ji štipla sama.
5: Co mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to je takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej, ti tohle to vypadlo z tramvaje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
3: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, jau, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
4: Já tě zvu na slavnostní večeři.
5: Prosím tě, co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
4: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
5: Ty no? Jsi blbej.
4: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
6: Bordel erotický.
5: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
4: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc Kol pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
5: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
6: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
5: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
4: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
7: Taky?
4: Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ty ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila.

0: Hele.
1: Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. On je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace a říká: pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká: co se děje, se něco, pane doktore? Říká: hlejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně třikrát denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
2: To je úkol teda.
1: To víš, po. Pepa tak jako skleslej, říká: tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned: Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
3: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Kopřivnické koupaliště bude hotové ještě před letními prázdninami. Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Při horolezeckém výstupu v rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech. Zítra bude polojasno, teploty kolem 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Přestavba kopřivnického koupaliště už je v polovině. Stavbaři teď instalují nový tobogán a svařují nerezové vany. Zbourané už je i původní zázemí pro návštěvníky a na místě stojí hrubá stavba nových šaten a bufetu. Rekonstrukce plovárny je jednou z největších investičních akcí města za poslední dobu. Stojí 205 milionů korun, vysvětluje mluvčí radnice Lucie Macháčková.
2: Vzhledem k tomu, že letos bylo kopřivnické koupaliště zavřené a lidé museli dojíždět do jiných měst, tak už se všichni opravdu moc těšíme. Rekonstrukce koupaliště jde podle plánu, takže první návštěvníci by se mohli okoupat už v létě 2027.
1: Zájemci o tříměsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, popisuje mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
3: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
1: Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Ulici Ježnickou v Krnově čeká rekonstrukce. Město ji opraví v celé délce od křižovatky s ulicí Albrechtickou až po tamní sanatorium. Radnice má hotovou projektovou dokumentaci a ještě letos chce vybrat dodavatele, uvedla mluvčí radnice Dita Círová. Oprava zahrnuje kromě samotné vozovky taky výstavbu chodníků, sjezdy k jednotlivým nemovitostem i nové autobusové zastávky. Práce začnou nejspíš příští rok a potrvají do roku 2028. V rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech při výstupu na horu Grosses Ochsenhorn. Podle agentury APA se snažil uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří z hory sestupovali. V zápětí se ale odlomil skalní blok, kterého se český horolezec držel a spadl do hluboké rokle. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge.
4: Naši diplomaté ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskou policií a jsou připraveni poskytnout pozůstalým veškerou potřebnou konzulární pomoc. Rodině a blízkým zesnulého vyjadřujeme upřímnou soustrast.
1: S blížícím se svátkem všech zesnulých umístila radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm do svého átria takzvaný dušičkovník. Lidé na strom můžou zavěsit fotografie svých blízkých, na které vzpomínají. Stačí snímek přinést do místního turistického informačního centra. Doplnit ho můžou i kratším textem.
0: Počasí.
1: Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, večer až jasno. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na silnicích v našem regionu je teď plynulý bez hlášených nehod. Pokud se dostanete do dopravních problémů, volejte na linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tři minuty po 17. hodině, to je aktuální čas, které se připojuje Lukáš Kaňa. Zdravím vás v neděli 4. října a slibuji, příštích 55 minut bude plně ve vaší režii, protože budeme číst z vašich dopisů, z vašich e-mailů a také dojde na telefonáty, protože bude čas pro gratulace.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: Ale ze všeho nejdříve Meky Žbírka a 22 dní. Tady je Lukáš Kaňa. Dobrý den.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je tomu tak, startují nedělní pozdně odpolední písničky na přání. Své vzkazy posíláte na adresy písničky.ostrava@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Ostrava doktora Šmerala 2 702 00 Ostrava. A jak vám budeme hrát v nejbližších minutách, můžete se těšit třeba na písničku Morava krásná zem v podání Moravanky, také zazní Veselka, Josef Zoch anebo Michal Tučný. A tady už jsou první řádky dnešního prvního vzkazu. Napsali jste nám: prosím, zahrajte právě dnes 4. října k narozeninám paní Martě z Českého Těšína. Máme tě moc a moc rádi. Boží požehnání přejeme, ať stále jsi s námi. Tak přejí manžel Richard a Pavlína.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Napsali jste si o písničku pro paní Květku Hejdovou z Karviné k narozeninám. Milá Květko, ať máš stálý úsměv ve tváři, ať každý den, ať ti slunce prozáří. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, spoustu lásky, úspěchů a radosti. Rodinnou pohodu a dobrou náladu, přijdou-li starosti, hoď je za hlavu. S Františkem, ať šťastní stále jste a ještě dlouhé roky si spolu užijete. Zdravím vás oba a to moc vřele. Podepsána Emilka.

0: Naším pondělním hostem bude spisovatelka Karin Lednická. Ačkoliv se letos rozhovorům vyhýbá, udělala výjimku. I proto, že vysíláme její trilogii jako četbu na pokračování. Jaké další náměty jí v životě otevřel její šikmý kostel a proč nerada poslouchá audioknihy? O tom i mnohém dalším bude rozhovor Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Napsali jste si o písničku na přání pro členku klubu důchodců a krajovaných horníků při dolu Československá armáda, protože 17. října oslaví paní Marta Cemerková 85. narozeniny. Rok za rokem ubíhá tiše, do života nové stránky píše. Byly to krásné řádky jen a splní se každé přání i sen. Zdraví, aby stále dobře sloužilo a vše, co přijde, pouze těšilo. Štěstí a láska, aby nikdy nescházela a jen pohoda životem provázela. Vše nejlepší do 100 let, ať těší a baví tě tento svět. Přání je i pro všechny, kteří cokoliv slaví v tomto měsíci, podotýká a vše nejlepší za klub přeje Emílie Holková.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: František Hluzák z Čadce, František Biba z Orlové a František Hejda a také Vítkovský z Karviné. Ti všichni dnes slaví svátek, napsali jste nám. Milí Františkové, k svátku vám přeji jen to nejlepší. Každý den, ať srdíčko něco potěší. Mějte hodně pevného zdraví, ať se drží a nikdy se neunaví. Spoustu štěstí a rodinné pohody, pouze dny dobré nálady. Přání a pozdravy posílá Emilka.
2: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj napůl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava ze

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Už za malý okamžik se budete moci zavolat o písničku na přání na číslo 596 11 22 66, ale ještě předtím jeden písemný vzkaz. Pan Marian Řeháček z Velkých Albrechtic oslaví 5. října narozeniny. Vše nejlepší, hodně zdraví a taky úspěchů v práci přejí kolegové.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 596 11 22 66 a vaše telefonáty. Jako první v této hodince paní Broňka. Dobrý den.
2: Dobrý den, ještě jedno vám přeji. Vrozal se vašim kolegům a celé ostravské rodince. Ve čtvrtek oslaví své jméno paní Věrka Svrytku. Proto jí přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti, žádné starosti a hodně, hodně božího požehnání. Vám i vašemu Petrovi přeji všechno nej. Broňka s rodinou. Děkuji za vybrání písničky a vám přeji hezký návrat domů a poslech pro vás také.
1: My děkujeme za zavolání a přejeme krásný zbytek neděle, naslyšenou.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Pohodový víkend.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Linka 596 11 22 66 a v tomto okamžiku paní Anička z Hrabůvky, která má krásné přání na srdci. Andulko, zdravím vás, dobrý podvečer.
2: Ano, ano, mám krásné přání, vy to víte. Včera měla svůj svatební den, teď už paní Kristýnka Slováková, Potučková, a my jsme byli hrozně spokojení a chtěli bychom jim ještě poděkovat a popřát do života strašně moc lásky, zdraví a krásné pohody. A pane redaktore, vám děkuji za pomoc vybraní písničky. Mějte se všichni moc hezky, hlavně ty Kristýnko ze Samem. Papa, mějte se hezky, naschledanou, pane redaktore.
1: My děkujeme za zavolání a přejeme krásný zbytek neděle.

0: dětích, lásky a ať je ještě dlouho mezi námi.
1: Přání zaznělo, krásná slova. Helenko, opatrujte se a zase někde zavolejte. Mějte se krásně.
0: Děkuji mnohokrát, určitě ano.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Taková byla nedělní hudební pošta písničky na přání. Vzkazy posílejte na adresy písničky.ostrava@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerela 2, 702 00 Ostrava, heslo hudební pošta. Za malý okamžik zprávy Českého rozhlasu a hned po nich hudební hlídka s Milanem Bátorem. Lukáš Kaňa přeje krásný podvečer.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Řidičské průkazy by mohly platit 15 místo 10 let, navrhuje to ministerstvo dopravy. Vrbno pod Pradědem prodloužilo projekt na podporu místní ekonomiky do konce listopadu. Třinecká knihovna usiluje o lavičku Václava Havla. Zítra bude polojasno a teploty do 21 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut, říká mluvčí ministerstva Alena Mil.
4: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
2: Změnou chce rezort administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 tisíc. Projekt na podpoření místní ekonomiky Korenci ve Vrbně pod Pradědem potrvá déle. Město prodloužilo registraci do konce listopadu. Původně měla končit v září. Do projektu se můžou hlásit lidé, spolky a firmy. Město na to vyčlenilo 500 000 korun.
5: Zájemci musí mít trvalý pobyt ve Vrbně pod Pradědem. První tisícovka dostane příspěvek 500 korun ve formě elektronických korentů. Ty jdou utratit u zapojených obchodníků a podnikatelů. Radnice prodloužila termín registrace, protože lidé zatím uvolněné peníze nevyčerpali. Z Vrbna pod Pradědem Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Umělou inteligenci používá při výuce stále více učitelů. Vyplývá to z informací České školní inspekce. Aplikace jako Sciobot anebo Tinybot pedagogům pomáhá třeba s přípravou hodin anebo přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství používání AI ve školách nezakazuje. Upozorňuje ale, že má i svá rizika. Městská knihovna v Třinci chce u hlavní budovy lavičku Václava Havla. Lavičku vždy tvoří dvě židle spojené stolkem, jehož středem prorůstá strom. Má připomínat schopnost společenského dialogu a demokratické hodnoty. Jak říká knihovník Martin Čadra, peníze na vybudování lavičky chce knihovna získat ve veřejné sbírce.
6: Pokud se to povede, tak samozřejmě bude připravena lavička i se zázemím kolem lavičky, s přístupovým koridorem k té lavičce. No a pokud se sbírka nenaplní, budeme hledat další cesty, jak získat další finance.
2: Rusko hrozí vystupňováním útoků na Ukrajinu, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Reaguje tím na výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten včera prohlásil, že Ukrajina je s intenzivní údery na ruské ropné rafinerie v odpovědi na novou strategii ruských vzdušných útoků. Ty podle něj mají za cíl přinutit obyvatele opustit Kyjev a další velká města.
3: Počasí.
2: V noci bude v regionu většinou oblačno, postupně má mraků ubývat. K ránu se částečně objeví i mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů. Zítra přes den pak čekejte většinou polojasno, večer až jasno. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů, na horách do 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Příbora. V ulici Štramberská havarovalo osobní auto do dopravní značky. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
8: Můj šestý smysl. Takové bude téma dnešní noční linky po 23. hodině. Těší se na vás kolegyně Jarka Barboříková. Zavolejte i vy hodinu před půlnocí na číslo 731 800 900 anebo už teď nám napište na web noční linky Českého rozhlasu. Pohodový podvečer přeje Lukáš Kaňa.

0: hlídka.
1: Má poklona, hlásí se vám Milan. M jako Milan, což je můj otec. I jako inspirace, kterou mi vnuknul člověk, kterému se dnes především budeme věnovat. L jako legenda, kterou je on a téměř nikdo další. A jako spojka a N jako neděle, která je časem hudební hlídky. Příjemný poslech vám přeje Milan Bátor. Věřím, že vám je už jasné, že dnešní pořad bude zvláštní, možná výjimečný, ale hlavně čistě utkaný z domácích a domáckých písní a interpretů. V první části se ohlédneme za pozoruhodnými nahrávkami a kulatými výročími spojenými zejména s rokem 1986. A v té druhé nás čeká narozeninový speciál věnovaný 95. narozeninám jednoho starého pána, který přesně takovýmto způsobem uváděl své rozhlasové pořady v 60. letech. Pojďme na to. Na úvod jsem dnes vybral písničku Petra Nováka Všichni jdou za láskou z výborného alba Co je to láska, které vyšlo v roce 1980. Ptáte se proč? 25. září totiž oslavil významné životní jubileum Novákův dvorní textař Ivo Plicka. Ten se zapsal do paměti českého národa svými nadčasovými, hluboce procítěnými texty, v nichž nezevšednilo ani jediné slovo. Za svou vynikající tvorbu si Ivo Plicka zaslouží obrovský respekt a upřímné blahopřání k osmdesátinám. Je to skutečně pan textař, který si vždy ohlídal kvalitu. Pokoj číslo 26, Já budu chodit po špičkách, Náhrobní kámen, Povídej, Klaunova zpověď, Dětský oči, nebo právě píseň Všichni jdou za láskou, která svým názvem evokuje něco radostného. Jenže král melancholických melodií Petr Novák nás provede stínými cestami, které nejsou vždy osvětleny lampiony. Zkrátka a dobře, Všichni jdou za láskou, je že ale někdy plná bolesti.

Teď si připomeneme jedno starodávné album. Letos totiž uplynulo 50 let od vydání skvělé desky skupiny Flamingo a Marie Rotrové, která tehdy 35-letou ostravskou zpěvačku představila v plné síle s moderním repertoárem a špičkovou sestavou. Na tomto albu můžeme v písni Poslední okamžik ještě slyšet třeba kouzelnou trubku Richarda Kovalčíka. V osudném roce 1975 bohužel tento vynikající muzikant předčasně prohrál svůj boj se zhoubnou nemocí. Na nahrávce jinak hraje ostravská hudební elita té doby Miroslav Večeřa, Vladimír Figar, Richard Kroček starší, Jiří Urbánek nebo bubeník Radek Dominik. My si padesátiny alba Marie Rotrové připomeneme písní Čas motýlů. Jejíž hudbu napsal Jiří Urbánek a pod textem je podepsán mladý Jaromír Nohavica. V zajímavé, lehce psychedelické písni uslyšíte i virtuózní flétnové linky ostravského Iana Andersona alias Mirka Večeři a fantaskní jazzový nádech, který jí vtiskl její autor Jiří Urbánek.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Další nahrávkou, která letos slaví kulatiny, je výborná deska Petera Nádě s názvem Myslíš na to, na čo já? Album vyšlo ve vydavatelství Opus v roce 1986 a stalo se obrovským hitem, kterého se prodalo neuvěřitelných 500 000 exemplářů. To byl na tehdejší dobu fenomenální úspěch, který v našich končinách předčila jen kapela Elán nebo zlatý slavík Karel Gott. Nahrávka Petera Nádě s kapelou Indigo má dnes už nádherně nostalgický osmdesátkový zvuk, ale na svou dobu i velmi propracované aranžmá. Náď zpívá velmi civilně, jde mu o obsah, nikoli o povrchní efekt, o čemž svědčí i pozoruhodná píseň Smetisko. Instrumentální syntezátorové intro má přes minutu. Uprostřed písně zase uslyšíte výtečnou elektronickou evokaci vysypaných odpadků. Text o tom, co všechno lidé vyhazují, platí jednoznačně dodnes a možná ještě víc. Jen si poslechněte, jak je lehké stát se smetím.

Když už jsme před chvílí zmínili československou legendu jménem Elán, byl by hřích neoslavit také jejich jubilejní nahrávku. V témže roce 1986 totiž vyšla jejich vůbec nejúspěšnější deska Detektívka. Té se podle oficiálních zdrojů prodalo neuvěřitelných 542 tisíc nosičů. A to všechno přesto, že jen o rok dřív se kapela de facto rozpadla a z původní sestavy zbyli pouze Jožoráš a Ján Baláš. Dva vytrvalci zůstali na opuštěné cestě, na které je ale v zápětí zasáhla neuvěřitelná vlna elánománie. A na svědomí jí měla právě Detektívka. Když šel Elán do Detektívky, hrál skutečně vabank, vzpomínal s odstupem Ráš a dodal, jenomže se znovu potvrdilo, co říkám už dlouho, totiž, že stres je nejlepší droga, která z vás dostane i to, na co se byť jen bojíte pomyslet. A lidé se zbláznili, všude vyprodané domy, vypuklo davové šílenství, na jehož konci zůstalo 600 tisíc prodaných nosičů, což zlomilo všechny historické rekordy v prodejnosti titulů v Československu. Tolik Jožoráš o nejúspěšnějším albu své životní kapely Elán. Detektívku bychom si mohli pustit úplně celou. Pro dnešek se spokojíme s nádhernou písní Neobzerajte se, paní Lótová, a jejím nezapomenutelným textem Čo bolo, bolo, teraz skúsme nájsť, to podstatné, to, čo je v nás. Tohle je, přátelé, Detektívka.

O tom, že rok 1986 nebyl zdaleka jen doménou velkých stadionových hitů nebo diskotékových kýčů, svědčí i jedinečné album Dagmar Andertové-Voňkové, které bylo nahráno v Československém rozhlase v Českých Budějovicích v lednu toho roku. Jak trefně napsal Jiří Tichota v průvodním textu k této desce, Dáša Voňková jde cestou, kterou nikdo neznačkoval. Cestou, kterou pro sebe i ostatní vyšlapala sama. Jen hledající nalézají nové obzory a horizonty. Když se na tuto nahrávku 8 autorských písní s dodnes nenapodobitelným kytarovým doprovodem i hlasovým stvárněním podívám z perspektivy současnosti, je zřejmé, že album Voňkové vůbec neuvadlo. Naopak září čerstvou energií a jeho osobitost z něj dělá počin skutečně mezinárodního formátu. Mimochodem, vážený hudební skladatel a otec bratrů Ebenů, Petr, o této fenomenální umělkyni a její desce kdysi napsal. To je to nejzajímavější a nejoriginálnější, co jsem z celé folkové produkce dosud slyšel. A já jen doufám, že slova hlavy klanu Ebenů stále platí. Pojďme si tuto úžasnou záležitost Dáši Voňkové připomenout písní Ej, po poli jsem chodila.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Má poklona. Stále se vám hlásí Milan Bátor a hudební hlídka právě dospěla do bodu S, tím uzlovým bodem, který se pokusíme rozvázat, aby nás netrápil takzvaný uzel gordický, je Jiří Suchý. Tento neuvěřitelný gentleman 1. října oslavil své 95. narozeniny. Když vidím jeho duševní svěžest a energii, říkám si, kdo by to byl do něj řekl. Tento původním povoláním grafik, dále kontrabasista, zpěvák, hudební skladatel, básník, prozaik, dramatik, textař, libretista, scénárista, herec, umělecký divadelní ředitel, spolupracovník filmu, rozhlasu, televize a gramofonových závodů, spoluzakladatel legendárního Semaforu a já nevím, co všechno ještě. Vytváří podobu moderní české kultury už od konce 50. let. Pojďme si pana Suchého rozeznít nejdřív v podání Emila Viklického. Schválně, jak rychle tu písničku poznáte.

Narozeninovou část naší dnešní hudební hlídky dnes věnujeme jubileu Jiřího Suchého. A jak jste jistě ráčili poznat, otevřeli jsme jí písní Pramínek vlasů v podání Emila Viklického a jeho tria z roku 2019. Možná stojí za zmínku, že se tato Suchého trvalka objevila už v divadelní hře Člověk z půdy v roce 1959. Když se o rok později objevila hra Zuzana je sama doma, vstoupila na české jeviště úplně nová energie. Jiří Suchý, tehdy se svým alter egem Jiřím Šlitrem, u nás vyšlechtili rock'n'rollové kořeny a vdechli jim prostřednictvím českého textu originální semaforský šarm. Ukážeme si to na písni Co je to láska v nezapomenutelném podání Evy Pilarové, kterou doprovází Ferdinand Havlík se svým orchestrem a souborem divadla Semafor. V tomto případě jde o předělávku autorské dvojce Otis Blackwell a Elvis Presley.

Když se v divadle Semafor sešly geniální talenty Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, začalo to pořádně jiskřit. Blues, americký Dixieland a charakteristické prvky tehdejšího rock'n'rollu byly poznávacím znamením této autorské dvojce. Tak vznikly písně jako Marnivá sestřenice nebo Včera neděle byla. My si ovšem teď pustíme píseň ze hry Taková ztráta krve, odkud pochází Pondělní blues. Uslyšíme ji v podání nezapomenutelného Valdemara Matušky, opět za doprovodu orchestru Ferdinanda Havlíka.

V hudební hlídce slavíme narozeniny pana Suchého, ale co by to bylo za oslavu, kdybychom ji pojali pouze jako výčet suchopárných faktů. K výjimečnému jubileu patří pár výjimečných vět. A tak jsem oslovil několik osobností, zda by nám neposlali osobní pozdrav a gratulaci přímo pro Jiřího Suchého. Následující slova nám poslal hudební skladatel a sbormistr Jaroslav Krček. Jiřího Suchého jsem v mládí uctíval jako každý milovník a návštěvník divadla Semafor. Vzpomínám na setkání v Jonáš klubu i na to, jak jsme v pasekách nad Jízerou v hospodě na Prtku společně zpívali. Mám-li zavzpomínat, nemohu opomenout ani dlouholeté přátelství s Jitkou Molavcovou, pravou rukou Jiřího Suchého. Tehdy i já jsem si uvědomil, jakou osobnost lidsky i umělecky má Jiří Suchý vedle sebe. Tolik mistr Jaroslav Krček a my si teď dáme písničku Už dávno nejsem dítě, která původně vznikla na hudbu Franka Perkinse a slova Mitchella Parishe. Jiří Suchý jí dal krásný český text a na nahrávce uslyšíme opět dva mimořádné hlasy Evy Pilarové a Valdemara Matušky, kterým výtečně sekunduje taneční orchestr Československého rozhlasu pod vedením Josefa Vobruby.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte hudební hlídku, v níž slavíme narozeniny Jiřího Suchého. Před pár lety Jiří Suchý v rozhovoru pro týdeník Rozhlas řekl, že si naplánoval být tady do 106 let. Držme mu palce, protože zatím se mu to krásně daří. A já mám pro vás další osobně laděný dopis, který nám do hudební hlídky poslal významný muzikálový producent, textař a publicista Michal Prostějovský. Semafor období Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra formoval mé vnímání populární hudby a české popkultury vůbec. Na Člověka z půdy v původním divadle ve Smečkách mě díky předpubertálnímu věku ještě nepustili. Ale další přechodné štace v divadle Na Slupy, v městské knihovně a především jeho nový domov v pasáži Alfa jsem už znal důvěrně. Miloval jsem všechny Zuzany, které byly po různu doma, šest žen krále Jindřicha VIII. A Junáše a jeho Tingle Tangle jsem znal celého doslova nazpaměť. Měl jsem totiž štěstí, že můj otec jako barman pracoval v podniku, kde se herci a hudebníci Semaforu scházívali po představení. A tak jsem byl ušetřen stát dlouhé fronty na lístky a do divadla jsem chodil skoro jako domů. Někdy k sezení, jindy na stojačku. Samozřejmě semaforské desky, tedy singly, nesměly u nás doma chybět. Jiří Suchý byl a je pro mě příkladem a vzorem, jak mají vypadat písňové texty. Dodnes neopomenu z času na čas shlédnout film Kdyby tisíc klarinetů, který za těch málem 60 let vůbec nezestárnul a je očitým svědkem své doby. A dobře placená procházka je pak vlastně prvním českým skutečným muzikálem. Také hluboce smekám klobouk před těmi desítkami let Suchého divadelního principálování, které nemá obdobu nejen u nás, ale ani ve světě. Tolik Michal Prostějovský a my se teď podíváme na jeden kubistický portrét.

0: To byla Dívka neposedná v kubistickém portrétu Jiřího Suchého s hudbou Jiřího Šlitra. Dnešní hlídka je věnována panu Suchému a jeho mimořádnému životnímu milníku. Jan Werich mu prý jednou řekl, že dokud představení baví diváky, tak se musí hrát, i kdyby mělo být třeba 1000 repríz. Skončit prý je neprofesionální. A protože to je nesvatá, ale naopak pořádně nahatá pravda, nebudeme ještě končit ani my a ukážeme si, jak Jiří Suchý dokonale vstoupil do DNA obyčejných lidiček, ale i jiných umělců této země. Třeba takový Richard Krajčo napsal pro náš pořad tento vzkaz. Milý pane Suchý, jak by řekl jeden ostravský bard, básníkům české země chtěl bych uklonit se. A tak to teď pomyslně a virtuálně činím. Dle mého jste českému jazyku dal lehkost, hravost, humor i poezii a možná stovky vět v písních, které už dávno žijí vlastním životem. A to není málo. A jako člověk, který se také snaží přátelit se slovy, dobře vím, jak je vzácné, když vypadají tak samozřejmě, jako by tam byly odjakživa. A za to vám děkuji. Přeju vám k jubileu především zdraví a ještě spoustu hříček a nápadů, u jejichž poslechu nás ostatní bude mrzet, že jsme je nenapsali my. Tolik Richard Krajčo, kterému moc děkujeme. A my si teď poslechneme, kterak pana Suchého doprovodili 4 udatní rytíři, vlastně co to plásám, chtěl jsem říct 4 udatní tenoři v písni Krajina posedlá tmou.
1: Krajina posedlá tmou,
2: krajina posedlá tmou,
1: vzpomínky do sedla svou,
2: vzpomínky do sedla svou,
1: nutí mě vrátit.

0: Proč jsem se vracel tak rád?
1: Proč jsem se vracel tak rád?
0: Proč jsem měl touhu se smát?
1: Proč jsem měl touhu se smát?
0: Když cestou řekli mi Joe,
1: řekli mi Joe,
0: ta nikdy nebude tvou.

0: Krajina posedlá tmou.
1: Krajina posedlá tmou.
0: Krajina posedlá tmou.
1: Krajina posedlá tmou.
0: Krajina posedlá tmou.
2: Dámy a pánové, je jisté, že bychom tady mohli spolu sedět ještě mnoho hodin a písně Jiřího Suchého by stále ještě hrály.

0: Když se dívám na ty desky, kazety, CDčka, knihy, které mám v komíncích před sebou na pracovním stole, říkám si, jak to ta stará legenda vlastně mohla stihnout. Je jasné, že ho to ohromně muselo bavit a buďme vděční, že ho to stále baví. Písně a humor Jiřího Suchého tady budou živé, dokud budeme mluvit česky, třeba i za dalších 95 let. Tuším, že u toho budou i písně jednoho barda, který panu Suchému věnoval a poslal přímo pro nás poslední krásnou píseň k narozeninám. A teď už rozlučka. Pane Suchý, děkuji vám za těch neuvěřitelných 70 let s vašimi písničkami, z kterých jsem já osobně prožil, prosmál a prospíval 45 roků. Od mikrofonu se s vámi i posluchači Českého rozhlasu Ostrava loučí Milan Bátor, který vám přeje pevné zdraví, neodbytnou svěžest, poněvadž vás máme tuze moc rádi, ať už máte narozeniny nebo ne.
1: K narozeninám spoustu dobrých přátel vedle sebe. K narozeninám štěstí zapakatel a modré

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Propustit desetinu zaměstnanců by ministerstva měla postupně během příštího roku, uvedl vicepremiér Havlíček. Český Těšín připravuje investici do polské školy. Ostravské muzeum nabízí pohled do historie nošení dětí. Zítřejší počasí bude polojasné s teplotami kolem 20 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku a ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. K projednávání příslušného návrhu se podle něj vláda vrátí během několika týdnů.
2: Minimálně se můžeme podívat na neobsazené pozice, pak na přirozené odchody. Máte lidi, kteří jsou v důchodovém věku a přirozeným způsobem odchází. A teď jenom otázka, jestli budou nahrazeni nebo jestli nebudou nahrazeni. A poté se podívejme, jestli tedy všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici.
0: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené a měla by mu předcházet digitalizace státní správy. Se snižováním počtu míst nesouhlasí odbory. Škola na Havlíčkově ulici v Českém Těšíně získá lepší ochranu proti vlhkosti. Jde o budovu základní a mateřské školy s polským vyučovacím jazykem. Město chystá dokumentaci pro lepší hydroizolaci základů. Přípravy by měly být hotové příští rok v březnu, říká mluvčí radnice Nataša Cibulková.
3: Pokud vše půjde podle plánovaného harmonogramu, samotné stavební práce by měly proběhnout od července do září příštího roku. Nová hydroizolace pomůže chránit školní budovu před nežádoucím působením vlhkosti a přispěje k její bezpečnosti i dlouhodobé životnosti.
0: Spojené státy chtějí do konce října uspořádat na technické úrovni třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války. Dnes to podle agentury AFP prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten už na konci září informoval, že USA jako možné dějiště třístranných jednání navrhují Spojené arabské emiráty. Ukrajina se brání ruské invazi od února 2022. Nová výstava Vlezmi na záda v Ostravském muzeu mapuje historii nošení dětí. Rodiče své děti přenášeli přivázané na břiše nebo na zádech už od pravěku. Výstava ukazuje různé konstrukce nosítek. Nabízí taky prožitkovou zónu, kde je možné si vše osahat a vyzkoušet, dodává mluvčí Ostravského muzea Aneta Trojáková.
4: Doprovodný program k výstavě Vlezmi na záda připravujeme ve spolupráci s odborníky, kteří se věnují tématům spojeným s rodičovstvím, s dětským spánkem nebo například fyzioterapií. Ráda bych pozvala například na dětskou vernisáž, která je určená dětem do 10 let.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, postupně bude oblačnost částečně ubývat a k ránu se výjimečně objeví taky mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Zítra přes den pak čekejte většinou polojasno, večer až jasno. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů, na horách do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně nejsou hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, zavolejte nám a pomozte tak varovat ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že ji magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný čas té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na trhu jsou mnoho let a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemii a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená, a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je doprovodné

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják. Ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny, takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat, a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj, toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha? Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu?
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat, můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening 2 konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký, ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno, návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie, to je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, když jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré oči.
2: Já vám moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V libeňské synagoze se bude konat Judafest. Evropa spouští projekt, který má bojovat proti antisemitismu. A jak se v Česku proměňuje připomínání obětí holokaustu? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Kapela Lecha Dody ze slovenské Nitry, stánek s občerstvením Jebrusalem nebo Tater, který propojuje estetiku baroka a graffiti. To je jen malý výčet z toho, co čeká návštěvníky libeňské synagogy v Praze v neděli 11. října. A to během dalšího ročníku Judafestu. Ten už tradičně organizuje Česká unie židovské mládeže. Na podrobnosti se zeptáme Hany Nikolas z její rady. Dobrý večer, pokud se nepletu, v libeňské synagoze se tradiční Judafest koná letos poprvé. Proč?
1: Dobrý večer. Je to z toho důvodu, že vlastně nám se líbilo, jak ta libeňská synagoga je v takovém prostranství, že je přístup k ní vlastně, i když jdou kolem jdoucí jen tak náhodou okolo a že vlastně nemusí nutně předem vědět a jít tam cíleně s tím, že jdou na Judafest.
0: Co všechno bude na programu?
1: Program otevře naše členka Ivon Batelová, která už 5 let vlastně dělá výzkum o asanaci Josefova, takže nám poví něco o historii židovské. Potom tam bude pan doktor Tarant, který bude mít přednášku na téma o konci zlaté éry českých židů, nebo jestli to tak je, nebo není, to se můžete dozvědět na Judafestu. Nebo třeba rabín Menashe Kliment, který nám poví něco o Talmudu, protože z Talmudu vznikají různé konspirační teorie. Takže vlastně nám přišlo jako dobrý nápad, aby někdo, kdo tomu rozumí, to dokázal nějak osvětlit líp, co to vlastně je. Taky tam bude Jakub Santo, kde se budeme bavit o volbách v Izraeli, jakou to má souvislost s vírou. Potom tam bude umělecké okýnko, kde bude Václav Marhol, což je český režisér a scenárista, a Eliáš Kajdečka, který budou vlastně mít společný panel a budou mluvit i o generačních rozdílech a jak je vlastně jejich židovství ovlivňovalo v tvorbě. A nakonec bude mít rozhovor náš člen Daniel Kraus, který je redaktor za Aktuálně s velvyslancem státu Izrael Amirem Weisbrodem. A na konci vlastně tak to završí koncert kapely slovenské z Nitry Lecha Dody.
0: Na programu se letos podílejí i přímo někteří vaši členové, co všechno nachystali.
1: Ano, přesně tak. Budou tam výstavy 3 našich členů, Roger Nikolas, Matěj Šulc a Tamir Maximilian Jaffe. A každý z nich tak má jiný druh umění, což nám přišlo jako dobrý nápad, že vlastně tam každý najde trochu něco svýho. A my jsme hrozně rádi, že naši členové si udělali čas a prostor a ukážou vlastně svoji výstavu, takže z toho máme radost.
0: Judafest chystá Česká unie židovské mládeže. Jaká témata jsou pro dnešní židovskou mládež důležitá? Co řešíte?
1: Vzhledem k aktuální situaci, tak tím, že vlastně rostoucí antisemitismus ve světě se nevyhnul ani České republice, tak je mi líto, že to musím takhle říct, ale jako co nejčastěji se řeší, nebo co nejčastěji, s čím se potýká židovská mládež, je poměrně silný antisemitismus, jak už na středních školách, tak i na vysokých školách. A je to něco, co vlastně řešíme společně a bohužel je to téma pro českou židovskou mládež. Vlastně proto, ale bych chtěla zdůraznit, že proto ten Judafest je tak důležitý pro nás, protože to je jediná akce, kterou my pořádáme s cílem zacílit na veřejnost a abychom vlastně přiblížili Čechům naší českou židovskou kulturu. A abychom jako přiblížili a postavili nějaký mosty mezi sebou.
0: Říká Hana Nikolas z Rady České unie židovské mládeže. Děkuji moc a ať se vám Judafest vydaří.
1: Já taky moc děkuji a doufám, že se tam uvidíme.
0: Všichni bratři, na jidiš text bělorusko-amerického básníka z přelomu 19. a 20. století Morise Vinčevského zpívá ostravský soubor Adaš za doprovodu klezmerové kapely Naches.

0: 7. října uplynou už 3 roky od teroristického útoku palestinského Hamásu na jižní Izrael. Od té doby na celém světě raketově narůstá antisemitismus a ukazuje se, že nestačí, aby ho měřili nebo si určovali strategie pro boj s ním jednotlivé státy. Evropa proto nyní spouští nový společný projekt Neron. Podrobnosti přináší Leo Pavlát.
1: V Evropě působí řada odborníků, kteří se zabývají antisemitismem, židovskými dějinami i současnými židovskými komunitami, ale jejich práce je často roztříštěná mezi jednotlivé státy, obory a instituce. Změnit to má projekt Síť pro evropský výzkum židovského života a antisemitismu. Jehož zkratka Neron je vytvořena z částí anglického názvu. První 3letá fáze projektu začala tento měsíc a potrvá do 30. září 2029. Vedením jsou pověřeny Institut pro výzkum židovské politiky v Londýně a Evropský univerzitní institut ve Florencii. Dlouhodobě existuje mezera mezi problémy, jimž komunity čelí, a kvalitou dat, která máme k jejich řešení, uvedl k potřebnosti projektu Jonathan Boyd z Londýnského institutu. Neron má proto vytvořit evropskou výzkumnou základnu, propojit badatele, politiky, občanské organizace a představiteli komunit, mapovat dosavadní výzkum, hledat jeho bílá místa a sjednocovat metodické standardy. Právě srovnatelnost je jednou ze slabin současného bádání. Jednotlivým zemím i tématům je věnována rozdílná pozornost a výsledky tak často nelze jednoduše porovnávat. Neron proto nemá být jen dalším výzkumným projektem, ale stane se i infrastrukturou, která umožní shromažďovat a sdílet data a převádět odborné poznatky do praktických doporučení. Evropská unie projekt financuje částkou 3 miliony 400 tisíc eur. Vedle všech unijních států se v něm počítá například s Británií, Švýcarskem, Norskem a Ukrajinou a také s partnery v Izraeli a Kanadě. Součástí aktivit mají být odborné semináře a konference, vzdělávací

Od ledna do června uvedeného roku zúčastnilo téměř 8 tisíc lidí ve věku 16 let a více, kteří se sami považovali za Židy. 90% z nich uvedlo, že se v předchozím roce setkalo s antisemitismem na internetu, 37% zažilo antisemitské obtěžování a 4% fyzický útok. Po 7. říjnu 2023 antisemitské incidenty v řadě evropských zemí prudce vzrostly, ale projekt Neron se nemá omezit jen na ně. Stejnou váhu v něm bude mít i výzkum současného židovského života. Demografie, vzdělávání, identity, proměny komunit a podmínek jejich dalšího rozvoje. Právě v tom je tento nový projekt významný. Umožní přesněji poznat projevy antisemitismu a zároveň lépe porozumět tomu, jak dnes v Evropě vypadá židovský život.

K oblíbeným básníkům v jazyce jidiš přelomu 19. a 20. století patřil v Bělorusku narozený Avrom Reisen. Vyuč mě, Bože, jak jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Praví se v jednom jeho textu. Zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Česko má víc než 600 památníků a míst, které připomínají především židovské oběti holokaustu a jejich příběhy. Všechny mapuje nová kniha nakladatelství Artefaktum s názvem Zachování paměti, pomníky a památníky holokaustu v České republice. Pracoval na ní 15členný tým, který vedla historička umění Eva Janáčová. Tu oslovila Daniela Brůhová.
1: Při listování knihou jsem zjistila, že jsou tu připomínané nejen pomníky a památníky židovského holokaustu, ale je tu také kapitola věnovaná romským pomníkům a památníkům holokaustu.
2: O těch pomnících, památnicích se dovíte z různých úhlů pohledu všechno možné. Nejenom o jejich historii, ale také například o jejich ikonografii nebo o použití hebrejštiny.
1: Říká její autorka a editorka Eva Janáčová, která pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd. Zůstaňme ještě u použití hebrejštiny.
2: Ačkoliv hebrejština nebyla po druhé světové válce hlavním jazykem veřejného připomínání holokaustu, tak se objevuje na téměř 1/3 všech židovských pomníků a památníků.
1: Zajímá mě, v jaké době se na nich hebrejština objevuje nejčastěji.
2: Výrazný nárůst přišel až po roce 2000. Nejčastěji se jedná o překlady českých nápisů, anebo jsou tam potom krátké dedikační texty, například různé výrazy odvozené od hebrejského kořene Zain Kafresh, to znamená pamatovat jako liskor, zachor, jiskor a podobně. A nebo potom ve spodní části těch pomníků často můžeme najít Tancevu. Tanceva to je akronym citátu z první knihy Samuelovy Ať jeho duše svázaná do svazku živých.
1: Zaujala mě i kapitola, ve které se jedná o pomníky a památníky, které nejsou zcela typické.
2: Jsou to takzvané nové formy a pomníků a památníků, které se objevily u nás v Čechách především po roce 2000. A patří tam site-specific instalace, například pomník vedle synagogy v Hranicích na Moravě, který se nazývá Nicocot, fragmenty světla. Tam najdeme 6 trůhelníkových laviček, to odkazuje na 6 milionů Židů zavražděných během holokaustu. A na těchto lavičkách se nám zase objevují hebrejské výrazy jako šalom, mazltov, kavod.
1: V knize ale představujete i skupinu netypických pomníků.
2: To jsou takzvané antipomníky. Z toho názvu nám říkají, že vlastně rebelují, kritizují tu starou formu a hledají nějaké nové vyjádření. Příkladem může být takzvaný poslední vlak, který najdeme vedle synagogy v Krnově. Je to vlastně dobyčák, který odkazuje na transporty a na zahynulé z této oblasti během holokaustu.
1: V poslední době zaznamenáváme i poškozování pomníků holokaustu. Věnovali jste se i tomu?
2: Ano, bohužel, a v rámci naší databáze.

0: Zase se to snažíme také mapovat. Nejnovější příklad máme z hranic na Moravě, kde na synagoze je umístěna pamětní deska a tam je nápis plus je tam nově přidaná taky trojúhelník namalovaný se špičkou směrem dolů, který odkazuje na teroristickou organizaci Hamas. A nebo kolegové v Hodoníně minulý rok našli na židovském pomníku nápis do plynu psáno s měkkým i. To znamená vedle různých škrábanců, které jsou spíše jako vandalské povahy a objevují se také na romských pomnících, hlavně v Liberci, tak na těch židovských pomnících holokaustu se dopravdy objevují různé antisemické projevy, které bohužel rostou.
1: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Více než 6 tisíc významných historiků a právních odborníků podepsalo otevřený dopis, v němž odmítají obvinění Izraele z genocidy v Gaze. Text iniciativy, za kterou stojí americká nezisková organizace Creative Community for Peace, tedy Tvůrčí komunita pro mír, varuje, že toto obvinění přispívá k antisemitismu ve světě a násilí proti židům. Německé město Heidenau u Drážďan už nebude instalovat nové pamětní kameny Stolperstein, které připomínají oběti nacismu, včetně těch židovských. Ty mají být nyní připomínány v památníku na místním hřbitově. Rozhodnutí, které podpořili zastupitelé Aliance pro Německo a Křesťansko-demokratická unie Německa, vyvolalo ostrou kritiku židovských představitelů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Hygienici upozorňují před blížící se sezónou respiračních nemocí na důležitost prevence. Na trati z Lovosic do České Lípy zítra začíná pětidenní výluka. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Olomoučtí krajští hygienici upozorňují v souvislosti s nástupem chladnějšího počasí na blížící se sezónu respiračních onemocnění. Infekce se přenáší například při kašli. Riziko přenosu je možné podle odborníků snížit mimo jiné pravidelným mytím rukou, vyhýbáním se kontaktu s nemocnými nebo větráním místností, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
4: Prevence respiračních infekcí nestojí na jediném opatření. Největší význam má kombinace očkování, správné hygieny a ohleduplného chování v době, kdy jsme nemocní. Pokud máme příznaky infekce, je důležité myslet nejen na své zdraví, ale také na lidi ve svém okolí.
3: Cestující na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou musí od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě. Informovala o tom Jana Hinterholzingrová z Českých drah. V úseku Úštěk Česká Lípa totiž začíná plánovaná pětidenní výluka.
5: Na trati bude zavedená náhradní autobusová doprava. Spoje ale nebudou zajíždět do zastávky Dubičná. Pro obsluhu této zastávky bude jezdit linka mikrobusu, a to v úseku Dubičná blíže Vedli a zpět. Omezení potrvá do pátku 9. října. Z Lovosic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
3: Opava nabízí investorům volné městské pozemky. Jsou to místa vytipovaná hlavně pro výstavbu bytových domů. Konkrétní parcely najdou zájemci na městských webových stránkách. Jak potvrdil mluvčí opavské radnice Roman Konečný, magistrát musí nejdříve dostat od žadatele konkrétní plán a záměr využití pozemku.
6: A poté se zájemcem projedná podmínky případné spolupráce a další postup. Chceme vytvářet podmínky pro projekty, které budou respektovat charakter okolní zástavby, přinesou kvalitní bydlení a budou přínosem pro celou lokalitu. Sport.
3: Tenistka Sara Bejlek prohrála ve dvou setech s Japonkou Osakovou na turnaji v Pekingu a skončila ve třetím kole. Do osmifinále naopak postoupily Linda Nosková a Nikola Bartuňková. V Tokiu prošel do semifinále Jiří Lehečka.
2: Počasí.
3: V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy trvá zdržení za Roudnicí přibližně ze 24. kilometru. Okolo 10 minut pojedete k místu dřívějšího požáru osobního auta na 22. kilometru. Tam se dá stále projet pouze levým pruhem. Na Chomutovskou na silnici 1/7 před exitem na Chomutov ve směru na Prahu najelo osobní auto do svodidel. Kolony se v místě zatím netvoří. A na průtahu s Trakonicemi po silnici číslo 22 se v obchodní ulici srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už je tu hit paráda Česká dvanáctka.
7: Česká dvanáctka.
8: Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Ve čtvrtek nám začal další měsíc tohoto roku, tedy roku 2026. Je tady říjen a i v tomto měsíci nás čeká oblíbená hitparáda, a to hned několikrát, protože premiéra hitparády, tedy této hitparády, je vždycky v neděli. A v neděli si také poprvé posloucháme písničky, které jsou novinkami v hitparádě, a ty novinky budou mít dnes Tereza Mašková, Adam Vopička a Ester Gerson a skupina MIG 21. Mimochodem, až odezní písnička skupiny MIG 21, která se jmenuje Nestálá, odehrajeme v tomto roce už 120 nových českých písní. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám mimo jiné také dobrý den.
7: Host České dvanáctky.
8: Hned takhle na úvod dnešní hitparády tady máme slavnostní okamžik. Přesněji řečeno, nebude jediný slavnostní okamžik, ale teď bude na začátku. Protože já tady mám před sebou dvě ocenění. Zlatá česká dvanáctka a platinová česká dvanáctka, a přišel si pro ně Ruda Sakala. Ahoj.
9: Ahoj Martine, zdravím posluchače.
8: Jsme se dlouho neviděli, někdy v lednu jsme se viděli.
9: V lednu a předtím měli asi 7 let zase.
8: Jo, tak to je, to ani nevím já, že to si nepamatuju, ale nemusím si pamatovat úplně všechno. Ty jsi si přišel pro zlatou i platinovou českou dvanáctku. Já jenom pro ty, kteří poslouchají teď třeba poprvé v životě, tak řeknu, za co se dostávají tato ocenění. Zlatá česká dvanáctka je za 12-týdenní pobyt v hitparádě a během těch 12 týdnů musí být alespoň jedno vítězství. A platinová česká dvanáctka je za 12 vítězství během 24 týdnů. To se ti povedlo během 16 týdnů. Konec těch statistik, k těm se ještě můžeme dostat, ale my teď můžeme přistoupit k tomu, že já ti tady předám zlatou českou dvanáctku. Podívej se, mikrofonek, který má, je stříbrný a má v sobě 12 českých granátů. Podívej se na to, vezmi si brýle a podívej se, jak to vypadá krásně.
9: Děkuji, je to pěkné.
8: Od družstva Granát. To je prostě vždycky taková tady pro mě slavnostní opravdu chvilka, že to můžu takhle někomu dát. A teď nám vysvětli, jak jsi se dostal k té písničce a kdo ji česky otextoval.
9: Tak ta písnička je světový hit od Johna Denvera. Slychával jsem to od skupiny Vokobere, ale zpívali to pouze anglicky, i když byli někteří naši interpreti, kteří mají český text. Ale jelikož se znám s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sarosovou, tak Hanka měla krásný český text, který mělo Vokobere taky, ale nezařadili to, tak mi to dala, já jsem to naspíval a s Jirkou jsme to zpracovali ve studiu a šlo to do světa.
8: Já bych navrhoval, že bychom si teďka tu písničku poslechli.
9: Já si poslechnu rád, děkuji.
10: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej sloup, snad nevzbudí.

0: Tak to byl hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a teď dostane i tu platinovou. Jenom připomeneme, jak se jmenuje ta písnička, kterou jsme teď poslouchali.
1: Písnička se jmenuje Jet Plane.
0: Ano. A já mám tady tu platinu, takže předávám. Podívej se, je to houslový klíč a zase jsou tam taky od družstva Granát. A ještě k tomu máš tady ty certifikáty, oba dva. Je to taková slavnostní chvíle i proto, nebo slavnostnější chvíle i proto, protože ne každý dostává takhle ta dvě ocenění, většinou se dostane jednou, dvakrát za rok a teď já mám takovou velkou radost, že tady jsem to mohl dát takhle na jednou. Já jsem se jenom chtěl zeptat, ta písnička, než jsi ji natočil česky, zpíval jsi někdy anglicky nebo rovnou česky a nejprve na nahrávku nebo na vystoupení?
1: Nejprve česky jsem si to cvičil, jinak anglicky nespívám. Neumím anglicky a tak, jak to Hanka napsala, to frázování, to prostě sedlo. Hmm.
0: Jak jsi se vůbec dostal k muzice?
1: Tak já jsem se k muzice dostal už na střední škole, když nám táta mě a bráchovi koupil elektrické kytary.
0: Jste měli rovnou elektrickou?
1: Rovnou elektrické přes starý kotoučák, ještě jsme to mastili. A jinak jsem se dostal k muzice na misi v Jugoslávii. Tam jsem znova vzal po letech kytaru do ruky a jinak tady v Praze, když jsem se dostal do jedné kapely, hrávali jsme na Břevnově a potom v roce 2013 jsem se potkal s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sorosovou, protože Hanka a moje žena byly kamarádky po dobu střední školy.
0: Takže takhle to všechno zapadlo krásně a jsou z toho vlastně takhle tady ocenění na konci
1: toho sátelství. Ty cesty se potkali, já děkuji. Musím poděkovat předně Jirkovi a Hance, mé ženě za podporu a hlavně za podporu všech těch přátel, kamarádů, známých, rodiny, faninek, fanoušků, kteří mi posílali celou tu dobu tolik hlasů.
0: Těch hlasů asi muselo být skutečně hodně, protože já to jenom zrekapituluji. Takže ty jsi s tou písničkou byl 16 týdnů v hitparádě a během těch 16 týdnů si s ní stál jenom na stupních vítězů, což je strašně výjimečné, to znamená 12x vítězství, 2x druhé místo a 2x místo třetí.
1: Tak takový výsledek jsem vůbec neočekával. Když byla ta první volba, tak jsme se s Hankou bavili, kolik tak bude hlasu a srkám, nemám poněti. No a když to hned vletělo nahoru, tak už se potom těžko šlo dolů, že jo, na dvojku, na trojku. A zase mi psali kamarádi, neboj, zase tě vytlačíme na první, takže podpora byla velká.
0: Že veliký úspěch, užij si ta ocenění, měj se moc hezky a tady je teď první novinka dnešní hitparády. Jmenuje se Zas a znova a zpěvačka Tereza Mašková v něm připomíná, že chyb není třeba litovat. Něk-

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Stále populárnější a populárnější superstar Tereza Mašková zas a znova. To je její novinka, mimochodem její turné je zcela vyprodané a jsem zvědav, co připraví svým fanouškům i nám jako překvapení na příští rok, to bude rok 2027. My máme ale rok 2026 a tady je druhá dnešní novinka. Napsali Adam Vopička, Petr Zatloukal a Esther Gerson a Adam Vopička s Esther také tu písničku zpívají. Jmenuje se Nebyl čas.
2: Za sluncem jít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima. Na škrábance z křoví

Adam Vopička a Esther Gerson, Nebyl čas, to je druhá dnešní novinka, celkově 119. novinka letošního roku a teď zazní ta 120. Kapela MiG-21 patří, dávno už patří mezi stálice české hudební scény a po dvou letech konečně vychází z Brusu nový single a ten dostal název Nestálá. Tuhle energickou a roztančenou píseň s až téměř poetickým textem, tak jak jsme u této kapely zvyklí, produkoval Adam Karlík a teď na podzim roku 2026 startuje 9. října jejich turné v Ostravě. Takže 9. října Ostrava, 10. Pardubice, 23. Trutnov, 29. Plzeň, 30. Karlovy Vary a pak je ještě listopad, 4. a 5. Brno Fléda, 13. Valašské Meziříčí M klub, 14. Olomouc S klub a 24., 25. a 26. listopadu vystoupí MiG-21 jako vždy v Praze v Lucerna Music Baru. Ale teď ta novinka Nestálá.

0: Hitparádská dvanáctka. Rekapitulace.
1: Hostem této hitparády byl dnes Ruda Sakala, který si odnesl jak zlatou, tak platinovou českou dvanáctku za písničku Jetplane. A už jsme také slyšeli tři novinky. Hlasovat pro ně můžete SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně na číslo 900 1103. 900 1103, to je číslo, kam posíláme SMS zprávy, a hlasovat samozřejmě potom můžete i pro všechny písničky, které jsou v žebříčku, kromě jedné, ale k tomu se dostaneme. Hlasovat můžete pro všechny, ale pro každou z nich právě jen jednou. Teď novinka číslo 1, zas a znova Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka Nebyl čas, Adam Vopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, mimochodem 120. novinka letošního roku, Nestálá, MiG 21, hit Mezera 10. Před námi je žebříček 9 největších hitů týdne, jak jste ho sestavili vy svými hlasy. Na 9. místě je Daša, Vyplouvám.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Předminule čtvrté místo, minulý týden osmička a dnes pokles na devítku, Vyplouvám a zpěvačka Daša, která je logicky s tímto hitem v hitparádě už 3 týdny, jak jsem to vlastně zrekapitoval před chvilkou. Všechny 3 novinky z minulého týdne prošly vaším hlasováním a jsou v dnešním žebříčku. Nejvýše postavená novinka bude dokonce na medailové pozici. Ale teď jsme u místa 8. a tady je jedna z těch 3 novinek z minulého týdne. Malá hvězda v trávě, autor hudby, textu a také interpret Jiří Pršal.
2: Šel jsem

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali tuhle písničku, která se jmenuje Do očí, natočila ji skupina Cukr. A skupina Cukr je zatím s tímto hitem v hitparádě jen na 7. místě. Předminule 7, minulý týden 7 a i dnes je to 7. místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu toto hlasování, tedy hlasování v hitparádě Česká 12, končí, ale hlasovat můžete, kdy chcete. Jsme u 6. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Nebývá časté, přesně řečeno, skoro nikdy nepíše Petr Janda svou hudbu na text. A tady se to stalo. Lukáš Pavlásek napsal text, který inspiroval právě Petra Jandu, ten na tom textu ještě spolupracoval a napsal samozřejmě i hudbu. A ta písnička se jmenuje Až to stouni zabalí. Až to stouni zabalí.

0: Jana.
1: Novinka skupiny Olympic Až to stouni zabalí, 6. místo. Na 5. místě je píseň, která se dnes s hitparádou loučí. Jmenuje se Duše, napsali ji Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ji i naspívala. Jedenkrát 3. místo, a to je nejlepší umístění tohoto hitu v hitparádě Česká 12. Pak je tady 1x4. Místo, 6x místo 5., to je nejčastější, 1x Česka a 3x místo 7. Ta písnička teď zazní, ale už pro ní nehlasujte.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Duše, Lucie Vondráčková, hit, pro který už nehlasujeme, ale hlasujeme pro hity, které jsou na 4., 3. a 2. A samozřejmě i prvním místě. 4. Máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Nejvýše postavená novinka z minulého týdne, třetí místo, Prokletý pátek a Luděk Malár a jeho kapela Blues for You. Jsme u místa druhého a tady máme písničku, která už třikrát tuto hitparádu vyhrála a je také nejblíže k ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je v hitparádě už 9 týdnů a jmenuje se Jak dvě řeky. České srdce. Jak dvě

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Tři novinky. Zas a znova Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka Nebyl čas, Adam Bopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A třetí novinka Nestála, MIG 21, hit Mezera 10. I pro další písničky hlasujeme formou SMS zprávy z mobilního telefonu. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Deváté místo Vyplouvám, Daša, hit Mezera 9. Osmička Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 8. Sedmé místo Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7. Šestka Až to stouni zabalí, Olympic, hit Mezera 6. Páté místo Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. Čtyřka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 4. Třetí místo Nejvýše postavená novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit Mezera 3. Dvojka Jak dvě řeky, skupina České srdce, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít logicky jako vždycky SMSku hit Mezera 1. Obhájet je v této hitparádě vždycky těžké a první místo z minulého týdne obhajuje dnes Petr Kusko jako autor i jako interpret. Vítězný hit se jmenuje Chci ti říct, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: do zadečku.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hygienici varují před klíšťaty, nakažených limeskou boreliózou přibývá. Liberec získal cenu za transparentnost. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Klišťata jsou aktivní i v podzimních měsících. Lidé by proto měli dbát na prevenci, jak upozorňují hygienici. Každoročně totiž roste počet případů nákazy limeskou boreliózou. V roce 2024 se na Vysočině nakazilo skoro 500 lidí, loni téměř 900. Do letošní poloviny září evidují hygienici 800 nakažených a hodně je i pacientů s klíšťovou encefalitidou. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Jana Bémová.
2: V roce 2024 jsme v kraji Vysočina evidovali 67 pacientů, z nich dva bohužel zemřeli. O rok později, tedy rok 2025, bylo hlášeno 53 nemocných klíšťové encefalitidy a jeden pacient na toto onemocnění zemřel.
0: Do letošní poloviny září se klíšťovou encefalitidou nakazilo 42 lidí, tři z nich měli těžký průběh nemoci. Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu Spolku oživení získal první místo z 56 hodnocených měst, městských částí a obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
3: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
0: Sociální služby v Pardubickém kraji letos potřebují od státu více peněz. Podle hejtmanství chybí na jejich dofinancování přes 100 milionů korun, hlavně kvůli zvýšení platových tarifů, které stát zatím nepokryl. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím přislíbilo 50 milionů korun. Kraj přesto plánuje podporu rozšíření pečovatelské služby a osobní asistence nebo vznik nových služeb pro seniory a lidi s autismem. Zastupitelé také schválili dotace na dvě centra duševního zdraví pro děti v Poličce a Chrudimi.
1: Počasí.
0: V noci čekejte oblačno až zataženo, místy ale i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Bezděčín stojí osobní auto. V omezení na 41. kilometru blokuje levý pruh. Je to opravovaný úsek s projezdným jedním pruhem. Kolony se tam ale zatím netvoří. Na dálnici D1 na 309. kilometru před exitem na Bělotín ve směru na Ostravu se srazilo osobní auto s dodávkou. Projíždějte úsek se zvýšenou opatrností. Na pražském okruhu směr D1 za sjezdem na Strakonice blokuje pruh odstavené auto. V tunelu na 9. kilometru. Na místě je označené. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. tolik důvodů, proč se zapojit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku a jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak porotcina Děkonovalinková Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Je to vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako, který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu, jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, si má kynuté rád a těší se i na tenhle dezert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme. Krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu. Náhra.
1: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale...
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
2: A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, ano. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně. Já jsem opravdu nadšen a vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla a není to tak, jako že je hned zase vyndávám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másle ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak a necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
2: No, to je velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Ale ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapík a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovirok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení, a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovirok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůhty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takové zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zbyde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná, ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel, pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem
0: let.
1: Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak? Je to tak?
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako desert, takže
0: jako
1: to celkem
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si, jak já, ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: punčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je
0: hezký. S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Oslavy 10 let pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví desáté narozeniny.

0: přednáší
1: Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice.
0: To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarohovým hvězdičkám, ale i k Vánočce. Je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nový řidičský průkaz si lidi můžou vyzvednout i na výdejních místech. Černé skládky u kontejnerů zatěžují městský rozpočet v Aši na Chebsku. A počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. O nový řidičský průkaz si lidé můžou zažádat i pomocí bankovní identity. Do konce roku jich to musí v Jihočeském kraji udělat 16,5 tisíc řidiček a řidičů. Žádost můžou podat přes portál dopravy a doklad si následně vyzvednout na jednom ze 17 úřadů obcí s rozšířenou působností. Na druhý způsob doručení řidičských průkazů upozornil v našem vysílání výkonný ředitel společnosti bankovní identita Marek Růžička.
2: Není nutno pouze vyhledat konkrétní obec, ale můžeme si nechat poslat i řidičský průkaz, ten je vystavený do výdejního místa Balíkoboxu. A těch je v jižních Čechách více jak 700.
0: Aši na Chebsku přibývá černých skládek u kontejnerů s tříděným odpadem. Lidé tam odkládají například matrace, ale i stavební materiál nebo elektrospotřebiče. K dispozici jim přitom je sběrný dvůr v Hedbávnické ulici a sběrné místo v Mokřinách. Za odložení lidé nic neplatí.
3: Radnice každý rok za odklizení černých skládek zaplatí desítky tisíc korun navíc. Peníze by přitom město mohlo využít v jiných oblastech. Jak potvrdilo vedení radnice, pokud se situace nezlepší, bude muset město na to reagovat. A to například zvýšením ročního poplatku za komunální odpad pro všechny občany. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Na železniční trati z Chrástu u Plzně do Radnic platí od zítřka úplná výluka. Omezení potrvá do 20. října a České dráhy po celou dobu nahradí vlakové spoje autobusy. Výlukové autobusy zastavují na náhradních zastávkách a přeprava jízdních kol bude omezená jen na vybrané spoje. Podrobné informace o jízdním řádu najdou cestující na webu Českých drah.
4: Stavební práce správy železnic zastaví provoz na trati na 14 dní až do 20. října odpoledne. Cestující musí počítat s tím, že autobusy mají zastávky často dál od vlakových nádraží. Například v Bezděkově je to až půl kilometru. Z Chrástu u Plzně Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalista Štěpán Chaloupek se kvůli zranění odpojil z reprezentace. Obránce Slávie tak nebude národnímu týmu k dispozici v úterním utkání Ligy národů v Anglii.
1: Počasí.
0: V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra s povětšinou oblačno, ráno z místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Benešovsku na silnici 1/3 mezi Voticemi a Miličínem projíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby. Projíždíte se zvýšenou opatrností. Dálnice D6 na exitu na Těšovice na 131. kilometru ve směru na Cheb jsou tam práce na silnici. Z toho důvodu je vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. A na dálnici D10 na 41. kilometru ve směru na Turnov se porouchalo vozidlo. Stojí na blikačkách v levém jízdním pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
6: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
5: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
6: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
5: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
6: A hned na začátku chci se zeptat,
5: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
6: Výborně.
5: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
6: Zajisté.
5: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
6: Smrti, brácha, prosím!
5: Ale vy nás máte rozesmát.
6: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
5: Ale já myslel, že jste komediant.
6: Smrti hlav, teda smrti, brácha! A žádné urážky, prosím!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přečichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gottwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedniček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, když naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec na klavír, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech a tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne a on se na mě podíval a říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do říti.
3: Promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
6: Šéfe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III. A Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
6: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to pak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
6: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
6: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Víte, co to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, když je třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů najednou, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
6: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
7: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
6: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, seděli, tak se povídal, měl vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, on bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhleto. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Vytázky a takový bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to. Ne.
8: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a furt ho ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
9: No to nemyslíte vážně.
8: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
9: Fuj, to jsem si oddechl.
8: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, dívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, my si se musíme dotlačit nějakou babu. Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně. A než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis. Říká, Čmaně, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
10: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Divné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Pustí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Svaťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak bude hrát pro nějaký blbečky, tak tam někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No, takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. A pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn, to režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Ručná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazar a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Ty vole, já si vylezu živé, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chytne, tyva. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kretene, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, ne, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Tyvo, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se narozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když
4: no,
5: jsi v šoku
4: dá, ještě. No to víš, že si dá, ježišmar, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok, šok jak svině.
5: Nandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Odkud máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás?
5: Jo.
4: Výborná, ježiš, ta výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: To jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Už zase pokutu. No, dej
4: si pokutu, jasně.
5: Vždyť ty ve už...
4: Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trestní body, díky, no. Tak. Tak.
5: Tak.
4: Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, že jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: Ne, jako ty by nehal.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si. Hele, zbroják chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: O to chtěl, na čí jméno by to bylo.
5: To je konečné jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo.
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, člověče.
4: Ještě,
5: něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves. Chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, člověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu, jo, hej koštnu. Jo, je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je taky asi?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá čeče.
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně, ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo? Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten náš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi jaký. Ale pojď se, vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký, no.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tadyhle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: No, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe.
5: To.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
6: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
4: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
7: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
7: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
7: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
7: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
7: No, práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
7: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Hergot, vás jsem poslala samo nebe.
7: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
7: Mm-hmm.
3: A kde? Mm. Neuděláme si o tom schůzi.
7: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
7: no,
3: no tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
7: No, no to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
7: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomej nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
7: Pane Simota. No. Co nějak dohodneme. Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
4: Houby pizzu.
7: Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
7: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
8: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
9: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
10: A proč by byli v koncích?
9: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
10: Ztratit se můžete raz, dva.
9: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak.
10: No já, no třeba půjdete na houby.
8: 26.
10: Zabloudíte, narazíte na stádo kňouru a je po vás.
9: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
7: Ale no tak dědo.
11: Náš děda je pěkně ostrej.
10: A proč hovadinku?
9: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
10: Sedláčka, dědo, sedláčka.
9: A já říkám chalupníčka pořád.
10: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
9: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
12: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco! Přece mě tu nenecháte cíprout!
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
5: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. S tím Rudlou Fárou.
11: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
5: Nic, je svobodnej. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat ty s ním, to nechápu.
11: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
13: Mami, víš, o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
5: To si můžeme předplatit. To mi vysvětli, že kudy jedete samý průšihy. V Kolíně vystoupí Rin ze břehu, v Turecku je zemětřesení, pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
11: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vznikal nový pořád kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, seříznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Ano.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval, tak ten říkal, ty
2: vole. Toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, mm-hmm. Jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou, nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čověče, vy volové, třeba mám, já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, se máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguju vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Já ti stejně nevěřím. No dobře, no. No nic, no. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Vím, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína, specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci, přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku.
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: láska nebeská.
1: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra, převedená dokonce i do televizní podoby.
2: Jmenuje se to Bez předsudků, teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku, jako ten orgasmus vyhodili, máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se mě zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo ani někdy, tak si panu kalendáře řekl, no jo, mám orgasmus v Brně třeba, nebo tak.
3: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
4: A když bych se počurala.
3: Pak ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
4: Protože už bylo pozdě.
5: Julka?
3: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
5: Co se stalo? Zakourali?
3: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
4: No, je to moje vina, Julie, moje vina.
3: No, takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
4: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
5: Leono, cože se vyspíte?
4: Počkej, já ti to řeknu.

0: snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
1: Haló, Oskare? Oskare?
2: No, Julinko, cože? No, no, no, no, jsme tady v motelu na dálnici.
1: Na jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Co, cože?
1: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
0: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne, tady jsou postele rozdělený. No.
0: Jaký rozdělený, tady je postel jak kráva.
2: A nedají se spojit.
1: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
0: Tak ti řekni pravdu, když si důvěř, že to máš lepší. Já neumím hrát si kňachtu.
2: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, asi to, když musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku a ona ti... No tak, vem si. Já si musím chtít.
0: No, cože?
1: Tak jak jsou ty postele?
0: No, postele?
1: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
0: No jistě, jsou tady, ano.
1: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
0: Holka, ty nespojíš.
1: Proč nespojíš?
0: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to palandy, že jo?
1: Jo, palandy. V Motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
0: Ne, počkej, to zase ne, jako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, člověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
1: Cože? Jaký zpráci?
0: Ježiš, co to mou. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo? Jo, čau.
2: Říkat takový kraviny.
0: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
1: Jo, tak ty jsi spokojenej, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
0: No, to já taky, utahaná. No.
1: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
0: No já sotva pletu nohama.
2: Ona sotva fakt, to je pravda.
0: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
1: Oskare.
2: Juli, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodružství, čau, ahoj.
3: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk, auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích, necítit bolest tak palčivě, slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
4: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhařený očiska v hledišti, pak stanou, tleskají a že uděláš 2 hodiny radosti, když zapomínu ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásný dobrý večer, nedělní večer ze zlínského studia Českého rozhlasu. Je krátce po 11. hodině a jsem moc ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. U mikrofonu Jarka Barboříková a dnešní dvě hodiny bych s vámi chtěla věnovat něčemu, co asi každý z nás někde zažil, i když to možná neumíme úplně vysvětlit. Znáte ten zvláštní pocit, kdy vám něco uvnitř říká nejezdi tam, zavolej mu. Ještě chvíli počkej, nebo toto bude dobré, nebo to nebude dobré, nebo naopak udělej to, i když rozum říká něco jiného. A pak se ukáže, že právě ten tichý vnitřní hlas měl pravdu. Dnes si budeme povídat o šestém smyslu, intuici, předtuše. Říkejme tomu každý, jak chceme. Zajímá mě hlavně váš vlastní příběh. Stalo se vám někdy, že jste předem tušili, co se stane? Možná na svůj šestý smysl nedáte dopustit. A možná mu naopak vůbec nevěříte a všechno považujete jenom za náhodu. I to mě zajímá. Dnes totiž nehledáme žádné správné odpovědi. Budeme si jednoduše vyprávět o chvílích, kdy jsme něco cítili dřív, než jsme věděli proč. Tak mi zavolejte na 731 800 900 a mějte krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o chvílích, kdy nám něco uvnitř napoví dřív, než si to dokážeme rozumově vysvětlit. O intuici, přetuše, šestém smyslu. Jsem moc zvědavá, jaký příběh přidáte vy. Láďo, zdravíme do Topolné, povídejte.
1: Dobrý večer. Mám akorát jeden takový příběh. No to bylo asi tak roku 80. Tehdy ještě rychlost od 11 hodin v noci do 5 rán byla neomezená. Prostě. A já jsem jel jsem od kamaráda po té 11. hodině přes Hradiště. Tehdy nebyl skoro žádný provoz, jsem tam nějaké auto a jak jsem přejížděl přes hlavní křižovatku, tak když odbylo víc a tam, tak jsem si to 5 na 350 jel, tak přes stovku aj. A teď blížím se k té křižovatce a v pravém pruhu jel nákladní auto. A co si mě říká, počkaj, lestí na semaforu, bliká oranžová. Tak jsem přibrzdil a to auto právě odbočilo doprava. A jak jsem přibrzdil, auto zatočilo tak vlastně z vedlejší cesty, protože mě nebylo vidět, tak projelo osobní auto. Takže kdybych nespomalil, tak asi by mě převálcoval, protože tehdy ještě byly ty rychlosti větší, no. Takže to si říkám, to byl nějaký ten vnitřní hlas, který mě přibrzdil. To je tak jediná věc, co si tak vzpomínám, to už je velice dávno, ale dost často si na to vzpomenu, no.
0: No to věřím. Jak jste si to vysvětloval?
1: Nevím, tak jsem si říkal, něco mě zabrzdilo, no.
0: Říkal jste si, že to byl anděl strážný, nebo jste to nepojmenoval?
1: No, já myslím, že určitě, protože víc, jako když jsem jezdil, víc takových věcí, kde mě něco tak, buď abych se podíval, anebo to a to a hodně jsem jezdil prostě na motorce. No, ale tak to, tato věc, tu mám dost často si na ní vzpomenu, protože doby, jak by to dopadlo, no, protože to se aj teď stává, když jsou dva pruhy, ten jede v levém, jede se rovno a ten v pravém pruhu odbočí doprava a když něco z té pravé strany jede, tak vlastně to nevidí. Na to aj upozorňuju, nebo upozorňovali, když to bývá někdy v televizi, jako kdy mluví o tom, jak se chovat na silnici, tak tam na to taky upozorňovali prostě, že může jet tam další auto.
0: No, Láďo, takže ale já jsem si teď jenom představila, jaké by to bylo, kdyby ta pravidla silničního provozu fungovala i dnes. Právě
1: no to asi ne, protože
0: tu noc, kdy pro osobní auta nebyla povinná ta denní 60.
1: Noci,
0: to by bylo, no.
1: To je pořád plno.
0: Ano.
1: Někdy brzo ráno velice.
0: Je to regulováno. To si dnes člověk ani neumí představit, vidíte.
1: Ne, to ne. Tehdy byla od 11 v noci do 5 do ráno neomezená rychlost. Motorky měly 80 a asi přes noc 90, jak již na dálnici, ale auta ty měly neomezenou. No, takže dobrý, no, tak jsou tady za tím, no.
0: Dobře, takže ještě někdy to potom později, stalo se něco, kdy jste měl pocit, že to nebyla jenom obyčejná náhoda?
1: To já už si nespomínám, nevím.
0: Rozhodně, kdyby se to stalo, tak byste asi ten vnitřní hlas poslechl, protože jednou se vám to vyplatilo.
1: No, tak já myslím, že aj víckrát, ale teď si takhle nespomínám, ale jsem tam někdy také si řeknu zpomal nebo tak a vyhnul jsem se. Mm-hmm. No.
0: Jedna
1: takže také paní těch andělů strážných někdy musí být aj kolem mě víc, no ale tak zatím to vychází.
0: Paní
1: už letos vlastně už mám 33 roků, jak když po rakvině žaludku. kde ani nevěděli, doktoři prý, jestli se z toho vůbec dostanu, jestli se proberu, no a jsou tady. Takže tak. Má být téma právě aj o rakovině.
0: No, tak řekla bych, že anděl strážný s váma má dost práce v tom životě, Láďo, ale odvádí dobrou práci. Já jsem četla vzkaz paní Lidy, která psala na web, že intuice se přidá vycvičit. Nevím, co ti myslela, tak paní Lido, kdybyste to mohla dovysvětlit, tak bychom si to rádi přečetli. No vám, Láďo, děkuju za telefon, za účast v noční lince. Ozvěte se i příště.
1: No já čekám, až bude o té rakovině. Tam mám co říct. Tam toho jako...
0: Tak uvidíme.
1: Až to bude, snad se dovolám.
0: Naslyšenou.
1: Tak naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No nevíme, milí posluchači, myslíte, že bychom zvládli takové téma? Zkuste mi napsat.

0: Možná jste to taky někdy zažili. Najednou jste prostě věděli, že něco není tak, jak má být. Bez vysvětlení, bez důkazu. Právě o takových chvílích se dnes povídáme. A teď už vítám další posluchačku a to je paní Eliška z Olomouce. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince.
1: Dobrý večer, Abžko, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o intuici, která je mojím strašákem hrozným. Protože jsem asi třikrát měla intuici, kterou teda mě mrzí a trápí, protože poprvé se mě to stalo ve 12 letech. Byla válka, byli jsme v krytě a moje maminka s dvěma sourozenci šla do města nám kupovat oblečení. No a teďkom samozřejmě to Brno bylo bombardované, viděli jsme v Brně a já jsem v tom krytě strašně brečela a naříkala, protože jsem ještě měla vedle sebe 4 sourozence a nejmladší měla 6 neděl. A brečela jsem a křičela jsem, naše maminka je mrtvá. Všichni v tom krytě mě utěšovali. Není, to si jenom vymýšlíš. A nikdo mě neutěšil. Já pořád plakala a plakala, maminka je mrtvá. Bylo potom na letě, já se dělala takový kopečku a vyhlížela jsem a tatínek z práce. A já mu říkám, tati, maminka ještě není doma. A on říkám, on šel jenom tak a říkám, ona se vrátí. Ale já jsem pořád to až nakonec moji dva strýci šli na to místo, který byl bombardovaný a skutečně tam našli moji maminku s těma sourozencama už po smrti. Takže toto byla taková hrozná intuice. Nerada na to vzpomínám, ale skutečnost byla.
0: No, to takže musel být ve 12 letech nesmírně silný, děsivý zážitek, být za války v krytu, mít to maminku strach, cítit takovou jistotu, že se něco stalo a pak zjistit, že ten pocit byl bohužel pravdivý. To je přesně ten druh vzpomínky, který v člověku zůstane po celý život a já se vás musím zeptat, jestli to bylo poprvé a naposledy.
1: Ta druhá byla teď. Manžel chodil na povodní paní doktorce si na léky, ale to byla takový ty jenom, co se běžně berou v letech. No a šel, není to daleko od nás, a šel k paní doktorce a v tom momentě, jak odešel, tak já jsem se úplně začala třepat a říkám, já musím utíkat za ním. Tak jsem rychle, šla sousedka z vedlejšího vchodu a říká, kam tak utíkáte, pama, já jdu za manželem. Šel, tak jdu za ním. Já jdu taky doktor, ale vidíte pomalu, já musím utíkat. Tak jsem utíkala, přiběhla jsem tam a manžel ležel na zemi už mrtvý. Tak si představte tu intuici, jakou jsem vám měla. A sestra vyšla ven a říká, kde jste se tu vzala. Takže já jsem takovou intuici měla, já nevím, čím to je, a bojím se, já se bojím vždycky, jak mám nějaký takový povědomí, tak už mám o každého strach.
0: No a myslíte si, že člověk může být s blízkým natolik propojený, že právě proto vycítí, když se s ním něco děje?
1: No a třetí byla taky nedávno, můj vnuk jel autem s kamarádem do Německa. A já jsem se právě dívala na televizi a tam ukazovali havárku. A bylo to v jižních Čechách a já říkám, jestli pak ten Tomášek tam a taky jede, tak jsem si vzala mapu a dívala jsem se si skutečně a to. Ale už jsem byla to a za chvílku mě volala dcera, že Tomášek se naboural, že se tam zabil. Tak si představte, že jsem to taky zasměla takovou intuici. Tak už z toho skutečně mám strach. Nevím, čím to je, jestli jsem přecitlivěla, nebo už jsem se ptala pana doktora na psychiatrii a on řekl, že to je právě tím, že člověk je napojen na toho člověka. A čím více na ně napojen, tak tím pádem má pořád obavy, takže to se tak stane.
0: A přála byste si někde raději nic dopředu necítit?
1: No určitě jo. Určitě jo.
0: No na druhou stranu, co se týče toho manžela, tak jste tam za ním běžela a mohla jste být vlastně bezprostředně u toho, kdy tady odcházel. Takže to si myslím, že vás to tam
1: a
0: třeba přitáhlo správně.
1: On odcházel úplně normálně, zdravě, ahoj, já jsem,
0: no, já jsem ještě
1: myslela, měla
0: jako...
1: děl, takže
0: to
1: skutečně to se dívím, jak se to mohlo stát.
0: No.
1: Takže taková je intuice, to nepřeju nikomu.
0: Takže paní Eliško, pro vás vlastně v životě nic není náhoda, vy už víte, že asi je něco mezi nebem a zemí.
1: No určitě. No. A... já říkám, tvrdím to stále, že něco musí existovat. Jestli člověk je nějak přecitlivělý, nebo nějak, no nedokážu, když jsem měla aj s tím psychologem diskuzi o tom. A nějak jsme z toho nevyšli akorát tím, že je napojen na toho druhého člověka.
0: Na druhou stranu říká se třikrát a dost, říká se dotřetit se všeho dobrého, takže jo. Já si myslím, že vy už máte vybráno.
1: Jo, mám hrozně. A říkám, a bojím se, že bych, já vždycky, když někdo někam jede nebo je něco, tak se vždycky bojím strašně o ně.
0: Chápu.
1: Takže tak to máte se mnou. Takže já to nesu, dá se říct, potom psychicky špatně.
0: To určitě, tomu rozumíme. No tak my vám přejeme, aby vás, váš šestý smysl do budoucna nějak nezatěžoval, aby přinášel naopak klidný pocit a hezčí zprávy. Mějte se co nejlépe, děkuji, že jste s námi byla v noční lince, paní Eliško. Vážíme si otevřenosti.
1: Já taky děkuji, Jaruško, mějte se moc a moc pěkně a nikomu nepřeju, aby to tam zažíval.
0: Rozumíme. Tak klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnešní večer patří vašim předtuchám, zvláštním náhodám i okamžikům, kdy jsme měli pocit, že něco víme ještě dřív, než se to skutečně stane. Uvidíme, kdo přidá další takový příběh. Telefon je 731 800 900. Volejte Jarku Barboříkovou do Zlína.

0: Někdy nám rozum říká jedno, ale něco uvnitř nás táhne úplně jiným směrem. Poslechnout, neposlechnout? To je dnešní otázka noční linky Českého rozhlasu. Pojďme k dalšímu příběhu, který by se měl týkat šestého smyslu. Helenko, vítejte, zdravíme do Prahy.
1: No, já mám takový příběh. V 68. jsem odletěla do Paříže, než přijeli Rusáci. A tam jsem se seznámila s jednou francouzskou, která byla v koncentráku. Nebyla to židovka. A potom já jsem se vrátit nemohla, protože nic nelítalo a tak dále. Takže mě vzala k nějaký paní francouzce, která nebyla kartářka, ale já jsem jí, maminka mě psala dopis, abych se vrátila v češtině samozřejmě. No a tak jsem jí ten dopis dala, jako ona tomu nerozuměla, ale ta francouzka právě mě to potom překládala, že ta paní řekla, že mě Francie není souzená a že mě čeká cesta za moře. A to se opravdu splnilo. Já jsem potom jsem se vrátila, když už to bylo možné, tak to a seznámila jsem se tady s Tunisanem a já vlastně jsem si ho vzala a jela jsem potom do Tunisu.
0: No. Takže vy máte zkušenosti teda
1: mezinárodní, já mám mezinárodní. A ještě vám řeknu jednu. To já mám nadčasový myšlení po matce. Takový, já přemýšlím hodně a to. A stalo se mně, je to už aspoň 15 let, měla jsem takový trhání, já nesázím, ale měla jsem takový vnitřní nutkání, abych si vsadila sportku. No tak jsem napsala nějaký čísla, jako datum narození, já nebyla. No a teďko dcera s vnučkou, že v sobotu přijdou na oběd. No tak já jsem scháněla maso a potom říkám, no tak já to podám v neděli, to nevadí. No a potom strašně lilo a dcera mě volala, říká, prosím tě, nikam nechoď, strašně leje. Já jsem jí to neříkala, že jsem vsadila tu sportku, teda chtěla vsadit. No a představte si, že jsem se koukala potom na televizi a všechny čísla vyšly, takže bych měla první.
0: No teda, tak nešlo to zopakovat příště?
1: Ne, už se mě to nepovedlo, ne. Já nesázím pravidelně, ale opravdu takovou, nebo i dcera mě řekla, kolikrát neříkala, mamko, neříkej to nahlas, jak co řekneš, tak se splní. Já nevím, co to je takový nějaký vnitřní tušení, nebo já nevím, no. Mockrát se mě to vyplnilo, že jsem, já nevím, no. Taky, jak to říkala ta paní, nevím, nejsem, ale říkám, dělám si z toho legrace a říkám, já bych mohla být placená jasnovidka. Tak.
0: No. A neskoušela jste se potom ještě někde nechat někde třeba vyložit karty, nebo jinak vyvíjet budoucnost?
1: Karty ne, ale moje máma měla malý krámek, to už jsem říkala včera. Ale znala nějakou paní, ta bydlala na Kladně, ale to bylo médium, to nebyla kartářka. A už tenkrát ona byla tady u mě, já bydlím v 11. poschodí ve věžáku tady u nemocnice v Krči a ona šla tady, nejel výtah a ona těch 11 pater vyšla pěšky a říká, potom říká, že neví, že jí jako když jí něco nadnášelo. Pak tady se upadla do takového úplně jako, já nevím, no a mluvila, hodinu mluvila, ale vůbec nevěděla jako to a to, co řekla, už tenkrát řekla, že budou do budoucna spojený národy evropský, to už je šíleně let, mě 1,80 a mockrát jsem si na ní vzpomněla. To, takový zvláštní, lidi mají zvláštní, ani sami si to nedokážou vysvětlit asi. No. Takže takový...
0: Víte, co možná se nám dovolá nějaká paní, která má třeba nějaké schopnosti, které dokážou číst v dlani budoucnost nebo podobně. To by bylo, kdo by nám zavolal někdo,
1: no nevím,
0: kdo by se nám to pokusil
1: nějak. Paní ta herečka Růžičková, když no, ona hádá a i takhle, co lidi potom, ona už nežije, ale říkali, že to, co řekla, že se splnilo. Tak měla takovou nějakou vnitřní předtuchu. Asi.
0: Ano, ona byla opravdu kromě toho, že byla vynikající herečka, taky pověst ezoteričky, kartářky, lidové věštkyně. No
1: i z Logru nějak hádala.
0: Pardon, nerozuměla jsem?
1: Z Logru, když z kafe, Turka, z kafe, tam zůstane Logr a že uměla i předvídat z toho Logru.
0: Pamatuju si, možná si nějaký posluchač vzpomene, ale mám pocit, že věštěla právě Nadi Urbánkové. Nějak mě to tam tak naskočilo to jméno, tak třeba nám to nějaký posluchač objasní a povzpomíná. Vám děkuju, Helenko, že jsme spolu zavzpomínali na Helenku Růžičkovou. Mějte se nádherně, zavolejte zase někdy příště.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Říká se, že intuice mluví potichu. Někdy ji přeslechneme, jindy nás zastaví přesně ve chvíli, kdy je potřeba. Dnes posloucháme právě tento vnitřní hlas a teď už i dalšího volajícího. A ptáme se, kdo to bude. Krásnou noc. Halo, halo. Tak byla tam paní Eliška, která volala tentokrát někde od Krkonoš, ale vypadá to, že se nám to nepodařilo propojit do vysílání, tak zkusím zvednout telefonní linku číslo 2. Tam nás čeká kdo? Koho jsme překvapili?
1: Dobrou noc.
0: Krásnou noc i
1: vám. Tady Iveta.
0: Paní Iveta, odkud voláte, Ivetko? Z jakého kraje?
1: Nebo města?
0: Ano, tak opět jsme v Olomouci. Povídejte.
1: Vy mě vždycky vezmete. No, tak krásnou noc všem. Já k tomu tématu chci říct krásný téma teda. Jak ta paní Eliška říkala, to je dar. Ona jak to vnímá všecko, to je fakt dar. Ona to cítí. Já chci říct, jak ta paní mluvila o té sedlině kávové. Moje maminka uměla vykládat karty, úplně breč. Karty, normální karty, ne tarot, jo, jak jsou ty normální karty, sedmička, osmička, desítka, král, eso. Vykládala karty lidem a jako tak zadarmo, jenom tak ze srandy. A uměla číst i z té sedliny. Jo, tam se ukážou, když vypijete kávu, tak tam se ukáží takové obrazce. Tam je třeba strom, nebo srdce, nebo já nevím, hora. Tam se ukáží prostě obrazce.
0: Ivetko,
1: a moje maminka to uměla.
0: Zkuste
1: nevím,
0: nám
1: to
0: teda
1: to
0: přiblížit víc, jestli jí to vycházelo vždy nebo
1: no,
0: z půlky.
1: Ano, co těm lidem řekla, fakt to vyšlo.
0: To vyšlo.
1: A řeknu vám na příkladě, moje dcera nemohla otěhotnět a chodila za to mojí mamou a říká, babičko, vylož mě karty. Normálně ta holka mladá tomu věřila, té babičce, mojí mámě. A ona jí říkala, neboj se, budeš mít dítě, budeš mít to dítě. Dcera měla pozdě tu holčičku a má fakt dítě. Ve 40. oporodila holčičku, takže já mám vnučku malinkou.
0: A zkuste dát víc příkladů.
1: Ta máma jí to předpověděla. Jo, ona už byla zoufalá holka, doktorka jí říkala, že...
0: Kdybyste zkusila nějaký další příklad, kdy se to mamince vyplnilo, to, co vyvěštila?
1: No třeba se jí ptali, já nevím, ženy, jestli se vdají a tak. A když řekla jim, že jo, ať je v klidu, jo, že najde partnera, našla. Jo, všecko, co jim řekla, tak vyšlo. A ta moje dcera, ona byla zoufalá, doktorka jí řekla, že je stará,
0: ano,
1: aby měla dítě, gynekoložka. Co je to za doktorku, když řekne mladé ženě, že je stará? I v 50 mají děti.
0: Ivetko, a byla v rodině ještě nějaká další osobnost, která měla podobné schopnosti? Třeba babička?
1: Já nevím, ona maminka byla Slovenka a jí zemřela ve 3 letech maminka. Ne, ona se to učila sama. Normálně ty schopnosti vím jenom o té mojí mamince.
0: Počkejte, Ivetko, vy jste použila slovo učila? Vy myslíte, že se to dá naučit, nebo?
1: Ona se, ano, naučila vykládat karty.
0: Aha.
1: A naučila se sama vykládat té kávové sedliny. Ano, ona se to naučila sama.
0: A vás to nelákalo?
1: A vycházelo jí to. No.
0: A vy? Jste to nechtěla zkusit? Naučit se?
1: Já se zabývám numerologií. Já jsem říkala, už lidem jsem volala několikrát do noční linky. Já jsem říkala, že se zabývám těmi čísly. Potom mě baví výklad z ruky, chiromantie, nebo jak se to jmenuje. Sama jsem si studovala tu numerologii čísla. Jo, ty mřížky, to mě baví, to mě bavilo vždycky. Od 20 let to jsem se učila já, karty neumím vykládat, ale udělala jsem několika lidem tu mřížku podle data narození, osobní číslo, číslo prostě, které máte osobní číslo podle data narození, já jsem třeba 9, jo?
0: Ano, ano.
1: To už jsou duše na nejvyšší úrovni, někdo je třeba 2, jo, Takže ta duše, ta dvojka třeba nebo jednička, se musí ještě několikrát narodit, aby dosáhli toho duchovního vývoje, jo. Tak tím jsem se zabývala já, mě to bavilo. Jo, maminka dělala zase něco jiného. To prostě, to je takový jako schopnosti toho člověka, jak ta paní Eliška říkala, to mě úplně zasáhlo, jak říkala, že to cítila, no. To jsou schopnosti toho člověka, ona je vnímavá, ona je velmi empatická a ona cítila, jak běžela za tím manželem, já jsem úplně brečela tady, jak běžela, ona to cítila, jo, ona to cítila vnitru, v srdci.
0: Ano, Ivetko, tak děkujeme, jestli je to všechno, tak vám poděkujeme, rozloučíme se, pustíme si písničku, nebo chcete ještě něco dodat?
1: Říct, můžu ještě něco?
0: Mm-hmm.
1: Já jsem měla 19 let, já jsem otěhotněla a rodiče manžela chtěli, aby, a manžel taky, aby šla na potrat, jo. A já jsem v srdci cítila, že ne prostě. Mě bylo 19, mladý děvče. A já jsem cítila, ne prostě, já na ten potrat nepůjdu. Já jsem si je nechala, nakonec to byly dvojčátka a já nevím ani, jak jsem to dokázala. On 5 let ještě si manžel vymyslel, že půjde studovat. On nemusel, mohl jít pracovat. On měl strojní průmyslovku, jo. A on si vymyslel, že půjde studovat vysokou školu, tak 5 let studoval, rok vojna. A já ani nevím, jak jsem to dokázala. Já jsem v 19. vychovávala 2 miminka, živila jsem rodinu, pak ještě rok vojna a já jsem to dokázala. Jak jsou dneska ty baby boxy, já to nechápu. Má žena 1 dítě, má třeba 30 let, ona tam odloží miminku, já to nechápu. Jo, tu sílu vnitřní. Já jsem cítila v srdci, že ne prostě, že si je nechám. Jo, to je taky intuice. A já jsem to dokázala.
0: Ivetko, jste báječná, moc děkuju, že jste nám zavolala. Ještě mám v hlavě příběh vaší maminky, jak se vlastně dá něco takového naučit. Možná nám k tomu řekne někdo další víc, protože je to pro mě zajímavá otázka, jestli se člověk s nějakými schopnostmi narodí, anebo jestli je lze získat. Tak se necháme překvapit, s čím přijdou další posluchači. Vám poděkuju a rozloučím se.
1: Děkuji, dobrou noc, všechny zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuše. Říkejte tomu, jak chcete. Měli jste zkrátka někde takový silný pocit, že byste něco měli nebo neměli a ono se ukázalo, že to bylo podložené pravdou, že vám to v něčem pomohlo, že vás to třeba zachránilo? Pan Jenda píše, já osobně jsem měl dvakrát sen, který se později opravdu stal, ale uvědomil jsem se to až při té události, že se mi přesně toto někdy dříve zdálo ve snu. Jinak náhody neexistují a všechno se děje zkrátka z nějakého důvodu. A pokud dám na svou intuici a udělám něco tak, jak to vnitřně cítím, vždycky je to správně. Jan Rudzijský neposlechl jednou svůj vnitřní hlas a pak se mu stala letecká nehoda. Byl u vás v rozhlase několikrát, mám od něj knihu Na křídlech racků a ta je přesně o tom, o čem je dnešní téma. Je to nesporný důkaz, že všichni máme nějaké vnitřní vedení a je třeba ho poslouchat, jenže to často neděláme a přes hluk našich starostí a stresu ho neslyšíme. Paní Iveta, zdravím vás. U mě šestý smysl zaúřaduje sednuli za volant. Možná, že mne to naučil můj tchán, když mě zasvěcoval do tajů řízení auta. Vždycky říkal, abych nemyslela jen na sebe, ale i za ostatní účastníky silničního provozu. Nezapomenu na jednu svou jízdu noční Prahou, kdy jsem o půlnoci projížděla křižovatkou dokonce na zelenou, ale něco mi říkalo, abych, ačkoliv jsem měla předpisově 50, sundala nohu z plynu. V tom se zpoza rohu vyřítilo popelářské auto, které jelo evidentně na červenou a rozhodně rychleji, než mu předpisy dovolovaly. A takových zážitků mám za éru svého řidičování hodně. Tedy já na šestý smysl, nebo jak tomu někdo říká předtuchu, věřím a vždycky se mi ho vyplatilo poslechnout. Jana, zdravím linkaře a k tématu napíšu svou pravdivou vzpomínku. Rok 2008. Byl srpen. Měla jsem dovolenou. Už několik dní se psalo o datu 8.8. roku 2008, které bylo tehdy považováno za magické. Už dopředu si na tento den snoubenci plánovali třeba svůj svatební den. Já jsem si na tento den naplánovala cestu vlakem do Prahy, jenom na otočku. Tak to jsem tam jela už víckrát. Večer jsem si připravila věci na cestu a šla jsem dříve spát. Vždyť budu brzy vstávat, říkala jsem si, abych stihla rychlík. Jenže ouha, k ránu mě vzbudila nevolnost, bolest žaludku, na kterou jsem vůbec netrpěla. Nešlo spát, tak jsem chodila pořád po bytě, nervózní, jak by taky ne. Za chvíli jsem měla vstávat na ranní vlak, čeká mě jízda přes 3 hodiny, potom ten pobyt v Praze, chtěla bych si to užít, no ale nebylo mi dobře. Nakonec jsem se tedy rozhodla, že budu zůstávat doma. V takovém stavu bych z výletu nic neměla. Šla jsem si lehnout a byla jsem ráda, že jsem neusla. Dopoledne jsem se probudila a jako obvykle jsem zapnula počítač. Nevěřila jsem očím svým. Nevěřila jsem tomu, co čtu. Byla tam zpráva, že toho dne, tedy 8. srpna roku 2008, ráno došlo na naší trati ke srážce vlaku s mostní konstrukcí. Rychlík Comenius tehdy narazil do mostu, který se předtím zřítil na trať. Při této nehodě zemřelo 8 osob, dalších 95 bylo zraněno. Studénka je asi 20 kilometrů od Ostravy a když jsem chtěla jít do Prahy, nutně by můj vlak musel projet Studénkou. Ta moje noční nevolnost bylo snad varování osudu, který mě chtěl donutit, abych zůstala doma a nikam nejezdila. Tento zážitek je pravdivý a dodnes živý. Jana.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou okamžiky, kdy člověk neumí říct proč, ale něco prostě cítí. A někdy je ten pocit tak silný, že ho nejde ignorovat. O tom je dnešní noc. A pojďme k dalšímu příběhu, volejte 731 800 900, zatímco nám zaspívá Aneta Langerová.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkáni vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Aneta Langerová dospívala, pojďme se podívat na telefonní linku, kdo nás čeká. Halo, halo, krásnou noc.
2: Halo, jo, slyším.
1: Ano, vítejte ve vysílání na téma Můj šestý smysl. Co k tomu máte? Představte se a povídejte.
2: No, tak já jsem David z Prahy a já jsem si vzpomněl, nevím, jestli to úplně souvisí, ale to se mi týkalo, měla mýho psa. A to je, už je to pár let, já jsem měl takový zvláštní zážitky. Já jsem měl nějak po 90. letech takový úraz na horách a pak jsem prostě bylo to hodně špatný nějak a jakoby pak jsem měl takový, občas, než se něco stalo, tak jsem jakoby prostě třeba ve snu se mi zdálo, jo, jak byly ty útoky v tom New Yorku toho, tak já jsem 3 týdny předtím vždycky se to jako zjasňovalo, ten obraz, jo. Napřed tam byly nějaký krychle, pak tam byl jakoby nějaký výbuch a zase tyhle ty a pak ten 3. týden, to bylo pár dní předtím, než se to stalo, tak jsem to viděl úplně jasně, jakoby. A když jsem pak se díval ten den na televizi, tak vlastně jako to tež, co tam bylo, já jsem viděl ze zhora akorát, jo. Ale já jsem nemohl nic dělat, já jsem viděl vlastně, co, ale já jsem zkoušel někam volat tam, ale prostě to nešlo, já jsem nevěděl, co jim mám říct, jo. A neviděl jsem, jestli to je skutečnost, nebo jestli to byla nějaká představa, která... No ale s tím psem ještě jsem chtěl říct, to se mi stalo v Krkonoších a já jsem měl úžasného psa, ty psi mívali šestý smysl. No. A to byla taková zvláštní situace, že my jsme tam na prostý pohodě na chaloupce, prostě si, já jsem si čet něco a Mikeš si tam hrál a teďka, jakoby já jsem prostě najednou ten pes zvedl čeních a začal být hrozně nervózní, no. A prostě chytil mě za nohavici, ukázal mi na nějaký maskáče a vojenský boty, co jsem tam měl a prostě mě jasně řekl, že se mám oblízu do vojenského oblečení, který jsem tam měl a já jsem to udělal a teď jsem koukal, co blbne a on mě prostě ukázal jasně, že jdeme no a teď jsme vystoupali jakoby na ten dům a Mikeš zalehl, prostě zalehl normálně jak boják, no. A já jsem ukázal mi čumákem, že já taky, no tak já jsem si taky lehl. A asi za 5 minut se ozval auto nějaký a prostě já jsem se chtěl podívat a mě tou packou se razil, jako, abych ležel. No. A za chvíli prostě jsme, jako se na mě podívala, tak já jsem se zvedl a tam byl nějaký auto před tím domem naším, který jsem nikdy tam neviděl. A tam byli dva chlapi z nějaké, jeden měl samopal, druhý měl nějakou pušku nebo něco. A prostě chodili, obešli ten dům, rozhlídli se, ještě tam chvíli čekali, no a pak odjeli, no. A ten pejsek teda, jako se mě tak usmál, řekl, že můžem dolů, nebo prostě tím čumákem zase, on nemůže jinak komunikovat, jo.

0: A tak jako, jakým čela se jsme dolů, no. A co to bylo, nebo nevím, jo. Ale bylo to zvláštní, no.
1: No. Jak je to dlouho?
0: Mexiko by teď, prosím?
1: Kdy se to stalo?
0: To už je hodně dlouho, no. Ono, víte co, tady je to v těch Čechách divoký, takový, ale to může být tak, já nevím, 2005, no. Já víte co, no, tak nějak, no, už je to jako díl, no, už je to tak těch 15-20 let, no.
1: Takže dívejte, vy jste mluvil o tom, že teda vy míváte nějaké přetuchy, pak teda, že pejsek měl nějaký takový šestý smysl.
0: Já jsem to zmotal, no.
1: Abychom se v tom zorientovali, tak mě zajímá, jestli jste měl ještě nějakou takovou další přetuchu a jak vlastně dokážete rozlišit, jestli jim věřit, nebo o nich pochybovat?
0: No, víte co, ona to říkala ta paní předtím hezky, jakoby tohle se stává, jo, jakože člověk, prostě něco se stane, to je anděl strážný možná, je zachráněno, ale já, jakoby, jak rozlišit to, co je realita, to, co ne, to je dost těžký, no. A hlavně mně se teď ještě stalo něco, kdy se rozhodoval o někom jiným, jakoby, jo. A já jsem v podstatě vůbec nevěděl, co mám dělat, to nechci teď nějak konkretizovat, ale prostě věděl jsem, že musím něco, jakoby, někomu, jo. A pak se to, bohužel to dopadlo špatně, jako, jo. A já jsem skutečně nevěděl v tu chvíli, jako, ještě minutu předtím, než to, jako, proběhlo, tak já jsem vůbec nevěděl, jako, o co jde, nebo, jo. A byla to hrozně jednoduchá situace. Ale já, jako, chodím do kostela katolického, jsem věřící a myslím si prostě, že Pán Bůh, když někoho chce si zavolat, tak si ho zavolá, no, a když ještě chce, aby to zůstal, a že my v tom moc neuděláme, no. A víte co, třeba delfíni mají, že sonár a jakoby dokážou zase jiným způsobem třeba to nebezpečí vyhodnotit, jakoby technicky, jo. A ten pes má ten šestý smysl, některý lidi to mají také, říká se, že třeba po úrazu mozku nebo, jo, že můžou nastat nějaký takový zvláštní halucinace, ale zároveň prostě někdy opravdu se stane, že člověk jakoby má z hůry teda nějak, ještě jsem si teď vzpomněl, to jsme jednou byli v autě a jeli jsme po dálnici zase z těch Krkonoš a tam to bylo jasný, jako to jsem vyhodnotil logikou spíš, nebo já nevím, prostě najednou kamion, my jsme jeli dost rychle, no, a byl tam taková zatáčka před náma, to bylo po dálnici a prostě kamion začal z pravý strany odbočovat jakoby na parkoviště, jo. Prostě najednou zabrzdil a odbočil a teď zastavil, tam byl nějaký auto, takže on zastavil a zablokoval tu možnost je doprava i rovně, jo. Ale ty auta, co jeli proti nám za tou zatáčkou, tou stovkou nebo 120, tak ty jako jeli přímo proti nám prostě. A teď v tu chvíli maminka řídila a prostě vypnul motor, jo, čili zhasli světla, vypnul motor. A teď ona zkoušela nastartovat, to ani to neškytlo, to je Felicie, no. A zkrátka, já jsem měl křížek ještě po stařence naší, prostě, který mi kněz posvětil. A teď prostě jsem viděl ty světla, jak se blíží hodně rychle, to byl kopec, jo, čili oni mohli 200. A viděl jsem prostě ty světla, jak se blíží a najednou jsem cítil takový klid a viděl jsem, že najednou jsem se podíval na ten kříž a řekl jsem jenom zapni prostě jenom světla. A ona říkala, to nejde a brečela, že jo. A já jsem říkal, ne, motor, jenom prostě ten první stupeň, že otočit klíčem a vlastně zapnu elektriku, takže zapni dálkový světla. A ona zapla ty dálkový světla a vlastně ty auta nás uviděla. Ona byla úplná tma, to byla nějak 1 hodina v noci, jo. Takže ty auta nás uviděli a začali brzdit, jo. A teď to bylo skutečně už, to bylo pár metrů, bylo nějakých 20 metrů, kdy prostě před náma zastavilo to první SUVčko. A já jsem říkal, teď nahoď motor, že jo, tak ona s tím otočila, zase jsem cítil ten kříž nějak, já nevím, no. A prostě motor chytil, takže pak už to nějak šlo, ten kamion vlastně odbočil a jeli jsme dál, no. To je taky jako zvláštní, ale to bylo spíš určitě. Jako, nevím, no, jestli to jsou.
1: Matěj, bohužel jsme výrazně přesáhli čas, takže nebudu se doptávat. Doufám, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a milé písničky.
0: Ať dobrý, se vám hezký večer.
1: Zavolejte zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, začíná druhá hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc dál patří příběhům, které se někdy těžko vysvětlují rozumem. Povídáme si o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách, o chvílích, kde jsme něco cítili dřív, než jsme to mohli vědět. Už jsme slyšeli mnoho velmi silných příběhů a znovu se ukazuje, že každý ten svůj vnitřní hlas prožívá trochu jinak. Někdo jako neklid, někdo jako sen, někdo jako naprostou jistotu. A mě pořád zajímá i váš příběh. Stalo se vám někdy, že jste si na někoho vzpomněli a on se v zápětí ozval? Že jste změnili plán jen kvůli zvláštnímu pocitu? Nebo jste měli předtuchu, která se později opravdu naplnila? Pokud jste ještě nenapsali, můžete rozhlas.cz/linka. Pokud jste ještě nezavolali, 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 14 minut po půlnoci. Šestý smysl možná nemá žádný hlas, ale přesto se někde ozve velmi zřetelně. Třeba jako neklid, zvláštní tušení nebo jistota, kterou si neumíme vysvětlit. Co vám řekl ten váš, paní Olgo? Zdravíme do Uherského Brodu.
1: No, je to velmi dávno, je to 30 roků. Já jsem měla svůj soukromý obchůdek se zahrádkářskýma potřebama a měla jsem vedle ve vesnici bydlel tatínek, tak já zastavím rádio.
0: Ano, to bude vhodné.
1: Vedle ve vesnici bydlel tatínek už u bratra. Já se šla do obchůdku, odemkla jsem a něco mi řeklo, proč tady je jdeš do té práce. Tatínek tam je, leží nemocný. Sedla jsem do auta, dojela jsem tam a říká, co dělá tatínek, je ve svém pokoji. Tak jsem tam učekala. On dal zavřené oči, teď jich otevřel, zamrkal a říká, paní doktorko, já jsem rád, že jste přišla, a vydechl. A on byl velice hodný a moje dcera, ta si vždycky myslela, když byla nemocná, tak jsem tam zavřela, on je opatrovala. Ona si myslela, že se ani nikdy neuzdraví, když ho nebude opatrovat.
0: No.
1: Tak to je všecko. Do dneška každý večer na něho myslím.
0: No, a přitom je to 30 let, jak jste začala vaše vyprávění. Je něco mezi nebem a zemí tedy podle vás?
1: Asi něco bude.
0: Asi něco bude. A někdy později měla jste ještě nějakou podobnou přetochu, nemuselo by to třeba být tak silné, ale většinou, když se člověku něco takového stane jednou, tak potom už tomu vnitřnímu hlasu naslouchá víc a víc?
1: No tak obyčejně, když se někdo děcka jedou někam, tak když přijedou, tak a jsou už vám 80 roků, tak tě musí volat, že jsou na svém místě.
0: Ano, tak to myslím,
1: to nikdy zapomeň, nesmě zapomnět.
0: Všechny maminky naprosto stejně. Myslíte si, že ženy jsou vnímavějším k tomu šestému smyslu?
1: To nevím, to nemůžu posoudit, ale já myslím, nevím.
0: A paní Olgo, napadlo vás někdy, že byste šla k někomu, kdo umí třeba vykládat karty, věštit budoucnost?
1: To ne.
0: A nelákalo vás to?
1: Ne, nikdy.
0: A ve vašem okolí někdo takový byl, kdo ať už chodil pravidelně ke kartářce nebo sám vykládal?
1: Nevím o nikomu. Ne.
0: Děkuju teda za návštěvu, děkuju za ten příběh náročný. Pojďme se poslechnout společně Marii Rotrovou, Láskou než deštěm.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala, protože je to těžké někdy. Tak to slyšenou.
0: Teď se to podařilo, to jsme rádi. Tak jdeme na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy máme pocit, že bychom někam měli jít, jindy zase víme, že tam rozhodně jít nemáme. A teprve zpětně pochopíme proč. Právě takové příběhy dnes sbíráme v Noční lince. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách. Co k tomu máte vy?

0: Možná jsou to jenom náhody, možná taky ne. Intuice, vnitřní hlas, šestý smysl, předtucha. Právě o tomto dnes mluvíme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a přidává se k nám pan Miloš, který volá do Zlína z Jihočeského kraje. Krásnou noc i vám, Miloši. Co máte k tématu?
1: Tady Miloš, já jsem z okresu Písek a všechno, co jsem slyšel, tak je, můžu říct, že je pravda. Protože každý máme v sobě něco, že nějak cítíme, jo, a to je ta intuice. A už se mi kolikrát stalo, že něco mi řeklo, že mám jít doprava, já jsem šel doleva, no a bylo to špatně, že jo, když to řeknu takhle obecně, jo. Ale opravdu je to tak, jak mluvila paní Eliška, myslím, o těch kartách a to, tak taky na tohle to věřím, nebo že lidi mají určitý schopnosti. A vím, protože já se o to docela zajímám a vím o tom takhle, že říkají, že třeba, já nevím, 70-80% lidů, který skončili v blázinci, tak skončili v blázinci z toho důvodu, že začali třeba slyšet nějaký hlasy a to byly ty hlasy od té intuice, no a oni to nedovedli pobrat, no a doktoři je prostě to neřeší většinou, že jo, nebo tak, no a dají je do blázince, dávají jim prášky a ty lidi se tím jako utlumí na tohleto, aby měli nějaký ty, aby prostě mohli pomoci lidem, nebo jo, aby měli nějakou, nebych to řekl.
0: Miloši, to je zajímavý pohled a určitě se v minulosti stávalo, že lidé, kteří prožívali něco neobvyklého, nebyli vždycky správně pochopeni. Já myslím, že dnes se ale ti lékaři už snaží rozlišovat mezi prožitky, stavem, kdy člověk potřebuje odbornou pomoc. Ale to, ano, určitě je dobré to taky zmínit, že ta lidská psychika je opravdu něco naprosto pro nás složitého, často neobjasnitelného. A někdy možná může někdo něco, co je rychle nevysvětlitelné, označit za problém. Já si třeba jako osobně sama říkám, jestli se někdy nepletu, nějaký obyčejný strach s tou přetuchou, že vlastně pak si říkám, teď jsme třeba letěli do Asisi letadlem a já jsem stála před tím letadlem a říkala jsem si, no úplně mi není dobře, já se bych tam neměla nastupovat a vlastně to mívám jako často a nejedná se tedy o intuici, jedná se prostě jenom o obavu. No. Máte pocit, že s věkem intuice sílí? Že je člověk vnímavější?
1: No, určitě. Asi jo. Protože, ne, no, ale taky to nemusí být někdo. Takovýhle ty schopnosti se v něm rozvinou třeba když je mu 20 a někdo se, jo, se to v něm jako objeví nebo naplno rozvine třeba až když je mu 70. Jo, taky takovýhle věci vím. No. A ještě z té minulosti, tak určitě ty lidi, kteří byli označovány jako čarodějnice nebo to dřív a upalovali je, jo, tak ty určitě měli tyhle ty schopnosti, ty báby, kořenáky a nebo jo, takovýhle, tak to taky není samo sebou, že jo. A té vrchnosti se to nelíbilo, jo, když někdo jim zasahoval, jo, něco řekl, i možná řekl i proti ním, tak vlastně tyhle ty lidi se upalovali dřív, no.
0: No, tak. To je teda další zajímavá myšlenka, vy jste studnice originálních myšlenek. Opravdu v minulosti byli lidi s nějakými neobvyklými schopnostmi, nějakými třeba léčitelskými, nebo silnou intuicí, často vnímání takto nedůvěryhodně.
1: Určitě.
0: A opravdu se staly pak obětěmi těch čarodějnických procesů, no.
1: Ano, určitě. A myslím si, že takovýhle schopnosti měl i Jan Hus, že jo. Proto byl upálený, že jo. Taky. To je... No, ale většinou to byly... Tak většinou to jsou ženský, že jo, když to řeknu takhle.
0: Miloši, to úplně nevím, jak jste myslel toho Jana Husa, ten byl... odsouzen za kacířství spíše vlastně kvůli těm svým církevním reformám a kritizováním té církve. No možná, možná bychom tam něco dokázali spolu vykouzlit a pak by nás někdo stíhal, že tady čarujeme ve vysílání. No, to jsou příběhy. Děkuju, děkuju, že jste s nimi za námi přišel. Teď náš čas vypršel, takže si musíme pustit písničku. Doufám, že vás potěší, bude od Petra Bendeho, ale už teď se těším na příště, Miloši.
1: Dobrý, já taky, mějte se krásně. A pozdravuju všechny.

0: Někdy se stane něco, co si neumíme logicky vysvětlit, ale přesto víme, že jsme ten pocit měli už někdy předtím. Dnešní noční linka je právě o tom zvláštním něco mi říkalo, které asi známe skoro všichni. Někdy ho poslechneme, někdy ne. A někdy si říkáme, že jsme měli. Je s námi paní Marie Střebíče. Krásnou noc.
1: No, dobrý večer všem. Já věřím něco, že existuje mezi nebem a zemí. Ale nic tak zázračného se mi nestalo. To, že třeba myslíme s mamkou na někoho, nebo vám začnete třeba škytat, nebo tak, že na vás někdo, jak se říká, někdo na vás vzpomíná, stane se nám, že potom prostě přijede návštěva, jsou to oni, anebo s manželem třeba taky najednou já na něco myslím a on začne povídat o tom, na co já zrovna myslím. Já si říkám, tak to je taková náhoda, ale já mám dvě dcery, mentálně postižené už 52 roku a s jednou z těch dcer jsem, ještě když mohla jezdívat, tak jsme jeli do Chorvatska ke známým. Jeli jsme normálně autobusem s cestovkou, kde byla jako vedoucí toho zájezdu, byla moje kamarádka. A už, protože do těch blízkých míst, jako do Chorvatska, do Itálie, se jezdí kolem třeba ty 5 hodiny na večer z republiky a přijíždíte tam ráno. A my už jsme byli taky takovej kus, možná už to bylo někde na tom chorvatském území. Najednou se mě nějak nezdálo, že Marika má nějaký problémy, jako by přicházel epileptický záchvat. No a teďkom jsem volala tu kamarádku, jestli náhodou není v autobusu nějaký doktor, protože kdyby bylo potřeba. A ona říká, já se jdu podívat do seznamu, jestli tam prostě někoho nenajde, jo, od zdravotníka. A ona přiběhla a šeptá mě do ucha, sedí před tebou. Slyšíte?
0: Ano.
1: Jo, takže to je takovej, jako by se mi stal takovej, jako by trochu zázrak, že zrovna, ale ještě, že byl v autobusu, ale on seděl před váma. Jo, takže to bylo, tak jsem prostě, hned mě bylo lepší, protože ta pomoc by tam byla, nakonec ta pomoc nebyla potřeba, ono se to potom spravilo. Ale jinak
0: to musel být opravdu velký strach, jste daleko od domova, dcera dostane epileptický záchvat a před vámi sedí lékař, který může okamžitě pomoci, tak to jsou chvíle, na které člověk nezapomene. Měla jste už před cestou nějakou zvláštní obavu nebo nějaký pocit?
1: Mému synovcovi nebo ne, který jsem vždycky říkala, anebo i mladým lidem, co říkám, předvídej. Jo? Třeba můj synovec jezdil hodně i z zahraničí, ale ne motorkář. Říkám, prostě, když si sundáš boty, tak jdi do těch bot, se prosím tě na spání na noc. Se podívej, abyste neměl nějakého brouka, který by mě zvlí, ale on jezdil třeba do takových nebezpečných zemí, jo, takže tady by tam mohl mít mravenca nebo nějakého housenku, jo. Ale v těch cizích zemí daleké, kde teda, tak to vždycky říkám, a prosím vás, a předvídejte, protože to je taky dost jako důležitý tohle. Jinak se mi takhle nic nestalo, zvláštního, jinak to ne, ale v něco věřím, ale taky máme těch problémů s dcerama a zdravotních problémy a takže vždycky si říkám, no zázrak se nám nestal. Jo, jezdili jsme k léčitelům teda, ale ke kartářovi nebo k nějakému tomu bych určitě nešla, aby mě věštil z koula nebo něco, to bych asi měla jako strach, jo, ale...
0: Měla byste strach z toho, co vám řekne?
1: Co mi řekne? Mm-hmm. Asi jo, asi bych nechtěla bych to vědět teda. To, nebo třeba se dívám, že jo, na ruku, třeba řeknám čára života, že jo, nebo tady takové různý ty body, jo, že třeba to, ale to bych nešla k nějaké kartářce, nebo i když tady v okolí jsou, taky určitě, jo. A co jsme jezdívali teda s dcerama, to jsme teda dělali, co, tak jsme jezdívali k léčitelům, to je fakt, jo. Ale když si říkáme, protože to už je 40 let zpátky, že jo, protože holkám je 52, tak si říkáme, kdyby jsme nejezdili, jestli by to bylo takhle, jak to je, no, ale prostě zázrak se žádný taky nestal, jo. Ale tohle to byl teda ten příběh, na který si dost často vzpomenu a To, že kdyby seděl někdy na zadním sedadle, jo, ten doktor, tak dobře, ale ona přijde a řekne, že seděl před tebou, jo. Tak to bylo takový zvláštní, jo. Takže to se mi teda přihodilo. Jinak, mějte se všichni moc hezky, dobrou noc a poslouchám vás téměř každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál a zase zavolejte. Děkujeme za ty silné okamžiky, vaše životní, shoda náhod, něco mezi nebem a zemí, kdo ví. Tak přejeme hlavně hodně sil a klidu.
1: Chtěla říct to, že mám maminku, který bude za 3 měsíce 100 let, jo, takže to je takový
0: Tak nám řekněte, jaký má recept na dlouhověkost, co to podle vás je?
1: Ono celý život docela když byla jako dítě, tak měla dost velkou bídu, pak taky dokonce sloužila ve mlejnech, no a celý život neměla jako lehkej, no a pomáhala mi taky vlastně potom těma mýma dcerama, takže tak, ale ta by vám toho navykládala hodně, protože to je pamětník vlastně, ještě, že jo, všechny prezidenty pamatuje od Masaryka počínaje. Všechno, jo, takže tak a někdy, když se tak rozpovídá, tak jsou to hrozně zajímavé věci a někdy se i tak zasmějeme, ale jo, těším se na to, doufám, že to 3 měsíce ještě vydrží a že to oslavíme, no a tak je to, no.
0: Nádhera, paní Marie, opatrujte se, kdybyste dovolila, zůstaňte ještě na lince, abych se vás na něco zeptala. Posluchačům pouštím Karla Kryla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Karel Kryl, zpíval nám v noční lince Českého rozhlasu. A kdo nám bude povídat, to je paní Ludmila, která volá z Brna. Vítejte a povídejte k tématu Šestý smysl.
1: Dobrý večer, Jaruško, já jsem Honda dneska. Ale řeknu vám takový příběh, nevím, jestli to byla intuice, ale já jsem měla toho přítele, měla jsem ho 15 roku. A on zemřel a odkázal mě chatu. Já jsem na té chatě všechno vyházela, co on tam měl věcí, a udělala jsem si to krásně podle sebe. Ale pořád jsem měla strach a pořád jsem měla v hlavě, co když on se vrátí. A taky se to stalo. Představte si, že já jsem normálně v o půlnoci se probrala, ale bála jsem se otevřít oči, protože jsem cítila, že mě někdo sedí na posteli. A já jsem viděla siluetu jenom ze zadu, jako kdyby holej muž. A teď já říkám, Jiří, co tady děláš, když ty seš mrtvej? A on na to. No já jsem se přišel podívat, jak se ti tady vede. A já, no jo, ale teď já nemám vůbec tady žádné tvoje věci. Já jsem všechno vyházela. A on říká, no to se teda divím, že jsi tohle udělala. Jaruško, já jsem v ten moment rožlal. Já jsem měla tak šílený, stažený hrudník a srdce mě bouchalo jak blázen. Ale co mě se to vrací pořád ve snu, u obdobím, že on se vrátil a říká mě, jak to, že jsi na té mojí chatě? A já říkám, abyč já to mám na sebe připsaný, to je moje chata. A on říká, no to teda ne, co já tady teď budu, já jsem byl jenom chvilku pryč, ale už zase zpátky. Jaruško, já nevím, co to znamená, ale nejdy jsem se to úplně vydivočila.
0: Zní to tak tajemně, že bych vás odkázala asi za někým, kdo se věnuje nějakým takovým ezoterickým věcem, aby vám z toho pomohl vybruslit, protože já být vámi, tak se možná někdy trochu obávám zavřít oči, co zase
1: ano,
0: přijde.
1: Jaruško, a to se mně stává, že třeba on... Já jsem si všechno změnila, nábytek, než on zemřel, jo? On taky tu něco platil. A teďka jsem měla tady manželskou postel velikou a on říkal, až já tady nebudu, já si myslím, že on to cítil, až já tady nebudu, kdo pak tady na té posteli bude spát. Ale on tam spal třeba jenom třikrát, co jsem tu postel měla. A mně se zdává, že já někdy ve snu cítím za mnou někoho a já se bojím otočit. Já jsem blázen, myslím.
0: No, a... tak je to založené teda na nějakých asi dlouhodobých pocitech a nějakých zážitcích vašich, takže já bych se tomu nedivila, že nějak bych to nesnižovala, tu vaši obavu, ale asi bych s tím nějak dál pracovala. Snažila bych se to rozluštit.
1: No už je to 17 roku, co je mrtvej. A nikdo vedle mě ještě nevečel.
0: Teda, Ludmilko, nevím, jak půjdu domů po takovém příběhu.
1: Ještě nikdo vedle mě neležel. Takže svědomí mám čistý. Takže si myslím, že mě něco nehrozí. A ještě, já jsem teďka byla na srazu spolužáku, jo? A vezl mě taxikář. A teďka já jsem říkala, on začal něco o tom, že si nechával na internetu, jak bude žít dlouho, jo? A já říkám, Ježíš, já jsem si to tak jednou nechala udělat. A víte, co mě vyšlo? Že se dožiju 74 let. A to já jsem měla před dvěma měsícema, až je tady co? Takže jsem jim to tam dávala k dobru. A oni mě mají, prosím tě, ty vypadáš, jak kdyby ti bylo 22. Tak mě potěšili.
0: Krásné. Ludmilko, no tak my vám přejeme pevné zdraví. dodatečně teda všechno dobré k narozeninám, i když už to je nějaký ten pátek. No. A těšíme se, až se potkáme někdy příště v Noční lince. Právě jste nám ji uzavřela.
1: Ježi, děkuji vám, dobrou noc. Krásný cestu domů, spokojeno, nebojte se.
0: No, tak dnes jsme si povídali o šestém smyslu, intuici, předtuchách, zvláštních chvílích, které si někdy neumíme úplně vysvětlit. A některé příběhy byly silné, některé mrazivé, krásné. Možná jste na šestý smysl věřili, možná jste v životě všechno vždycky připisovali náhodě, ale jedno je jisté. Někdy stojí za to se na chvíli stišit a poslouchat, co nám říká naše vlastní nitro. Děkuju, že jste byli se mnou, děkuju, že jste volali, psali nebo jenom poslouchali. Ze zlínského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

Jak chce se sátím mužem, ten whisky pije rád.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba i v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla loudal se Horác Saint-Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských.
Zamiloval si nové prostředí. Elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním bendža. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil. Teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze. Spekuluje se železničními akciemi. Pan Jay Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třebas jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňující mu uplatnit zázračnou schopnost prstů, vsadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával, nebo setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersonem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Copak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek saloního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též slavík Elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na Novém Fundlandě společného s Vídní.
Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeeům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoliv penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Milujem ne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčil zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověď mi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nacpány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezi tím změnila.
Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil, hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i $150,000. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: jdi na západ, mladý muži.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand ji dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste...
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil...
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Jo, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkus mu dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň, a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
3: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. A opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
3: Chcete to zkusit?
2: Proč ne?
3: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
4: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
3: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
3: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
3: Ale... slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
4: A tak jsem poznal slavného Westmana Sema Hawkinse. Tenhle Westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. S spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
5: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu sem Hawkins taky bude líbit.
4: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
5: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
3: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
5: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
4: Odjezd? Kam mám jet?
5: Kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
3: Přece nechcete na věky zůstat greenhornem.
5: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
3: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
4: Ale Mr. Henry...
3: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dávám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
4: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
3: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 surveyorové, chovali totiž vřelou náklonost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: mladý sér, báječně.
1: To je tím sebe, že jste mi rozprůšle zhotovil laso. A ještě jste mi posloužili s koněm jako první cvičný cíl.
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvar mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí!
3: Jupí! Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White, vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
4: Dobrý den.
5: Tak, to jste vy. Vy tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pov, co?
4: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
5: To vidím, opilí, jak zákon káže, do jednoho.
4: Hned je zbudím.
5: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou jele tři muži?
4: Naši nejspolehlivější skauti. Sam Hawkins.
5: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
4: Stalo se něco, Mr. White?
5: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
4: Přeháníte, pane.
5: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
5: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
4: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
5: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
6: Já vás velice, pane... Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
5: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
6: Sir, můžete mi říci, kdo vlastně jste?
5: Inženýr, jako vy.
6: A vy pracujete tady na tom úseku?
5: Víte dobře, že na sousedním.
6: Tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
5: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
7: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
5: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
7: Cože? Za prominutí? Pitomého Greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňál? Museli jsme se po něm vracet.
4: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
6: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivění?
4: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
6: Hetlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
8: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta, Greenhorne.
4: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte, jinak vás srazím k zemi.
8: Vy mě? Ten Greenhorn je opravdu pitomec, myslí si...
6: No tohle to jsem ještě neviděl, co si to...
4: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
5: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
5: Shatterhande, nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
4: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
5: Nonsens, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátelé na život a na smrt, to snad chápete?
4: Je tu sem, Will a Dick.
5: No tak mě alespoň doprovodíte.
4: S Bancroftem už mluvit nechcete?
5: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jich a Indiáni táhnou za nimi. Z Kiovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stal kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na nárazníkách, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky. Jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřeli společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenče a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte a šminete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátu Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahledl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pro následovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a žalvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

Srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a v tu ránu v celičkým báru nastala egyptská tma. Na Prahu postava stála a že se hned ochladil vzduch, tu bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v ten moment